s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky, pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid,

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

let pryč. Nestrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek, do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha, a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombón. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázela opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky, a tak zaspomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška a chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlechl, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Láska není nikdy odvaha, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vachana natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

0: To byla písnička Hej zahradníku a teď si vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikrn. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama, jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.
1: Co by jsem ti pletl včera ještě?

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikenta dozněla a já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas. Chtěl jsem jí toho tolik říct, neřek, zajík se hlas. Přecházím stále sem a tam, náhle se ozval křik.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení, no vystoupení. Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý léta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, že jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čeká u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facel, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklé, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem otevřel hubu a on říkal, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem si dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

to byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně, tak jsme si museli pomoct. A vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je rok, rok, Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřil ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadné. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval jej kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak, to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože mu mi říká, no ale má to takový malilinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebral tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říkal, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, to první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře. Jo. A když jsem mu tohle řekl, co se stalo, a říká, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohleto velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád?
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
5: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím,
1: takže
0: babí, že ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Aha. Takže mám opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele, no dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Umím si představit. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnout kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tady zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. No ale, ano, přátelé. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam... A v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Na to. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říkal, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo,
2: že
1: tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu
2: pamatuju,
1: se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavla i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký, děkujeme.
1: Mně teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: Viď?
1: No. Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál, dobrý den. Haló.
3: Hola.
2: No prosím.
5: Tady je Anička z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujeme, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i Děkuju. Vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom v Vánocích, ano?
7: Paní Tomsou, zdravíte.
3: Děkuju.
7: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Dobré odpoledne.

0: Ano.
1: Dobré odpoledne, zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Ačko.
2: Ano, děkujeme, Jano.
0: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Volek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
2: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
0: Opravdu? Češtiny,
2: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
0: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
2: Ano. A možná oni natočili, promiň, že ti skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopytem sem, kopytem tam. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
0: Aha, no tak. Ale Majce docela jde, ta Věra Chytilová.
2: No já nevím. No, radši se do toho nebudu
0: pouštět.
2: Nedá se
0: na imitátorku z hlasatelky?
2: Ne, radši ne. Dobře. Nebojte se.
0: Dáme si Bolka Polívku slíbeného.
3: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkurohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
4: Neříkal jsem mi to? Povídej,
3: povídej. Víš, jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastavím, on říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
5: No. Říkal to filmovaně, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučejí a komparas a všecko, všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Počkejte, tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
3: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
0: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
2: No
0: dalšího?
2: Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
0: po
2: historiku.
0: Svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
2: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
0: Černý humor.
2: No,
0: dobře,
2: velmi.
0: My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo je?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal on, musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo. Říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili. Protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil. Protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně. A pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to asi nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit. Já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

sitt jävelsmän. Musí být multimilionář, říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Což, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
4: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: Ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou se týká čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Alois, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je
2: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: Nemáte zač a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako obviňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahý.
6: Ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce. Takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: To máme...
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsný?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce. To,
7: ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí chystá na příští rok opravu lávky pro pěší, nový chodník i nové zastávky pro autobusy. Zlínský kraj přispěje 120 tisíc korun na nový komiks o cestovateli Miroslavu Zikmundovi a jeho zlínské vile. Česko dnes představí svůj pavilon čestného hosta na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Dnes ve Zlínském kraji čekáme slunečné počasí, zpočátku místy mlhavo, dnešní maxima do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín, u jejich poslechu vás vítá Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Zastupitelé ve Valašském Meziříčí schválili na příští rok investice za 83 milionů korun. Město chce stavby vysoutěžit už letos na podzim, aby dostalo co nejlepší ceny. Nejdražší je oprava dešťové kanalizace mezi kasárnami a tenisovými kurty. Další investice vyjmenovává mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Máme hotové podklady pro 5 velkých staveb. Město nechá postavit novou točnou a zastávky v podlesí a díky tomu naše červené autobusy MHD dojedou až k tamnímu sídlišti. Kompletní opravou projde také lávka pro pěší u přístavu a budeme také pokračovat druhou etapou chodníků v horní části Hrachovce.
0: Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 tisíc korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu. Podrobnosti doplňuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Komiks má veřejnosti přístupnou formou představit nejen život Miroslava Zikmunda, ale také jeho vilu, která je kulturní památkou. Zlínský kraj letos v první výzvě stejného programu podpořil dalších 7 projektů a rozdělil mezi ně téměř 600 tisíc korun.
0: Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní Český statistický úřad dnes v 9 hodin. Podle odhadů ekonomů se meziroční nárůst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Celkovou inflaci podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. Na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. Dlouholeté přípravy sledoval ředitel veletrhu Jürgen Boss.
4: Mám radost hlavně z toho, že se ve Frankfurtu představí opravdu hodně nových českých autorů a autorek. Sleduju celou přípravu od začátku a musím říct, že se toho Česku zatím podařilo hodně. Mě obzvlášť těší spolupráce s Karlovarským filmovým festivalem. Chceme dostávat knížky na filmové plátno. Chystá se toho opravdu spousta.
0: Frankfurtský knižní veletrh přivítá první návštěvníky už zítra.
1: Počasí.
0: Dnes ráno ve Zlínském kraji mohou být hlavně v údolích a nížinách mlhy nebo nízká oblačnost. Přes den očekáváme jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 3 stupňů. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené žádné dopravní nehody v kraji. Zprávy končí a začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Všechny probuzené posluchače zdraví u brzkého úterního vstávání taky Petr Uhřík a věřím, že nám společně, až zhodnotíme celý přípravný proces, vyjde dobré ráno. To si přejeme k datu 6. října, svátek oslaví Hanuš, no protože venku nefouká, podzimní, poměrně skromné startovní teploty nevadí. Hudební nabídku otevře Lucie Bílá a já už chystám kalendárium, ve kterém připomenu některé zajímavé okamžiky historie. Teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

Přání dobrého úterního rána posílá Český rozhlas Zlín. Vítejte, milí posluchači, do 6. října. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1419 se vytvořila jednota šlechty, měst i některých představitelů církve, která si kladla za cíl udržet v zemi klid, než se vlády ujme nový panovník Zikmund Lucemburský. V roce 1887 přišla na svět slavná operní pěvkyně Maria Jerice. Zpívala v metropolitní opeře v New Yorku, debutovala tam rolí Marietty v opeře Mrtvé město. Osobně se v New Yorku zasloužila o uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyně. Byla několikrát vdaná a díky jednomu ze svých manželů se dostala například i do Hollywoodu. Dnešek také připomíná dnes už zesnulého etnografa, historika a pedagoga Bedřicha Havlíčka. Narodil se 6. října roku 1922 ve Valašských Kloboukách. Maturoval ve Vsetíně, už od mládí ho zajímaly lidové tradice, kultura a způsob života v rodném kraji na moravskoslovenském pomezí. Stal se historikem Jižního Valašska a Těšínska. Teď je připomenu rok 1978. Památník protifašistického odboje v Ploštině u Drnovic na Zlínsku byl vyhlášen národní kulturní památkou. Připomíná dění z konce druhé světové války. V roce 2023 byly po velké rekonstrukci otevřeny nové expozice. Před 15 lety zemřel dramatik, prozaik a také filmový a televizní scénárista Jan Jílek. Dlouhá léta psal

0: 9 hodin 18 minut, příjemné vstávání do úterý 6. října přeje Český rozhlas Zlín. Projdeme si aktuální zprávy od meteorologů. Krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Hodnota 7 stupňů se objevuje na spoustě míst, je to Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Bojkovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. 6 stupňů vidím ve Starém Městě, 10 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Strání jsou to stupně 4, Bojkovice a Luhačovice uvádějí 5, Štítná nad Bláří pouhé 2 stupně, Velké Karlovice 3. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a

0: nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, které se ovšem během rána a dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přes den vítr jižních směrů s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou prozatím nepříznivé, odpoledne a večer by měly být dobré. Biozátěž stále mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli se podíváme do historie zemědělství. Martin Písařík bude v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zjišťovat, které plodiny se pěstují nejdéle.
2: Hraje se zahraničními hudebními hvězdami, vede jazzový big band a za hudební projekt s Alfem Carlsonem získal cenu Anděl za jazzové album roku. Jiří Kotača, trumpetista, skladatel a kapelník, je zároveň učitelem na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Jakou součástí jeho hudební cesty je výuka? Zeptám se ho už 8. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy má Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Přes 2 miliony korun stála město Zlín modernizace sociálního zázemí na prvním stupni základní školy Komenského ve Zlíně Malenovicích. Rekonstrukce přinesla žákům i zaměstnancům školy modernější, hygieničtější a komfortnější zázemí. Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radhoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. V Brně dnes začne mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku. Švédská královská akademie dnes předpolednem vyhlásí držitele Nobelovy ceny za fyziku. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu včera získala trojice vědců za výzkum řízení jontových kanálů a optogenetiky. V rámci Nobelovského týdne se v příštích dnech postupně dozvíme ještě laureáty za chemii, literaturu a mír. Dnes ráno ve Zlínském kraji mohou být hlavně v údolích a nížinách mlhy nebo nízká oblačnost. Přes den očekáváme jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 2 stupňů. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na vodu na silnici v Napajedlích na Zlínsku v ulici Zábraní. Hrozí tam aquaplaning. Tolik z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dál pokračuje jeho ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přibližně 8 lidí z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů podle nich roste, podrobnosti přidáme za chvíli. Teď je 17:30, 2,5 minuty.

0: Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí tak, že o sobě ani nevěděli. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje, že dostane své osobní věci a bude propuštěn z našeho oddělení.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brání, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou část. Částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní. Podle exekutorské komory, na kterou se obracejí, se to povede ani ne u třetiny případů.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. O vymáhání dluhů už se po špatných zkušenostech přestali snažit třeba v Ostravě.
7: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
2: Potvrzuje mluvčí městské nemocnice v Ostravě Andrea Vojkovská. V Praze zase lidé za posledních 8 let dluží přes 92 milionů korun. Záchytky hledají různá řešení, jak problém s financováním vyřešit. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 17:45, dál si řekneme, jak se dnešek projeví podle meteorologických měřítek. No a než otevřu aktuální předpověď, podívám se ještě na údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: Začínám hodnotou 7 stupňů, kterou vidím na spoustě míst, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Bojkovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Tady všude je 7 stupňů. O jeden méně, tedy 6, je případ Starého Města. Kateřinice Ojičná hlásí 10, Maruška Hostýnské Vrchy 13 stupňů, v Hošťálkové a ve Strání jsou to prozatím stupně 4. Vizovice a Luhačovice posílají údaj 5 stupňů, 2 stupně jsou ve Štítne nad Vláří a 3 ve Velkých Karlovicích. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, které se ale během rána a dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý, přes den vítr jižních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty jsou prozatím nepříznivé, odpoledne a večer by měly být dobré, biozátěž stále mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Příjemné vstávání, dobré úterní ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Řekneme si, poslechneme si, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
0: Děkujeme za odpolední pozvánku a my si už za chvíli poslechneme nové zprávy. S Kristýnou 6 hodin bude za 9 minut.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájem o senior taxi v Kroměříži roste. Od září mohou lidé využít jízdy už ve třech vozidlech. Školáci z Karolinky na Vsetínsku dočasně chodí na oběd do restaurace. Zemědělský fond ukončil kvůli Babišovu střetu zájmů 8 projektů Agrofertu. Dnes v kraji čekáme slunečné počasí, zpočátku místy mlhavo. Nejvyšší teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Už tři vozidla poskytují v Kroměříži službu senior taxi. Zájem lidí totiž roste. Za 8 měsíců byl průměrný počet výjezdů za měsíc 170. V září jich ale bylo více než dvakrát tolik. Službu mohou využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazů ZTP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech.
4: Cílem je umožnit seniorům nebo zdravotně postiženým výhodně cestovat po městě a vyřídit si tak své osobní záležitosti nebo návštěvy u lékaře. Za jízdu zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Od září se musí zájemci prokázat platným průkazem senior taxi. Ten si mohou vyřídit na městském úřadě. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Školáci v Karolince dočasně obědvají mimo školu. V ní se totiž dokončuje přestavba kuchyně i jídelny. Až bude hotovo, budou si školáci brát jídlo sami, vysvětluje ředitel Ondřej Šrámek.
5: Tak to bude pro děti velká změna a my jsme šli tím směrem po vzoru škol, kde už to funguje. Boršice, Zlín, Malenovice. Praxe těchto škol nám ukazuje, že tento směr by mohl být správný. My v to doufáme a chceme, aby ty děti dostali tu kompetenci, že si to naberou sami a očekáváme od toho, že bude méně odpadu.
2: Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Hermanský ale další kroky komentovat odmítl. Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
6: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Těžba a transport fosilních paliv jsou jedním z velkých zdrojů metanu v atmosféře. Podle kritiků ale nařízení bude komplikovat dovoz paliv, jejichž cena v poslední době prudce vzrostla. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvaly Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes ráno mohou být ve Zlínském kraji místy mlhy nebo nízká oblačnost. Přes den očekáváme jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 2 stupňů. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě auta se srazila ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého u integrované střední školy. Tolik z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín. Pohodu u dalšího poslechu přeje Kristýna Fuchsová.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zastavíme se u kalendáře. Na správném řádku vidíme úterý s datem 6. října. To jenom, abych vás, milí posluchači, uvedl do reality v základních parametrech a přeju pohodu u vstávání, dobrou chuť u snídaně. Jenom doplním, svátek dnes oslaví Hanušové a přidám několik historických zastávek v našem pravidelném kalendáriu, hned po písničce Olympiku. Teď je 6 hodin a 5 minut, dobré ráno přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého úterního rána posílá Český rozhlas Zlín. Vítejte, milí posluchači, do 6. října. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1419 se vytvořila jednota šlechty, měst i některých představitelů církve, která si kladla za cíl udržet v zemi klid, než se vlády ujme nový prapanovník Zikmund Lucemburský. V roce 1887 přišla na svět slavná operní pěvkyně Maria Jerica. Zpívala v metropolitní opeře v New Yorku, debutovala tam v roli Marietty v opeře Krvavé město. Osobně se v New Yorku zasloužila o uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyně. Byla několikrát vdaná a díky jednomu ze svých manželů se dostala například i do Hollywoodu. Dnešek také připomíná dnes už zesnulého etnografa, historika a pedagoga Bedřicha Havlíčka. Narodil se 6. října roku 1922 ve Valašských Kloboukách. Maturoval ve Vsetíně. Už od mládí ho zajímaly lidové tradice, kultura a způsob života v rodném kraji na moravskoslovenském pomezí. Stal se historikem Jižního Valašska a Těšínska. Teď připomenu rok 1978. Památník protifašistického odboje v Ploštině u Drnovic na Zlínsku byl vyhlášen národní kulturní památkou. Připomíná, jak víme, dění z konce druhé světové války. V roce 2023 byly po velké rekonstrukci otevřeny nové expozice. Před 15 lety zemřel dramatik, prozaik a také filmový a televizní scenárista Jan Jílek. Dlouhá léta psal pro Českou televizi a některé jeho hry jsou populární dodnes. Například komedie Láska jako trám. Jeho doménou byly ale především pohádky. Známá je například pohádka o sirotkovi z Radhoště v režii Ludvíka Ráže. A kromě jiného je třeba také autorem románu Milování s hudbou o 20. století na Moravě v Čechách. Tolik z historie a zpátky do aktuálního regionu. Ve vinicích na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní, podle vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší. Nižší výnosy podle nich způsobilo dlouhotrvající sucho a například v Polešovicích na Uherskohradišťsku i nálety špačků. Více uslyšíte už za chvíli v reportáži Michala Sladkého.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Koncert pro Martu byl velkou událostí, když se hvězdy domácí muziky sešly poblahopřát Martě Kubišové k 80. Aneta Langerová s Kateřinou Marií Tichou tenkrát zaspívali Časy se mění. Poslechneme si, jak to probíhalo naživo.

Za minutu a půl bude 6:45, bavíme se o úterý 6. říjnu. Dobré ráno. Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní, letošní úroda hroznů bude ale nižší než obvykle. Důvodem je především dlouhodobé sucho.

0: 24,7, takže to je
1: skoro
0: krása.
1: 25.
0: Skoro 25, no.
1: V jaké fázi teďka vlastně vinobraní jste a no, jak vypadá zatím úroda?
0: 2/3 řekl bych, že máme hotové. Čekají nás sklízet ještě ty pozdější odrůdy, jako je Frankovka z červených a Rizinský, Rizling vlaský, máme ještě sklízet vrtněnské zelené, ale ta úroda není až tak veliká, jak se to jevilo, protože ty bobule byly takové zaschlé, chybělo šťávy prostě. Myslím si, že výsledek bude tak o 30 až 40% nižší než jiné roky.
1: Co se na tom tak nejvíc podepsalo? Je to sucho hlavně?
0: Sucho a nedostatek vláhy, ale to sucho bylo na prvním místě. No a samozřejmě špaci, hej na špačku, udělali obrovské škody, že některé odrůdy se nedají ani sklízet.
1: O něco lépe dopadli v Blatnici pod svatým Antonínkem, popisuje jeden z tamních vinařů Dušan Soviš.
2: Vinobraní je už téměř ke konci, myslím, že z 95% je pozbíráno. Úroda je nižší o 25%. Když jsme začínali s odrůdou Solaris 12. srpna, tak ty hrozny byly úplně zeschlé a neměly šťávu. Výlisnost byla 45%. Zachránili ty odrůdy Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé a Miller Thurgau, kde ta úroda byla taková průměrná, normální a ostatní odrůdy byly všechny míň.
1: Co se týče kvality, jak jsou na tom ty hrozny?
2: Vypadá to, že u červených vín bude kvalita velmi vysoká, ale u bílých to bude velmi složité, vzhledem k tomu, že vyzrálost byla vysoká a ve všech možných chyběla kyselina.
1: Dodává vinař, který se svým sauvignonem zvítězil na nedávné národní soutěži vín. Souhlasí s ním i Zdeněk Habrovanský z Polešovic.
0: Kvalita hroznů byla velmi dobrá na vysoké úrovni, no ale cukernatosti jsou abnormální. Miller Thurgau měl 25 stupňů cukernatosti, což je zbytečně až moc. Úplně optimální je Rolandské šedé 22,6, tak to je podle mě optimální cukernatost a dá se z toho udělat vynikající víno. Já si myslím, že letošní rok zase bude patřit k těm skvělým ročníkům.
1: Na první ochutnávky mladých vín si jejich milovníci musí ještě déle než měsíc počkat. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
4: Jednadvacet zlatých, 23 stříbrných a 24 bronzových medailí. Takovou sbírku přivezli čeští jezdci z mistrovství Evropy koní plemene Paint. A medailisty bychom našli i ve Zlínském kraji. O historickém úspěchu si budu povídat s viceprezidentkou Paint Horse klubu České republiky Sylvií Lečíkovou. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 6. října. Těší se Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Za 8 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, poslechneme si, jaké počasí doprovodí příští dny. Na lince už je připravená meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Současný stav, tedy ranní situace ve Zlínském kraji, nás zajímá na úvod. Jak to máme aktuálně s teplotami a oblačností?
1: Tak teploty se vyhybují v širokém intervalu, nejčastěji je to od 6 do 2 stupňů, ale naopak v těch vyšších polohách máme i kolem 11 stupňů. Co se týká oblačnosti, tak většinou skoro jasno a v údolích se vyskytují i mlhy a vítr, ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Když zhodnotíte celý průběh úterý, je před námi hezký podzimní den?
1: Čekáme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, jenom ráno a dopoledne se ještě lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ty nejvyšší teploty čekáme od 21 do 24 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, přes den potom budou převažovat spíše jižní směry do 15 km za hodinu.
0: S jakým číslem v biozátěži máme dnes počítat?
1: Tak ta je na stupni číslo 2, což je střední zátěž.
0: A hned se ptám na zítřek, jakou předpověď pro nás máte na středu, vychází podobně?
1: Tak tam čekáme trošinku změnu. V začátku ještě té noci ta oblačnost bude malá, ale od jihozápadu nám postupně začne přibývat ta oblačnost na oblačno až skoro zataženo. Takže ještě ten středeční den, ten počátku ho zahájíme takovou převážně velkou oblačností, ale během dne nám ta oblačnost od jeho západu začne ubývat nejčastěji na polojasno a potom později odpoledne a večer i na skoro jasno nebo jasno. Ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, ale v údolích mohou klesnout i na hodnoty kolem 4 stupňů a nedají se tam vyloučit ani ojedinělé přízemní mrazíky. A ty nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů. Vád nám tomu bude vítr z začátku slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. K ránu a během dne potom bude mírný, jihovýchodní a jižní do 25 km za hodinu. Místy se tam mohou vyskytnout i nárazy kolem 55 km za hodinu, ale na večer by ten vítr měl alespoň začít částečně slábnout.
0: Zatím nám podzim ukazuje vlídnou tvář, bude tomu tak i dál, když se podíváme na čtvrtek, pátek, kam se posuneme?
1: Tak čtvrtek, tam už nás začne přecházet studená fronta se srážkami, ještě ze začátku toho dne tam čekáme malou oblačnost, polojasno až skoro jasno. Dopoledne už té oblačnosti začne přibývat, tam už většinou spíše bude takové oblačno. Odpoledne i večer v té východní části kraje se úplně nedá vyloučit přeháňka, případně i bouřka. A té oblačnosti hlavně během toho pozdějšího odpoledne a večera nám nadále bude přibývat až na zataženo. A potom nám od jihozápadu až západu začne postupovat pás deště nebo přeháněk. Ty nejnižší teploty čekáme od 13 do 9 stupňů. A ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů, ale pocitově nám to úplně nepřijde, protože tam bude vát mírný jihovýchodní a jižní vítr do 25 km za hodinu. A pak ještě při tom přechodu fronty může tam být přechodně i takový trošinku čerstvější a zase z nárazy. A pátek, ten zahájíme velkou oblačností, ještě hlavně v té východní části kraje, tam může být ten doznívající déšť, ale ten by měl postupně od západu začít ustávat a v průběhu dne spíš bude taková proměnlivější oblačnost a ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší teploty už jenom od 12 do 16 stupňů.
0: Zbývá prozkoumat historii 6. října. Na závěr prosím, Andreo, prozraďte, jaké rekordní teploty doprovodily aktuální datum ve Zlínském kraji?
1: Tak ta nejnižší hodnota, minus 6,5 stupně, je z roku 1959, kdy jsme naměřili na stanici Holešov a maximum máme z roku 1966, kdy jsme na stanici Rožnov pod Radhoštěm zaznamenali 27,5 stupně Celsia.
0: A to už byla o počasí poslední informace. O podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké podzimní dny a brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Přináší je Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Celkem 1 000 000 korun vyčlení Zlínský kraj na nákup dronů s termovizí. Ty pomáhají s vyhledáváním skrytých mláďat v období jarních sečí. Uživatelé honiteb mohou o dotaci žádat od 2. do 27. listopadu. Peníze pak mohou v rámci svých projektů využít zpětně od 1. října 2026 do 16. dubna 2027. Na prevenci rakoviny prsu i zkušenosti žen s tímto onemocněním upozorní výstava Pořád jsem to já, každá jizva má svůj příběh na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vernisáž začne dnes v 16 hodin ve vzdělávacím komplexu U18. Tam zůstane do konce října. Voliči by měli nejpozději dneska dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech. Jeseničtí horští záchranáři dnes nacvičují v areálu Dolní Morava na Ústecko-Orlicku evakuaci lidí z lanovky. Akce se účastní taky policisté, lezecké skupiny hasičů a zdravotníci. Dnes ráno a dopoledne budou místy v kraji mlhy nebo nízká oblačnost. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 2 stupňů. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr je slabý proměnlivý, přes den bude jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se krajem jede bez hlášených nehod. Tolik z krátkých zpráv. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Když se ještě jednou větou vrátíme do roku 2006, po 20 letech byla dokončena dálnice D5, takzvaná Plzeňská dálnice, spojující Prahu s hranicí s Německem. I tak to připomínám 6. říjen a přeju klidnou jízdu za volantem ostatním posluchačům u vstávání. Dobré úterní ráno. Je 6:30, 2:30 minuty.

0: Půl sedmé a 9 minut s přáním dobrého rána a na vlně Českého rozhlasu Zlín společně začínáme úterý, dnes je 6. října. Kilometr pěšky chodí na obědy školáci v Karolince na Vsetínsku. Škola finišuje s opravou jídelny a tak si prozatím pronajala restauraci v centru města. Jak si děti na neobvyklé chození na obědy zvykly, uslyšíte v reportáži Gabriely Hickl před 7:30. Nabídneme taky sport. Od začátku prvoligové sezóny neuplynul ještě ani měsíc. Ve Zlíně už přesto mluví o velké krizi a možných změnách v kádru a realizačním týmu. Právě tomuto tématu se podrobněji budeme věnovat v pravidelném sportovním příspěvku, tedy krátce před 8:00. Za chvíli přidám počasí. Podíváme se do úterní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 6:45, pokračujeme krátkou předpovědí. Aktuální zprávy meteorologů předám hned po ranní kontrole teplot.
1: Počasí.
0: Ty se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 3 a 13 stupni. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, jenom ráno a dopoledne se lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, přes den vítr jižních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky jsou teď nepříznivé, odpoledne a večer by měly být dobré, biozátěž dnes střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ryba, která vypadá jako česká verze žraloka, v řekách Dyji a Moravě plavou tisíce nových jeseterů. Ochránci přírody je vypustili na několika lokalitách právě včera. Byli jsme u toho, reportáž uslyšíte za chvíli.
2: Apollo a Marsyas, 450 let starý obraz italského renesančního mistra Tiziana Vecellia je klenotem zámecké obrazárny v Kroměříži. Kromě něj najdete v 9 sálech dalších 70 významných malířských děl. Do kroměřížské obrazárny se s kurátorem Miroslavem Kindlem vydáme v další reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Ochránci přírody na čtyřech místech vypustili do řek Moravy a Dyje přes 2000 jeseterů. Očipované ryby pocházejí z rybníkářství Pohořelice. Jeseter je, jenom si připomeneme, původní druh velkých evropských řek, v dnešní době je ale kriticky ohrožen. Ekologové se snaží obnovit i podmínky, které jeseteři potřebují k životu. Teď si o tom řekneme víc v reportáži.
1: Tak první už si pluje.
2: Ochránci přírody přivezli jesetery v okysličených nádržích a po zhruba 80 kusech je nejdřív přesunou do menší kádě, no a potom už do řeky Dyje, popisuje zástupce ředitelky české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger.
3: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali, a pak už prostě čekáme, až oni vyplujou. Ona je naštěstí byla podobná ta teplota vody v těch boxech, jako je ve vodě. Ten přenos by měl být, řekněme, do minuty, jo, ty doby si dáme z těch boxů s tím kyslíkem.
2: Všech 2100 ryb před převozem očipovali, trvalo to 2 dny.
3: Ta ryba nezná hranice, ji nezajímá, jestli je na Slovensku, v Rakousku, v Česku, migrují skutečně na 100-kilometrové vzdálenosti. My budeme ty data sbírat, budeme dělat monitoring a to bude sloužit jako podklad nějaké studie, která by vlastně nadizajnovala, jak by ta ochrana jeseter v budoucnu mohla vypadat nejen tady na Dyji, ale i na řece Moravě. Ten jeseter je takový lakmusový papírek té řeky, kde se daří jeseterům. To vlastně ukazuje, že ta řeka je v pořádku, že je zdravá.
2: Jeseter za posledních 150 let z přírody téměř vymizel, vysvětluje Freidinger.
3: Z velké části díky pitláctví, díky kaviáru, který se stal cenou komoditu, ale samozřejmě ten jako největší hřebíček do rakve byla stavba přehrad, Železná vrata, Gabčíkovo a podobně. Klíčem úspěchu je, že ta ryba tady má stabilní populaci a rozmnožuje se.
2: Ochránci přírody tady zmínili, že jeseter se dá přirovnat vlastně k české verzi žraloka, popisuje ichtyolog Jiří Křesina.
4: Stará vývojová vlastně větev. Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dnaté řeky, kde svýma ústama, které jsou situovány na spodní straně toho těla, získává tu potravu, dá se říct, ze dna.
2: Podle něj potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
4: Potřebuje štěrky, hluboké tůně, mělčiny, proudné úseky, pomalu tekoucí úseky, úkryty, nalezné místo, kde se může rozmnožovat případně a nalézá tam také potravu.
2: Původně chtěli ochránci přírody vysazovat ryby už před létem, jeseter je ale citlivý na vysoké teploty a proto to odložili až na podzim. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radhoštěm hledá jméno pro nové náměstí na místě bývalé Tesly. Zlínský kraj přispěje 120 tisíc korun na nový komiks o cestovateli Miroslavu Zikmundovi a jeho zlínské vile. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí, zpočátku lokálně mlhavo. Teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radhoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. Mezi návrhy se zatím objevuje třeba u Tesly nebo náměstí Tesla. Jak může nové jméno vypadat, vysvětluje mluvčí města Eva Javorová.
2: Název může být tradiční i úplně originální. Klidně inspirovaný historií Rožnova nebo tím, jak nové místo vypadá. Návrhy posílejte přes anketu v aplikaci Munipolis. Z nich pak vybereme ty nejzajímavější a lidi o nich budou hlasovat. Jméno náměstí tak nakonec můžou vybrat sami Rožnováci.
0: Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 tisíc korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Komiks má veřejnosti přístupnou formou představit nejen život Miroslava Zikmunda, ale také jeho vilu, která je kulturní památkou. Zlínský kraj letos v první výzvě stejného programu podpořil dalších 7 projektů a rozdělil mezi ně téměř 600 tisíc korun.
0: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitelé mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
4: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
4: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na ní už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
6: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
4: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Od dneška až do zavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů jak pro komunální, tak pro senátní volby. A to včetně těch, které už vyšly někdy dřív. Zákaz má zajistit voličům klid pro rozhodování.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne je v kraji místy mlhavo nebo nízká oblačnost. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 2 stupňů. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý, přes den bude jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Krajem se projíždí bez hlášených dopravních nehod. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dál má slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Budeme soutěžit a než se dostaneme k Moravskému nářečí, vítám vás, milí posluchači, do nového podzimního dne. V kalendáři vidíme úterý, k datu 6. října si přidáme svátek Hanušů a pokud se aktivně zúčastníte našeho slovního kvízu, je tu šance vyhrát knihu vydavatelství Kazda. Vesele psaný romantický příběh o lásce, rodině, druhých šancích s názvem Neromantická dovolená. Jak si poslechneme písničku Hany Zagorové, hned prozradím dnešní úkol. Teď je 7 hodin a 5 minut, pohodu na startu přeje Petr Uhřík.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Je 7 hodin a 7 minut. Ani dnes vás, milí posluchači, nepřipravíme o oblíbenou nářeční soutěž, jak se u nás mluví. Vyzkoušejte si, pokud máte zájem, jak dobře znáte výrazy, které se objevují v lidovém mluvě obyvatel Zlínského kraje. Šance je právě teď. Hrajeme, jenom připomínám, o knihu vydavatelství Kazda s názvem Neromantická dovolená. A ještě naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Je čas na soutěžení. Dnešní nářeční výraz si pro nás připravil pan Miloslav Maňásek z Babic na Uherskohradišťsku. Poslechneme si, jaký úkol pro nás přichystal, a už zvedám telefon. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se hlásí?
2: Milena od Holešova.
0: Paní Mileno, s jakou náladou jdete do úterý?
2: A tak dobrou.
0: A tak dobrou, to je za tři, budeme vylepšovat postupně na dvojku jedničku. No a teď možná i díky otázce, na kterou věřím tomu budete znát odpověď. Takže paní Mileno, poslouchejte.
3: Co je to šprle?
0: Co je to šprle, ptá se Miloslav Maňásek z Babic.
2: Ojej. Prosím nápovědu.
0: Dobře, pokud váháte, můžete vybírat z následujících možností. Šprle je buď to napínák na boty, nebo dřevěná laťka plotu, anebo je to nejmladší dítě v domě. Tak ještě jednou možnosti. Napínák na boty, dřevěná laťka plotu, anebo nejmladší dítě v domě. Jedno z toho je šprle v Babicích na Uherskohradišťsku.
2: Zkusím Bčko.
0: Bčko. Líbí se vám Bčko, dřevěná laťka plotu. Správnou odpověď si pro nás připravil nepřekvapivě Miloslav Maňásek z Babic na Uherskohradišťsku. Tak potvrdí?
3: Šprle je dřevěná laťka plotu.
0: Ano, takže potvrzuje. Přeskočím přes šprlata. Teď to je docela známé, to jsme v dětství dělávali, když jsme loupili třešně, hrušky a podobně. No, paní Mileno, dnešní hádanka je rozluštěná, já vám děkuju za soutěžení a odměníme vás knihou.
2: Děkuji.
0: Tak já taky, mějte se krásně, hezký den a nashledanou.
2: Podobně. Mhm.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Bráchové Gibově písničku napsali, Barbara Streisand naspívala. Když se vrátíme do roku 80, bylo z toho tenkrát jednička americké hitparády. V kariéře slavné herečky a zpěvačky šlo o pátý případ, kdy slavila triumf na vrcholu žebříčku.

0: Za minutu bude 14:15. Projdeme si aktuální zprávy od meteorologů. Krátkou předpověď začnu i tentokrát ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Ve Štítné nad Vláří pouhý 1 stupeň a Maruška Hostýnské vrchy 13. Takže v tomto rozmezí se momentálně pohybujeme ve Zlínském kraji. Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno jenom ráno a dopoledne se lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy, případně nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý, přes den vítr jižních směrů rychlostí do 4 metrů za sekundu.

0: každý den začínat v čekárně u lékaře nebo na nemocničním oddělení. Moderní domácí péče přivádí zdravotní služby přímo za pacientem. Jaké výkony mohou sestry poskytovat doma? Kdo má na tuto službu nárok a jaké jsou její výhody? I na vaše otázky bude odpovídat vrchní sestra domácí péče Zlín Milada Mikulíková. Už 7. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: 7 hodin 19,5 minuty. A teď jiná míra, kilometr pěšky, potom ke stolu a chvíli čekat. Tak teď vypadají obědy školáků v Karolince na Vsetínsku. Její školní jídelna se přestavuje a proto děti chodí na oběd do restaurace. To je tím důvodem, který teď rozebereme.
1: Jdeme chodníkem, pak jdem cyklo a pak jdem po cestě a pak jdeme rovně po chodníku a pak jdeme na oběd.
2: Vojtíku, je to dlouhá trasa. Jak dlouho to trvá?
1: Asi 20 minut.
3: Je to hodně daleko.
2: Vadí vám
3: to? Ani ne.
4: S vychovatelkami, které mají službu, vyrážíme společně ze školy ven a jdeme asi kilometr dlouhou trasu do restaurace v centru Karolinky.

0: Tady máme prvňáčky a šestáky a před náma jsou druháci, myslím, že čtvrťáci, šestáci, sedmáci.
1: Jak si na to rychle děti zvykly, paní učitelko?
0: Myslím si, že to vzali dobře a jsou rádi, že mají teplý oběd. Toto je pro ně zpestření.
1: Tak my teď otevíráme dveře restaurace. Paní učitelko, kde jsme?
0: Jsme v restauraci Sklář, kde jdeme na oběd s dětmi.
1: Říká vychovatelka ve školní družině Lenka, která teď vede prvňáky a šestáky do improvizované školní jídelny.
2: Pozor! Tak, dobrou chuť.
1: Kluci, co je lepší, být ve školní jídelně nebo tady v restauraci?
3: Tady to je lepší, protože se tady projdeme po čerstvém vzduchu.
1: Že ti vyhládne během té cesty.
3: Jo.
1: Vy teď čekáte na to, až budete obsloužení jako v tradiční restauraci.
3: Jo, přesně tak.
1: A jak si pak zvyknete na to, že budete mít samoobslužnou jídelnu, kde si to jídlo budete nakládat úplně sami?
4: To si zvykneme po čase.
1: No, vám se ten oběd proměnil v takovou společenskou akci.
5: Ano, asi tu je víc stolů a ostatní si můžou popovídat s těma, co ještě asi tak moc nepoznali.
1: Má to vůbec nějaké třeba i výhody?
3: Výhody tom ani nemá. Když to je hře v těch malých dětí, tak jako je tak jako složitější.
1: Říká sedmačka Kristýna, která teď už má dojezeno. A já se z restaurace přesunuju do kuchyně. Já vám musím uhnout z cesty, ať to nevyklopíte. Vy ty děti obsluhujete jako v restauraci. Vy se hodně nanosíte, to dřív.
6: Hodně se nanosíme.
1: To jídlo je dovezené, že aby ho vykládat.
7: Se těšíme na to, až už budeme doma a budeme vařit vlastně našem. Děti si budou chodit sami, že? A tak snad to bude dobré, no, uvidíme.
1: Z restaurace v centru Karolinky se vracím zpátky do školy. V nové jídelně, která má moderní vzhled s dřevěnými a kamennými obklady, nečeká ředitel školy Ondřej Šrámek. Fungovat tady bude takzvané finské stravování, založené na principu vezmi si, kolik sníš.
8: Tak to bude pro děti velká změna a chceme, aby ty děti dostali tu kompetenci, že si to naberou sami a očekáváme od toho, že bude méně odpadu.
1: Slavnostně se jídelna otevře 7. října. Naplno začne fungovat o týden později. Gabriela Heka, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Máje Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Zastupitelé ve Valašském Meziříčí schválili na příští rok investice za 83 milionů korun. Hotové podklady má město k 5 stavbám. Podle radnice bude nejdražší oprava dešťové kanalizace mezi kasárnami a tenisovými kurty. Postaví také točnu a zastávky v místní části Podlesí nebo například opraví lávku pro pěší u přístavu. Přes 2 miliony korun stála město Zlín modernizace sociálního zázemí na prvním stupni základní školy Komenského ve Zlíně Malenovicích. Rekonstrukce přinesla žákům i zaměstnancům školy modernější, hygieničtější a komfortnější zázemí. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelský cen tentokrát může blížit až k hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Celkovou inflaci podle ekonomů pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a některých potravin. Na knižním veletrhu v německém Frankfurtu nad Mohanem se dnes slavnostně představí český pavilon. Česko je letos na největším knižním veletrhu na světě čestným hostem. První návštěvníky přivítá zítra. Dnes ráno a dopoledne může být v kraji místy mlhavo nebo nízká oblačnost. Jinak bude jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 10 do 1 stupně. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý, přes den jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v kraji jede bez hlášených nehod. Z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Za chvíli doplním regionální servis o kulturu, přidám několik pozvánek, tipů na zajímavé akce. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Zdravíme se na začátku 6. října. Přeju pohodové úterní ráno.

0: Další probuzené posluchače vítám na vlně Českého rozhlasu Zlín do úterý 6. října, když máme teď 8:30. Jdeme za kulturou. Městské divadlo Zlín na dnešek připravuje představení Zvuk slunečních hodin. Jde o adaptaci románu uznávané spisovatelky zlínské rodačky Hany Andronikové. Začátek je v 19 hodin ve studiu Z Zlínského divadla. Rakovina prsu každoročně zasáhne do života tisíců žen i jejich blízkých. Na význam prevence i podpory upozorňuje Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve spolupráci s organizací Belis připravila výstavu věnovanou ženám s rakovinou prsu s názvem Pořád jsem to já, každá jizva má svůj příběh. Vernisáž se uskuteční dnes v 16 hodin ve foaje vzdělávacího komplexu U18 a k vidění bude výstava až do konce tohoto měsíce. Výstavy vzácných i běžných druhů hub rostoucích v našem regionu zahajuje dnes Muzeum Valašsko na zámku ve Vsetíně a na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Součástí budou v dalších dnech komentované prohlídky, mykologické poradny a přednášky nebo lektorské programy pro školy. Výstava hub bude k vidění v běžné otevírací době až do neděle. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti má dnes od 18 hodin na repertoáru muzikál o Tomáši Garriku Masarykovi. Jde o muzikálovou prvotinu o bývalém prezidentovi osvoboditeli profesorovi filozofie. Tvůrčí tandem Dodo Gombár a Robert Mankovecký uvedou muzikál v rapovém beatu. Beseda s autorem knihy Dětské lékařství Cyrilem Děckařem pořádá Dům kultury Kroměříž. Autor pomáhá rodičům zvládat dětské nemoci s klidem, nadhledem a rozumem a zájemce provede světem dětského zdraví bez složitostí. Po přednášce, která začíná v 19 hodin, bude následovat autogramiáda. Pokud byste chtěli více kulturních tipů, najdete je na našem webu zlin.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. This is the story of my baker.

0: Je 7:45, dál si řekneme, jak se dnešek projeví podle meteorologických měřítek. A než otevřu aktuální předpověď, podívám se ještě na údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 7 stupňů je teď v Kroměříži, ve Zlíně a v Bojkovicích. Přidáme tam Valašské Meziříčí s Horní Bečvou. 6 stupňů, to je situace ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, Luhačovicích, ve Valašské Senici, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. 10 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná, 12 Maruška Hostýnské Vrchy. 3 stupně jsou prozatím v Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích, 5 ve Vizovicích. Strání uvádí 4 stupně a Štítná nad Bláří pouhý 1 stupeň Celsia. Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno, jenom teď v ranních hodinách a dopoledne se lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý, přes den pak vítr jižních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozpilové podmínky máme prozatím nepříznivé. Odpoledne a večer by mohly být dobré, takový je předpoklad. Z biozátěží na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Od začátku prvoligové sezóny neuplynul ještě ani měsíc. Ve Zlíně už přesto mluví o velké krizi a možných změnách v kádru i realizačním týmu. Právě tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat také my, už za chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 9 minut do 8 hodiny, na řadě je sport. V úvodních třech zápasech sezóny bodovali, od té doby ale zlínští hokejisté nezískali do prvoligové tabulky ani bod. Celkem už to dělá 7 proher v základní hrací době za sebou a taky pád na poslední místo soutěže. Klubové vedení zatím přesto neudělalo žádné zásadní změny, a to nejspíš i proto, že s podobným vývojem už má zkušenosti.
1: V minulé sezóně zlínští hokejisté v základní části dlouho bojovali u dna tabulky a do play-off se dostali až na poslední chvíli. Přesto nakonec získali prvoligové stříbro.
2: Zatím mi to přijde, že to úplně kopíruje tu loňskou sezonu a absolutně nevím, jako, jak to, nebo letos jsem věřil, že bude klidnější ta sezona nebo ta základní část, takže uvidíme, jak to dopadne.
1: Říká útočník Robert Říčka, jeden z nejzkušenějších hráčů zlínského týmu, a připomíná, co v minulé sezóně nakonec vedlo ke zlepšení a jízdě do prohraného finále.
2: Loni se vyměnil trenér právě, tak to byl takový impuls. Asi jako nějaký impuls přijde, jako už jako říká se, že nějaký dobrý tým neprohraje 3-4 zápasy po sobě, no. My už jich máme 7 a je to ostuda, no. Jakože s takovým kádrem nebo s takovou sílou, jakou máme hráčskou, že se nám nepodaří prostě žádný zápas jako urvat teďka, no, poslední dobou.
1: Právě od zmíněné loňské změny trenéra vede Zlín coach Peter Oremus. O jehož možném odvolání se pochopitelně čím dál častěji mluví. Trenér to vnímá, ale neklidný kvůli tomu prý není.
3: To není tlak nějakým způsobem taky, že si to musíte brát na seba nějaký způsob. Ano, je to nepříjemné, keď prehrať. Je to příjemné, keď vyhráte, ale treba nabíjať energiou, nabíjať energiou to, keď nejakým spôsobom sa posúvate, tedy keď to nejde. Čiže ja som tam na to, aby som tých chlapcov posunul dopredu.
1: Změny v kádru by Oremus uvítal. Necelý měsíc po startu sezóny je podle něj ale složité přivádět nebo vyměňovat hokejisty.
3: V této chvíli na začátku tých súťaží, hovorím, trénujem to 21 rokov, není jednoduché doniesť nejakých hráčov, nejaké trady, nejak toto. Máme tam možno vytipovaných niektorých hráčov a hovorím, uvidíme, čo prinese najbližších dňoch trh.
1: Další utkání odehrají Berani ve středu doma proti Kolínu a klubové vedení se rozhodlo snížit vstupné na tento zápas jen na 11 korun, aby v kritické chvíli přišlo týmu pomoct co nejvíc fanoušků. Jejichž počet v minulých domácích zápasech klesl pod 2000 hranici. Další akci pak připravili sami hráči, kteří zaplatí fanouškům sobotní výjezd na další utkání v Litoměřicích. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zájem o senior taxi v Kroměříži roste. Od září mohou lidé využít jízdy už ve třech vozidlech. Zlínský kraj uvolní 1 milion korun na nákup dalších dronů s termovizí. Zemědělský fond ukončil kvůli střetu zájmů premiéra Babiše 8 projektů Agrofertu. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí, zpočátku lokálně mlhavo. Teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravila Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Už tři vozidla poskytují v Kroměříži službu senior taxi. Zájem lidí totiž roste. Od ledna do konce srpna letošního roku byl průměrný počet výjezdu za měsíc 170. V září jich bylo 379. Službu mohou využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazu ZTP či ZTPP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech.
6: Cílem je umožnit seniorům nebo zdravotně postiženým výhodně cestovat po městě a vyřídit si tak své osobní záležitosti nebo návštěvy u lékaře. Za jízdu zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Od září se musí zájemci prokázat platným průkazem senior taxi. Ten si mohou vyřídit na městském úřadě. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Celkem 1 milion korun vyčlení Zlínský kraj na nákup dronů s termovizí. Ty pomáhají s vyhledáváním skrytých mláďat v období jarních sečí. Uživatelé honiteb mohou o dotaci žádat od 2. do 27. listopadu. Peníze pak mohou v rámci svých projektů využít zpětně od 1. října 2026 do 16. dubna 2027. Zlínský kraj program poprvé vyhlásil v loňském roce, kdy 9 subjektům vyplatil dotace v celkové výši přes 883 tisíc korun. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Jako premiér byl Babiš ve střetu zájmů víc než 3 měsíce, do doby, než akcie Agrofertu převedl do svěřenského fondu. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
7: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
4: Volby budou už tento pátek a sobotu.
5: Počasí.
4: Dnes ráno a dopoledne může být v kraji místy mlhavo nebo nízká oblačnost. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 10 do 1 stupně. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr je slabý proměnlivý, přes den bude jižní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Podle dopravních serverů se krajem aktuálně jede bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Dál pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní. Podle vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší. Nižší výnosy podle nich způsobilo dlouhotrvající sucho a například v Polešovicích na Uhersko-Hradišťsku i nálety špačků. Podrobnosti přidáme za chvíli a pak si řekneme, jak z obyčejného kousku dřeva vzniká křehká krása, která už po generace zdobí české domovy. Štípané holubičky jsou symbolem zručnosti, trpělivosti i lidové tvořivosti. Do tajemství tohoto řemesla nahlédneme před 8:30. Teď je 8 hodin, 5,5 minuty, 6. říjen, na samotném začátku. Příjemné úterní ráno dál přeje Petr Uhřík.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 6. října, na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní, letošní úroda hroznů bude ale nižší než obvykle. Důvodem je především dlouhodobé sucho. Podle údajů Svazu vinařů bude sklizeň na Moravě a v Čechách v průměru o zhruba 30 až 40% nižší. Přesně takové ztráty odhadují například ve šlechtitelské stanici Vinařské v Polešovicích na Uhersko-Hradišťsku.
1: Sklízíme odrůdu muškát moravský.
2: Ukazuje mi jeden ze sběračů Libor Lukůvka, který právě odstřihuje jednotlivé střapce hroznů.
1: Muškát letos hodně napíchali vosy, tím pádem ty bobule se sykají, ale zase je jako velice dobrá cukernatost, určitě to bude mít 25 stupňů.
2: Odhaduje Libor Lukůvka, jeho slova v zápětí potvrzuje majitel šlechtitelské stanice vinařské Zdeněk Habrovanský, kterému přesnou hodnotu ukázal refraktometr.
3: A je tam 24,7,
2: takže
3: to je
2: skoro
3: krása.
2: 25.
3: Skoro 25, no.
2: V jaké fázi teďka vlastně vinobraní jste a no. Jak vypadá zatím úroda?
3: 2/3 řekl bych, že máme hotové. Čekají nás sklízet ještě ty pozdější odrůdy, jako je Frankovka z červených a Rizinský, Rizling vlaský. Máme ještě sklízet vrtněnské zelené, ale ta úroda není až tak veliká, jak se to jevilo, protože ty bobule byly takové zaschlé, chybělo šťávy prostě. Myslím si, že výsledek bude tak o 30 až 40% nižší než jiné roky.
2: Co se na tom tak nejvíc podepsalo? Je to to sucho hlavně?
3: Sucho a nedostatek vláhy, ale to sucho bylo na prvním místě. No a samozřejmě špaci, hej na špačku, udělali obrovské škody, že některé odrůdy se nedají ani sklízet.
2: O něco lépe dopadli v Blatnici pod svatým Antonínkem, popisuje jeden z tamních vinařů Dušan Soviš.
4: Vinobraní je už téměř ke konci, myslím, že z 95% je pozbíráno. Úroda je nižší o 25%. Když jsme začínali s odrůdou Solaris 12. srpna, tak ty hrozny byly úplně zeschlé a neměly šťávu. Výlisnost byla 45%. Zachránili ty odrůdy Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé a Miller Thurgau, kde ta úroda byla taková průměrná, normální a ostatní odrůdy byly všechny míň.
2: Co se týče kvality, jak jsou na tom ty hrozny?
4: Vypadá to, že u červených vín bude kvalita velmi vysoká, ale u bílých to bude velmi složité, vzhledem k tomu, že vyzrálost byla vysoká a ve všech možných chyběla kyselina.
2: Dodává vinař, který se svým sauvignonem zvítězil na nedávné národní soutěži vín. Souhlasí s ním i Zdeněk Habrovanský z Polešovic.
3: Kvalita hroznů byla velmi dobrá na vysoké úrovni, no ale cukernatosti jsou abnormální. Miller Thurgau měl 25 stupňů cukernatosti, což je zbytečně až moc. Úplně optimální je Rolandské šedé 22,6, tak to je podle mě optimální cukernatost a dá se z toho udělat vynikající víno. Já si myslím, že letošní rok zase bude patřit k těm skvělým ročníkům.
2: Na první ochutnávky mladých vín si jejich milovníci musí ještě déle než měsíc počkat. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, poslechneme si, jaké počasí doprovodí příští dny. Na lince už je připravená meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Když zhodnotíte celý průběh úterý, je před námi hezký podzimní den?
2: Čekáme slunce.

0: změnu. V začátku ještě té noci ta oblačnost bude malá, ale od jihozápadu nám postupně začne přibývat ta oblačnost na oblačno až skoro zataženou. Takže ještě ten středeční den, ten počátku ho zahájíme takovou převážně velkou oblačností, ale během dne nám ta oblačnost od jihozápadu začne ubývat, nejčastěji na polojasno a potom později odpoledne a večer i na skoro jasno nebo jasno. Ty nejnižší teploty čekáme od 10 do 7 stupňů, ale v údolích mohou klesnout i na hodnoty kolem 4 stupňů a nedají se tam vyloučit ani ojedinělé přízemní mrazíky. A ty nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů. Vád nám tomu bude vítr z začátku slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu k ránu a během dne potom bude mírný, jihovýchodní a jižní do 25 km za hodinu. Místy se tam mohou vyskytnout i nárazy kolem 55 km za hodinu, ale na večer by ten vítr měl alespoň začít částečně slábnout.
1: Zatím nám podzim ukazuje vlídnou tvář, bude tomu tak i dál, když se podíváme na čtvrtek, pátek, kam se posuneme?
0: Tak čtvrtek, tam už nás začne přecházet studená fronta se srážkami, ještě ze začátku toho dne tam čekáme malou oblačnost, polojasno až skoro jasno. Dopoledne už té oblačnosti začne přibývat, tam už většinou spíše bude takové oblačno. Odpoledne i večer v té východní části kraje se úplně nedá vyloučit přeháňka, případně i bouřka. A té oblačnosti hlavně během toho pozdějšího odpoledne a večera nám nadále bude přibývat až na zataženo. A potom nám od jihozápadu až západu začne postupovat pás deště nebo přeháněk. Ty nejnižší teploty čekáme od 13 do 9 stupňů. A ty nejvyšší od 20 do 24 stupňů, ale pocitově nám to úplně nepřijde, protože tam bude vát mírný jihovýchodní a jižní vítr do 25 km za hodinu. A pak ještě při tom přechodu fronty může tam být přechodně i takový trošinku čerstvější a zase z nárazy. A pátek, ten zahájíme velkou oblačností, ještě hlavně v té východní části kraje, tam může být ten doznívající déšť, ale ten by měl postupně od západu začít ustávat a v průběhu dne spíš bude taková proměnlivější oblačnost a ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší teploty už jenom od 12 do 16 stupňů.
1: Zbývá prozkoumat historii 6. října. Na závěr prosím, Andreo, prozraďte, jaké rekordní teploty doprovodily aktuální datum ve Zlínském kraji.
0: Tak ta nejnižší hodnota, minus 6,5 stupně, je z roku 1959, kdy jsme naměřili na stanici Holešov a maximum máme z roku 1966, kdy jsme na stanici Rožnov pod Radhoštěm zaznamenali 27,5 stupně Celsia.
1: A to už byla o počasí poslední informace. O podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas se Zlín děkuje, přejeme hezké podzimní dny a brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: 21 zlatých, 23 stříbrných a 24 bronzových medailí. Takovou sbírku přivezli čeští jezdci z mistrovství Evropy koní plemene Paint. A medailisty bychom našli i ve Zlínském kraji. O historickém úspěchu si budu povídat s viceprezidentkou Paint Horse klubu České republiky Silví Lečíkovou. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 6. října. Těší se Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Lidé věřili, že do jejich domovů přinášejí ochranu Ducha Svatého. Věšeli se nad kolébky, nad stoly nebo nad kamna. Tradice štípaných holubiček je spojována především s Valašskem. Redaktorka Silvie Pospíšilová se vydala do Valašských Klobouk, kde se pod rukama řezbáře Josefa Šperlinga tato něžná krása rodí.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Štípané holubičky jsou půvabnou součástí valašského lidového umění. Drobné ozdoby vyráběné štípáním měkkého dřeva měly nejenom dekorativní, ale také symbolický význam. Josefa Šperlinga z Valašských Klobouk si holubičky našli před více než 35 lety.
3: Naučil mě to dědáček Fojtu, býval na náměstí. On v tom viděl takový náboženský prvek Ducha Svatého.
2: Přibližuje Josef Šperling. Sám se vyučil zednickému řemeslu. Dřevo si ho ale stejně přitáhlo a postupně se mu začal věnovat naplno. A měl na co navazovat.
3: Asi čtvrtá generace, já jsem sice odbočil, že jsem dělal tu zedničinu první, ale te posledních 20 roků dělám s dřevem, že? Ale dělám tesařinu. My jsme se spíš tím dřevěnicám věnovali. Dřevo nás provází od kolébky až do smrti. No.
2: Holubičky vyřezává ze smrkového dřeva. Ideální je, když je ještě plné mízy.
3: To smrkové dřevo je takové bělejší, je pěkné. Musím vědět, jak to dřevo nastavit, jak ho štípnout, vybrat si, aby mělo ty léta správné, pěkně rostlé, rovné.
2: Vy tady topíte v kamnech, máte na nich kastrůlek a ve vodě se ohřívá dřevo. Co s ním bude dál?
3: Dřevo si potom zeberu jak horký zemňák, to je nejlepší do ruky. Vyřežu si tam ty ornamenty, ten střed si naměřím, aby to bylo vyvážené potom, aby když to pověsím, abych věděl, že to bude pěkně v tom úlu, jak to má být. My to děláme nožem tady, mě to tak ten dědáček učil. Do té tlůšťky, aby to měl tu správnou tlůšťku. Pak si to zařežu.
2: Pan Josef vyrábí štípané holubičky pro radost. Dávno už s nimi nejezdí po jarmarcích. Když se zavře do své dílny, jedna holubička mu trvá asi hodinu. A co je z celého procesu nejsložitější?
3: Štípání těch křídelek. To už je cit, aby to mělo milimetr, a i pod milimetr. To musím tak lehce štípat tahem, když to upnu do té stricovy stolice, jak my pravíme.
2: Po vyřezání už není třeba žádné další povrchové úpravy. Pokračuje Josef Šperling.
3: Ona je čistá tak, jak je. Přirozeně trošku zežlutné. Není problém, a když se zapráší, klidně osprchovat. Ona je na věky.
2: Holubičky z dílny zručného řezbáře se rozletěly doslova do celého světa.
3: Vím, že jsou třeba v Jižní Koreji, v Jižní Americe, vím, že někde Ekvádor, no v Evropě téměř všady.
2: A co mu přinesli ti to něžní dřevění ptáčci do života?
3: No mám radost, když to potěší lidi. A ptáček, symbol míru, že? Také samozřejmě, že? Tak to lidi to mají rádi, no.
2: Když se Josefa Šperlinga zeptám, zda má v řemeslu pokračovatele, se šibalským úsměvem říká, že děcek má dost a některé už si cestu ke dřevu našli. Z Valašských Klobouk Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Chcete také nahlédnout do dílny řezbáře Josefa Šperlinga? Fotografie i videa jsou na našich stránkách, tedy na webu Českého rozhlasu Zlín. Jak budete mít čas a chuť, rozhodně se podívejte.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy má Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Školáci v Karolince na Vsetínsku dočasně obědvají mimo školu. S vychovatelkami chodí pěšky asi kilometr do pronajaté restaurace. Školní jídelna a kuchyně se totiž přestavují. Až bude hotovo, budou si děti jídlo sami nabírat podle toho, kolik snědí. Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 000 korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu. V Brně dnes začne mezinárodní strojírenský veletrh. Na tamní výstaviště dorazilo téměř 1400 firem z 39 zemí světa. Představí nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování po umělou inteligenci a robotiku. Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k nim mohla i část učitelů nebo studenti vysokých škol. Demonstrace pokračují už třetím týdnem. Na několika místech přerostly v ostré střety s policií. Ve Zlínském kraji je místy mlhavo nebo nízká oblačnost, jinak je a bude jasno nebo skoro jasno. Aktuální teploty jsou od 12 do 3 stupňů. Dnešní maxima 21 až 24 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, přes den jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor na rozsypané kamení v Krhové na Vsetínsku na ulici Hlavní. Z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Příjemný další poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dnů. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? I to probereme v našem volebním průvodci už za chvíli.

0: schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Za minutu 8:45 pokračujeme krátkou předpovědí. Aktuální zprávy meteorologů předám hned po ranní kontrole teplot.
1: Počasí.
0: Ty se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 3 a 12 stupni. Dnes bude jasno, nebo skoro jasno, jenom ve zbytku rána, možná kousku dopoledne se lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Jinak ale slunečné počasí, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Slabý proměnlivý přes den vítr jižních směrů bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou nepříznivé, až odpoledne a na večer by mohly být dobré. Biozátěž pro dnešek střední označena dvojkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Když má někdo na startu své hudební kariéry tatínka známého kapelníka a mámu zpěvačku, to si to přece jenom o poznání snadněji dobývá svět. Pro dnešek zajdeme zase hodně daleko do minulosti, vlastně až do období zrodu rock'n'rollu, protože Ricky Nelson vydal svou první desku v roce 57, jenom o něco málo později než Elvis. Toho zmiňuju záměrně, protože když bylo Rickymu 16, chtěl udělat dojem na svou přítelkyni Dianu, která byla Elvisovou faninkou. A přestože v té době ještě neměl žádnou nahrávací smlouvu, řekl jí, že také natočí desku, takže v tom najdeme podobnost. Nedá mi to a ještě nabídnu jedno srovnání. Od roku 57 do roku 62 měl Ricky Nelson 30 hitů v top 40, víc než kdokoliv jiný. Ovšem, kromě Elvise, který jich dokázal protlačit 53. Aby toho nebylo málo, i on byl nadmíru úspěšným hercem a zemřel předčasně v pouhých 45 letech. Ale už si pojďme hrát, písnička Hello Mary Lou, kterou si hned pustíme, je nejenom hezká i po tak dlouhé době, ale navíc i muzikantsky zajímavá. Všimněte si, uprostřed obsahuje výrazné kytarové solo Jamesa Bartona, často citované a obdivované mnohými pozdějšími hráči, jako třeba Brian May ze skupiny Queen mě napadá. A oni si Queen, pamětníci to vědí, taky tu skladbu zahráli, když žili své Magic Tour v roce 86. Teď nám ale zaspívá Ricky Nelson. Než pustím písničku, přeju hezký podzimní den, mějte se, milí posluchači, fajn. No zítra, brzy ráno, zase na stejné vlně Českého rozhlasu Zlín navážeme.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Základní škola Komenského ve Zlíně Malenovicích má zrekonstruované sociální zařízení za více než 2 miliony korun. Příběhy žen, které prodělaly rakovinu prsu, představí nová výstava na Zlínské univerzitě. Ode dneška platí zákaz předvolebních průzkumů, mohly by ovlivňovat voliče. Dnes bude většinou slunečné počasí s teplotami do 24 stupňů. Začínají zprávy s Kristýnou Fuchsovou. Dobré dopoledne. Přes 2 miliony korun stála město Zlín modernizace sociálního zázemí na prvním stupni základní školy Komenského ve Zlíně Malenovicích. Rekonstrukce přinesla žákům i zaměstnancům školy modernější, hygieničtější a komfortnější zázemí.
2: Součástí rekonstrukce byla instalace nových sanitárních prvků, úsporných baterií i nového osvětlení s automatickým časovačem. Modernizací prošly i přilehlé prostory, mají tedy například nové šatní skříňky. Do budoucna město plánuje vylepšení systému regulace topení, včetně zateplení budovy. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Na prevenci rakoviny prsu i zkušenosti žen s tímto onemocněním upozorní ve Zlíně výstava Pořád jsem to já, každá jizva má svůj příběh. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla ve spolupráci s pacientskou organizací Belis a prostřednictvím autentických příběhů přibližuje život žen s diagnózou rakoviny prsu. Výstava je součástí preventivní kampaně Růžový říjen. Vernisáž začne dnes v 16 hodin ve vzdělávacím komplexu U8. Výstava tam zůstane do konce října. Ode dneška až do zavření volebních místností v sobotu ve 14 hodin platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů jak pro komunální, tak pro senátní volby, a to včetně těch, které už vyšly někdy dřív. Zákaz má zajistit voličům klid pro rozhodování. Evropský parlament dnes bude jednat o odložení přísnějších pravidel pro dovoz fosilních paliv. Ty mají za cíl snížit emise metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Podle kritiků by to vedlo k dalšímu zdražování paliv.
3: Nařízení o metanu zadává všem dovozcům zemního plynu, ropy nebo uhlí do Evropské unie, aby od svých dodavatelů požadovali informace o únicích metanu a zavedli opatření, která je budou minimalizovat. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Těžba a transport fosilních paliv jsou jedním z velkých zdrojů metanu v atmosféře. Podle kritiků ale nařízení bude komplikovat dovoz paliv, jejichž cena v poslední době prudce vzrostla. Pro odložení účinnosti nařízení je tak například Francie nebo Česko. Ty patří mezi 19 zemí, které už k tomuto kroku vyzvaly Evropskou komisi. Ta původně navrhovala, že se pouze nebudou vymáhat pokuty za neplnění pravidel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji může být během dopoledne místy mlhavo nebo nízká oblačnost. Jinak je a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, přes den jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní s osobním autem se srazili ve Zlíně v ulici Štefánikova a pozor na rozsypané kamení v Krhové na Vsetínsku na ulici Hlavní. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začínají srdcovky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Rychle jako šípy z kuše letí přání pro Hanuše. Proč? Ten dotaz klidně vznes. Hanuš slaví svátek dnes. Doufám, není přežitkem přispěchatí s přípitkem. Pozvedněte proto výše s dobrým mokem plné číše. Dřív než cinkne sklenička, dorazí též písnička. Trubku, buben, ba i basu, užijte si u rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 6. října roku 2026. Ráno jsme v Brně měli opravdu trošku chladno, ale teď už vidím, jak se nám sluníčko začíná hezky vyloupávat. Už vidím na střeše tady hned sousedícího jezuitského kostelíčku na nebevzetí Panny Marie, jak už tam prostě ty křidlice, břidlice, ty střešní tašky oblažuje a ohřívá svými paprsky. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak svátek mají pánové, kluci, honosící se křestním jménem Hanuš. Takže všem Hanušům, nebo jak jim říkáte Hany a podobně, vinšujeme všecko nejlepší k jejich svátku. Já jednoho Hanuše znám, ale on je Hanuš příjmením. A to je brněnský výtvarník, fotograf, grafik, malíř, taky spisovatel, taky básník Honza Hanuš. Mimo jiné včera jsem byl na jeho vernisáži a bylo to moc a moc úžasné. Takže Honziku, ty dneska svátek nemáš. Takže Hanušové, křestního jména nositele, všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. 6. 10. roku 2026 oslavíme 64. výročí naší svatby. Prosím o zahrání písně od Karla Gotta Už z hor zní zvon. Moc děkuji Václav a Anna Kubíčkovi. Tož, moji milí Kubíčkovi, to víte, že rád splním vaše přáníčko a vinšuji vám ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Karel Gott a opravdu už z hor zní zvon.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Dnes opět otvírám knihu mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremera, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Listuji v knize a podívejme, strana 39.

0: rozumět lidé napříč republikou. Dokonce byl najatý člověk, který za tím účelem kontroloval scénář. Vzpomněl ve vysílání Českého rozhlasu Brno po letech dramaturg první řady Jan Mervard. Že to není poznat, bylo mistrným výkonem celého tvůrčího týmu. Mimochodem, představitel jedné z hlavních rolí, Oldřich Velen, s úsměvem tvrdil, že celý štáb v důsledku natáčení zemřel na cirhózu jater. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: písnička dozněla a mám tady druhé přáníčko z mailové adresy. A to mi posílá, ani vám neřeknu to příjmení, a ono nakonec zazní až v závěru, ale já, když mě napíše, to je můj věrný posluchač, v Uherském Hradišti třeba jsme se setkali, nebo v Buchlovicích, dokonce mě vyrobil trička s potiskem, kde jsme vyobrazeni on a já, tedy můj František, to už říci můžu. Mimo jiné, Františku, měl se svátek v neděli, tak dodatečně všechno nejlepší. A když si čtu ten mailík, tak ani ho nemusí podepisovat. Já už vím, kdo to je. Tak, zní takto. Zdravím vás, pane Junáku, a i celé rádíko Brnéčko. Včera jsem byl na srazu spolužákou v Hradišťu Uherském. A bylo to bezva. Nás rakáňou z Kostelan tam ale nechali jenom 2 roky. 1967 a 1968. Potom touto školu zařadili do UNESCO a nás vylifrovali do Starého Města, lebo by jsme jim kazili reputacu. No, byli jsme trošku jinší než ty městské děcka, co si budem. Trvalo to 58 rokov, co jsme se zasejc viděli, ale stálo to za to. Došla aj naša třejdní učitelka, paní Jarmila Hanáková, kterou zvlášť zdravím. Zahrajte prosím všetkým, co tam došli, aj tým, co nemohli dojít, pěsničku od Helenky Vondráčkovej, Pátá. Kdyby to šlo tož v úterej 6.10. Děkuju moc a majte se jenom dobře v tém Brnéčku. František Plevůj z Moravského Pejsku. Františku, vy mě vždycky tak potěšíte. A to, moji milí, jako to všecky, to se píše s F na začátku. Nebo dobře, v tém Brnečku, to se píše s F na začátku. Úžasný. Takže, Františku, samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Doufám, že paní učitelka, paní Jarmila Hanáková, taky bude poslouchat. Vybral jste písničku, takže už je tady Helena Vondráčková a její Pátá.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: La Isla Bonita zpívala Madonna, my to známe v podání naší zpěvačky Ilony Čákové. A já mám tady pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada předních operních soulistů. Úterní indicie zní takto. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Opakuji úterní indicii. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Dašu a pana Jana Smikmátora.
1: Český rozhlas Zlín.

dům městem, jež znám, a hledám stopy včerejší.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Částečné zatmění srdce, dospívala Lenka Filipová. Dívám se na hodiny za minutku 9:45 a mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ráda bych nechala zahrát písničku pro svého partnera Jardu Šindelku z Tišnova. Nemáme žádné výročí ani jinou zvláštní příležitost. Jen mu chci říct, že jsem ráda, že ho mám. Vyberte prosím nějakou hezkou písničku. Děkuji, Marcela. Paní Marcelo, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže co byste tomu řekla, kdybychom pro vašeho přítele Jardu zahráli Duhovou kuličku?
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: však blbec litovat.
1: Tož, moji milí posluchači, říkej lidem, že je máš rád. Ano, samozřejmě, je to velmi dobrá cesta. Člověk prostě udělá spoustě lidem radost. No, dnešní srdcovky pomalinku končí a jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují dnešní indicii, tedy úterní, do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Tak to byla úterní indicie a ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hraju písničky na přání. Když si vyberete, je to pro mě ještě lepší a schůdnější. No ale to mi samozřejmě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svá přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a zařadit do našeho playlistu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vodárna Zlín od rána řeší dvě havárie vody. Voda neteče v Napojedlích i ve Zlíně. Kvůli suchu bude letošní úroda hroznů zhruba o 30 až 40% nižší. Ministerstvo školství kritizuje hranici 180 dětí a žáků pro slučování škol a chce pravidla změnit. Dnes bude většinou slunečné počasí s teplotami do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Kvůli havárii od rána neteče voda ve Zlíně v ulicích Zelinova, Voženílkova a Plesníkova. Ze stejného důvodu je přerušená dodávka vody i v Napajedlích v ulicích Jiráskova, Zábraní, Husova a části ulice Komenského. Vodárna Zlín na obou místech zajišťuje náhradní zásobování cisternami. Obnovení dodávek vody předpokládá mezi 15. a 16. hodinou odpoledne. Letošní úroda hroznů v Česku bude o zhruba 30 až 40% nižší oproti průměru za posledních 5 let. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Důvodem je především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. O něco menší ztráty počítají v Blatnici pod Svatým Antonínkem, říká jeden z tamních vinařů Dušan Soviš.
2: Úroda je nižší o 25%. Když jsme začínali s odrůdou Solaris 12. srpna, tak ty hrozny byly úplně zeschlé a neměly šťávu. Výlisnost byla 45%. Zachránili ty odrůdy Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé a Miller Turgau, kde ta úroda byla taková průměrná normální a ostatní odrůdy byly všechny míň.
0: Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na případné slučování potřebují dostatek času. Podle školského zákona se mají školy s méně než 180 dětmi nebo žáky sloučit s jinou školou, pokud hranici nesplní letos nebo v následujících 2 letech. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale pravidlo kritizuje a chce ho změnit. Zatím neřekl jak. Podle asociace ředitelů základních škol by měl změnu oznámit co nejdříve, protože příprava trvá minimálně 2 roky, pokračuje její viceprezident Tibor Hájek.
3: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné, aby právě nedošlo k tomu, že pan ministr zmíní, že to číslo 180 se mu v uvozovkách nelíbí a že se zvažuje jiné číslo. Takže slučování ano, ale podle jasných, dlouhodobě platných a vydiskutovaných pravidel.
0: Slučování se může týkat 100 škol. Drony zasáhly 2 lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informovala kancelář prezidentky Iljany Jotovové. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA píše, že premiér země Rumen Radev svolává schůzku se zástupci státních institucí.
1: Počasí.
0: V kraji můžou být ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Většinou je jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, přes den bude jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme hlášení o žádné dopravní nehodě v kraji. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný jeho další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásné úterý. Je tu dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 6. října. Dnešní 10. hodina vám nabídne recept na skvělé sladké pečivo. Pozveme vás do Otrokovic na besedu o Tomáši Baťovi, od jehož narození letos uplynulo 150 let. A poradíme vám také, jak pracovat s dezinformacemi na internetu. Doufám, že si užíváte klidný den a jsem ráda, že vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Od mikrofonu vás zdraví Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem naloží Roman Paulus, se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekla, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr, to je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo.
1: Které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Nádhera.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme... rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. A rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem. Dáme si, Patriku.
2: Jo.
1: Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
1: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší. Proto je na stránce pochoutkového roku hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny. A budeme odměňovat i několik hlasujících. Tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde vám teď nabídneme rubriku Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem se dnes podíváme do historie zemědělství.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Bude 10:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Zítra se v Otrokovicích uskuteční beseda s názvem Tomáš Baťa, příběh, který změnil Otrokovice. V našem vysílání vás na ně pozveme už za okamžik.

0: V roce 2026 si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati. Otrokovická beseda proto už na zítřek připravuje tematický večer věnovaný jeho osobnosti, odkazu a proměně Otrokovic. O akci teď budu mluvit s Vítem Markem z iniciativy Ať žije Baťov, kterému přeji krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Řekněte nám prosím, co je tématem celé besedy?
1: Tak zjednodušeně řečeno je tématem Tomáš Baťa a Otrokovice. Jak jste říkala, letos si připomínáme 150 let od jeho narození a i v Otrokovicích se hrdě hlásíme k jeho odkazu.
0: O čem konkrétně budete mluvit vy?
1: Tak já se věnuju ve svém projektu Ať žije Baťov vlastně popularizaci Baťova, té čtvrti, kterou vystavila firma Baťa. Takže se budu věnovat tomu, jak se zásadně díky Baťovi Otrokovice proměnili. Dokonce mám pár grafů, spoustu fotografií a pohlednic, které promítnu. A budu vlastně hovořit i o tom, jak se vlastně daří nebo nedaří vlastně popularizovat ty dějiny a tuto éru otrokovických dějin.
0: Řada lidí má jméno Tomáše Bati, možná stále spojeno hlavně se Zlínem. Přibližte nám, prosím, proč byl tak důležitý i pro Otrokovice?
1: Tak když to hodně zjednoduším, Otrokovice před tím rokem 1929, před příchodem Tomáše Bati byly pouhou vesnicí, která měla asi 2000 obyvatel. Přišel Tomáš Baťa, vybudoval průmyslové město a zásadně proměnil dynamiku celého místa. A vlastně další desetiletí na něj navázal další průmysl a Otrokovice měly na konci 80. let 20 000 obyvatel, takže desetinásobek. A po té baťovské éře nám zůstala i spousta kvalitní architektury, kterou musíme chránit, takže on to místo proměnil opravdu výrazně.
0: Vy ve středu nevystoupíte sám. Představte nám prosím další hosty, kteří přijali pozvání do besedy.
1: Tak vystoupí i historička umění paní Ladislava Horňáková, která se bude věnovat právě architektuře a urbanismu místa, hlavně společenského domu, který je jednou z největších památek, kterou máme právě v Otrokovicích. Dál vystoupí historik Jan Herman, který se bude právě věnovat Tomáši Baťovi a jeho vztahu k Otrokovicím. A také Jakub Malovaný z nadace Tomáše Bati, která celý rok vlastně pracuje na těch 150, na těch oslavách 150. výročí od narození Tomáše Bati.
0: Připomeňme tedy ještě, kdy a kam mohou zájemci na besedu dorazit?
1: Tak událost se koná už zítra, ve středu 7.10. večer od 6 hodin na Otrokovické besedě v Otrokovicích.
0: A já ještě dodám, že vstup na besedu je zdarma a rezervace míst předem není nutná. To byl Vít Marek z iniciativy Ať žije Baťov. Pane Marku, my moc děkujeme za pozvání a přejeme krásný den. Naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

Bude 10:45 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. A důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

Vysílání Českého rozhlasu Zlín bude po 11. hodině pokračovat rozhovorem. Dnes bude mým hostem Silvie Lečíková, viceprezidentka Pinhorse klubu České republiky a budeme si povídat o nedávném úspěchu českých jezdců na mistrovství Evropy. Tak zůstaňte s námi.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zájem o senior taxi v Kroměříži roste. Od září mohou lidé využít jízdy už ve třech vozidlech. Rožnov pod Radhoštěm hledá jméno pro nové náměstí na místě bývalé Tesly. Začal platit zákaz předvolebních průzkumů. Lidi teď mají čas na rozhodování. Dnes je ve Zlínském kraji slunečné počasí a teploty do 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Už tři vozidla poskytují v Kroměříži službu senior taxi. Zájem lidí totiž roste. Od ledna do konce srpna letošního roku byl průměrný počet výjezdů za měsíc 170. V září jich bylo 379. Službu mohou využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazu ZTP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech.
2: Cílem je umožnit seniorům nebo zdravotně postiženým výhodně cestovat po městě a vyřídit si tak své osobní záležitosti nebo návštěvy u lékaře. Za jízdu zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Od září se musí zájemci prokázat platným průkazem senior taxi. Ten si mohou vyřídit na městském úřadě. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radhoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. Mezi návrhy se zatím objevuje třeba u Tesly nebo náměstí Tesla. Jak může nové jméno vypadat, vysvětluje mluvčí města Eva Javorová.
3: Název může být tradiční i úplně originální. Klidně inspirovaný historií Rožnova nebo tím, jak nové místo vypadá. Návrhy posílejte přes anketu v aplikaci Munipolis. Z nich pak vybereme ty nejzajímavější a lidi o nich budou hlasovat. Jméno náměstí tak nakonec můžou vybrat sami Rožnováci.
0: Od dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
4: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 0,6% víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%.
1: Počasí.
0: Dopoledne může být v kraji ještě místy mlhavo nebo nízká oblačnost. Přes den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, přes den bude jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo s cyklistou v Otrokovicích na Zlínsku v ulici Tyršova u Bahňáku. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Pokračuje jeho dopolední vysílání. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Strakatí koně, které si možná na první pohled spojíme s americkým westernem. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes bude řeč o plemeni Paint. A máme k tomu dobrý důvod. Čeští Painti se totiž z nedávného mistrovství Evropy v Německu vrátili s historickým úspěchem. A medaile míří i do našeho kraje. Nejen o tom si budu povídat se Silví Lečíkovou ze Zlína, viceprezidentkou Paint Horse klubu České republiky. Dobré dopoledne, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Náš rozhovor si můžete poslechnout za malou chvíli na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Stále je s vámi Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je dnes Sylvie Lečíková ze Zlína, viceprezidentka Pin Horse Clubu České republiky. Pojďme tedy, prosím, úplně od začátku. Co je vlastně Paint?
1: Paint je kůň, příslušník plemene American Paint Horse, česky americký paint. A je to vlastně barevná, strakatá varianta jiného amerického plemene Quarter Horse.
0: Má like šanci Painta poznat na první pohled? Jinými slovy, dá se říct, že je každý strakatý kuň Paint?
1: Nedá. Aby bylo možné o Paintovi říct, že Paint musí být registrovaný u americké asociace, která se věnuje registraci těchto koní a jmenuje se American Paint Horse Association, a do ní se dostanou pouze koně, kteří mají oba dva rodiče Painty, případně je tam kombinace s kvótry a případně je povolena i kombinace s plnokrevníky.
0: Jak je to dnes s mnohdy velmi atraktivním zbarvením těchto koní? Je pro chovatele důležité, nebo je ve skutečnosti vlastně až za zdravým stavbou těla a charakterem zvířete?
1: No, barva by měla být vždycky až za korektní stavbou těla, dokonalým charakterem, ale co si budeme povídat, je to často barva, která prodává. Obyčejný ryzák bez odznaku vždycky bude stát trošku v pozadí za koněm, který je sice taky ryzák, ale má vysoké punčošky, má bílou lisinku a dělá to obrovský rozdíl.
0: V minulosti ale byla hříbata tohoto plemene považována za nežádoucí. Proč tomu tak bylo?
1: Tahle situace nastala vlastně, řekněme, v polovině 20. století, kdy se pomalinku vytvořila a legalizoval chov amerických kvótrů, což jsou dobytkářští koně s typickou stavbou těla. Jsou to ti koně, na kterých američtí kovbojové dobývali západ, a vlastně koně, kteří táhli vozy s přistěhovalci a obdělávali půdu na západě. A tam se občas stávalo u těchto jednobarevných koní, že se objevilo strakaté hříbě. Nikdo to nedokázal tehdy zdůvodnit, jak je tohleto možné, a vždycky už ze začátku 20. století se ta hříbata považovala za nějakým způsobem vadná, defektní, a když teda vznikla oficiální asociace plemene Quarter, tak jedním z prvních nařízení bylo vyloučení strakatých koní z registru.
0: A jak potom nakonec došlo ke vzniku samostatného plemene Paint?
1: Naštěstí to vyloučení nebylo definitivní, ale byli lidé, kteří takové koně nezatracovali jenom kvůli barvě, protože viděli, že pracovně jsou to třeba skvělá zvířata, původově skvělá zvířata, a logicky jim přišlo nesmyslné se jen kvůli barvě těchto koní zbavovat. Takže nejvýznamnější chovatelé, především z Texasu, se v roce 1961 domluvili, založili American Paint Quarter Horse Association. Krátce na to vznikla jakoby konkurenční Paint Stock Horse Association, a potom sehrála zásadní roli paní Rebecca Tyler, která sbírala první registrace strakatých koní do krabice od bot a postupně vydobila pro tuhletu skupinu koní takové postavení, že v roce 1965 se obě ty asociace spojily a vznikla American Paint Horse Association, která funguje do dneška.
0: Jak dlouho mají painti své místo v České republice?
1: Painti mají v České republice své místo už 30 let. Loni náš klub oslavil 30. výročí své existence. Koně první sem přijeli okamžitě vlastně po sametové revoluci. Byly to jednotky kusů a za tu dobu existence samozřejmě od těch často legračních a úsměvných začátků si myslím, že jsme ušli obrovský kus cesty.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Silvie Letíková, viceprezidentka Pine Horse klubu České republiky. Pokračovat budeme za chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Českém rozhlase Zlín jsou koně plemene Paint a se Silví Lečíkovou z Paint Horse klubu České republiky si teď budeme povídat o mimořádném úspěchu, který se nedávno podařil českým jezdcům na mistrovství Evropy. Paní Lečíková, řekněte nám o něm víc, prosím.
1: Já bych s dovolením trošičku začala s čísly, aby vynikla váha toho úspěchu. Protože takhle, když se řekne druhé místo, no tak si spousta lidí třeba představí, dobře, bylo tam 5 týmů, oni byli druzí a rozešli se v míru. Ale není tomu tak. Představme si, že americká asociace Paint má přes 38 tisíc členů po celém světě. Česká republika má u této asociace registrovaných 402 lidí podle pramenů z roku 25. Pro srovnání třeba ve Slovensku je to 114 a ve Francii, která je mnohonásobně větší než my, tak je to asi 800 lidí. Tak to jenom pro představu, jak je to velké. Tahle asociace registruje po celém světě přes milion koní. Česká republika opět má registrováno 198 koní. Jenom za loňský rok přírůstek hříbat. Dohromady je jich 2600. Může se to zdát jako proti té obrovské váze celosvětové malé číslo, ale je to neuvěřitelný nárůst, zejména v poslední dekádě, kdy můžeme být celkem pyšní na to, kam se to posunulo. Český Paint Horse Club má 68 aktivních členů a doufáme, že budeme nadále i platnou součástí české westernové scény. Ve světle těchto čísel potom je potřeba zmínit, že evropský šampionát plemene Paint, který se koná každoročně v německém Kreutzu, v nádherném areálu na Ostbayernhall v Bavorsku, tak je tenhle šampionát je druhou největší světovou show. Takhle se označují, jak si česky řečeno, závody v americké hantýrce. Tenhle ten šampionát se konal letos po 24. Čeští jezdci se tam sporadicky začali jako první vlaštovky objevovat někdy na počátku století, spíš sbírat zkušenosti. Možná to nebude znít úplně hezky, ale často jsme tam byli opravdu za exoty z východní Evropy, protože ta západní Evropa před námi měla 20-25 let náskok jak v chovu těch koní, tak v jejich předvádění. No a najednou jsme přivezli druhé místo z evropského šampionátu a prostě klobouček všem, kteří se na tom úspěchu podíleli.
0: My máme oceněné jezdce a koně i přímo ve Zlínském kraji. Představíte nám je, prosím.
1: Ze Zlínského kraje bych musela vypíchnout v první řadě třeba Emu Zajacovou, Karolinu Mišurcovou, její maminku Zuzanu Větrovou. No a úplně největší eso v rukávu Petr Jančík s manželkou Monikou a s dcerou Kateřinou, kteří přivezli balík medailí a patří jednoznačně k nejúspěšnějším rodinným podnikům v paint businessu snad v celé Evropě.
0: Česká republika celkem získala 21 zlatých, 23 stříbrných a 24 bronzových medailí. Doufali jste až v tak velký úspěch, o kterém tady teď spolu mluvíme?
1: Já si myslím, že něco takového nedoufal nikdo. Před náma zůstalo Německo, které je napěchované kvalitními koňmi, často z importu. A za námi zůstalo Rakousko, Holandsko, Itálie, což jsou země, ke kterým my jsme ještě nedávno vzhlíželi a zdáli se nám jako neporazitelní giganti, a najednou prostě

0: na druhém místě Česko, takže wow. A to je potřeba zmínit, že ve dvou případech, ve dvou disciplínách obsadili čeští předvádějící a čeští koně komplet celou bednu. První, druhé, třetí místo.
1: Se Silví Lečíkovou ze Zlína, viceprezidentkou Pinhorse klubu České republiky, si budu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídat i za malou chvíli. Tak zůstaňte s námi.
2: Nemusí každý den začínat v čekárně u lékaře nebo na nemocničním oddělení. Moderní domácí péče přivádí zdravotní služby přímo za pacientem. Jaké výkony mohou sestry poskytovat doma? Kdo má na tuto službu nárok a jaké jsou její výhody? I na vaše otázky bude odpovídat vrchní sestra domácí péče Zlín Milada Mikulíková. Už 7. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín, kde je dnes mým hostem Silvie Lečíková, viceprezidentka Paint Horse Clubu České republiky. Mluvili jsme spolu o úspěchu, kterého se podařilo dosáhnout českým jezdcům. V jakých disciplínách ale vlastně závodili?
1: Ten systém disciplín a vůbec závodu u těchto amerických chovatelských asociací je pro lidi zvenčí naprosto nečitelný, bych řekla. V zásadě, i když se Paint tváří jakože westernový kůň, čili pro disciplíny kovbojské, tak je to natolik všestranné plemeno, že zvládá bravurně i anglické disciplíny. Stranou nechejme to, že se běhají i dostihy paintů, umí chodit v zápřahu. Je to opravdu všestranné plemeno a díky své povaze ideální rodinný kůň, kdy taťka, mamka i dítě v sedle stejného koně můžou si užít, co baví právě je. Na evropském šampionátu se startovalo, tuším, někde přes 160 disciplín, které se většinou dělí do tříd open, amatér a mládež. Open pro všechny, včetně profesionálů, amatéři za přísných podmínek, neprofesionálové a mládež, což jsou mladí jezdci do 18 let. Plus nějaké další podkategorie. Ty závody jsou pro jezdce nesmírně důležité, protože každé umístění je bodované do 7. místa a jezdci sbírají body, které se sčítají celosvětově ve stejném systému. A americká asociace je potom vyhodnocuje do nejrůznějších žebříčků, takže je strašně důležité třeba u hřebců, jaké mají potomstvo, jak výkonné. Pro koně, kteří figurují v žebříčcích americké asociace, je to prestižní záležitost a právě ten boj o ty body je to, co jezdce žene stále dopředu, vypovídá to o kvalitách toho koně, o jeho schopnosti všestrannosti a tak dál. Tady bych jenom připomenula, že poslední dobou čeští koně se začínají objevovat na čelných příčkách mezinárodních a světových tabulek a je to naprostá bomba, protože před těma 30 lety, když jsme v podstatě neznali ani pravidla a mysleli jsme si, že všechno strakaté je paint, tak najednou vidět právě třeba hřebce Petra Jančíka, Special Impulsions, jako koně, kterého 5 amerických rozhodčí umístí na první místo v disciplíně Western Pleasure, vidět další fantastik DJ Valentine, hřebec Nika Zelenky na jako čelných příčkách světových tabulek, tak to je pro mě úplné blaho a je mi úplně jedno, jestli je to člen našeho klubu českého nebo nečlen, protože na tohle já nehledím při takových úspěších.
0: Bavíme se tady opravdu o té špičkové evropské úrovni. Pro ty, kteří nemají tu představu, jak dlouho trvá vlastně připravit koně, aby mohlo dosáhnout takového úspěchu. Předpokládám, že jde asi i o souhru s jezdcem, ale abychom si to dokázali představit, jak dlouho to může trvat, tady ta příprava?
1: Tady bych asi vypíchla fakt, že s příchodem amerických plemen přišlo do českých luhů a hájů něco, co tady do té doby vlastně nebylo. Kdy přišel nový způsob práce s koňma, odhříběte. Ten rakousko-uherský systém většinou ve 2, ve 3 letech hodil na remontu sedlo a začal drill. Zatímco westernová plemena, americká plemena už od stávčete vlastně zvykají toho hříbě na člověka, na práci ze země, učí se obraty a pomalinku přivyká na obsednutí, které ve valné většině případů probíhá v klidu a míru. A od toho se odvíjí taky chuť toho koně se dál učit a taky s sebou nemlátíte o zem tak často, pravděpodobně. A může to trvat různě, záleží na charakteru koně, na kvalitách jezdce. S koněm obvykle pod sedlem vyjíždíte ve 3 letech na první závody. Takže máte, dejme tomu, 2 až 3 roky, abyste ho aspoň ty základy naučili. A pak už jenom brousíte a záleží na tom, jestli to zbabráte, nebo jestli z toho bude diamant.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín viceprezidentka Pinhorse klubu Silvie Letíková ze Zlína. Pokračovat budeme za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Ještě před 20 lety by podle Sylvie Lečíkové představa, že Češi na evropském šampionátu předstihnou například Rakousko, Francii nebo Itálii, působila téměř nereálně. A letos se to podařilo. Mě by zajímalo, co by podle vás česká scéna potřebovala k tomu, aby si podobnou úroveň udržela i v dalších letech. Mluvíme tedy spolu o soutěžích koní plemene Paint Horse.
1: To je celkem těžká otázka. Zřejmě bychom uvítali, aby se počasí vrátilo k normálu a nemuseli bychom se stresovat kvůli třeba takové základní věci, jako je seno a jeho nedostatek, což je hit letošního roku. A aby jezdci měli trošku klid na práci a nemuseli zhánět takovou základní položku. U koní je to vždycky otázka peněz, takže stabilní ekonomika a rodiny, které si můžou dovolit si jako koníčka dopřát koně. Byli bychom rádi, kdyby se přestalo nahlížet na jezdecký sport jako výsadu milionářů, protože kromě těch, co jezdí na špičkové úrovni a mají dostatek prostředků, tak je pod nima široká základna srdcařů, kteří do toho jdou po hlavě a bez koní si neumí ten život vůbec představit, bez ohledu na plemeno. A taky trošičku stabilitu ve světě, protože dneska je to natolik rozdováděné po celé planetě, že ty koně se začínají často lidem jevit jako zbytná položka. A to je strašná škoda.
0: Když jsme spolu mluvili o nedávném mistrovství Evropy koní plemene Paint, tak ještě jsme nezmínili jeden úspěch v rámci šampionátu, který by stal za to podělit se o to, o něj. Tak
1: tím úspěchem bylo druhé místo v Poháru národů, kdy tým ve složení Kateřina Baštová, Natálie Hofmanová, Lenka Čermáková, Karolina Mišurcová a Blanka Ličková senzačně převálcovali řadu jiných favorizovaných týmů a dojeli si pro druhé místo. A jako obrovský úspěch bych taky viděla to, že v celkových součtech bodů v jednotlivých kategoriích, to znamená open, amatér a tak dále, z 5 vyhlašovaných cen, které odměňuje americká asociace, byli 3 čeští jezdci. Byla to Zuzana Liberdová, Natálie Hofmanová a už zmiňovaný Petr Jančík. Takže wow.
0: Takže to je opravdu velký úspěch, který byl možná krásným překvapením pro české jezdce. My jsme spolu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představili koně plemene Paint. Mluvili jsme tedy spolu o úspěchu na nedávné mistrovství Evropy. Ale mě by zajímalo, kudy vedla vaše cesta do světa koní tohoto plemene.
1: Moje cesta ke koním vedla, pokud si matně vzpomínám, tak od Vinetua a Ilčího, což byly začátky asi mnoha mých vrstevníků, až po článek, který si objevil v časopise jezdectví, kdy Polákovi zakládali český Paint Horse klub. A já jsem z toho byla tak na větvi, že jsem okamžitě odepsala a vybojovala jsem si členské číslo 1 v tomto klubu, které hrdě držím do dneška. No a potom takové ty peripetie jako nadšený člen, později prezident, později viceprezident, později nic, majitel Painta, majitel jiného koně, takže ta cesta byla spletitá, ale nelituju jediného dne.
0: Říká Sylvie Lečíková v Českém rozhlase Zlín.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín dnes byla viceprezidentka Pinthorse klubu České republiky Sylvie Lečíková ze Zlína. Mluvili jsme spolu o úspěchu českých jezdců na nedávné mistrovství Evropy i o tom, jaká specifika má plemeno koní Paint. Paní Lečíková, pokud by někdo na základě poslechu dnešního rozhovoru získal pocit, že by si chtěl koně pořídit, že by chtěla, aby byly součástí jeho života, měla byste pro takového posluchače vzkaz na závěr našeho povídání?
1: Já bych takového posluchače velmi pochválila, doporučila bych mu, aby se držel tohoto nápadu, protože kůň dává životu úplně jiný rozměr i ze sedla. I když sebou praštíte o zem, vás to ledasco naučí pokora vnímat něco jiného, takže nikoli, že pořiďte si medvídka mývala, ale pořiďte si koně a pokud to bude Paint, tak tím líp, protože jsou nejenom krásní, ale taky charakterní, hodní a většinou mají strašně rádi člověka.
0: My vám děkujeme za tohle doporučení na závěr i za to, že jste tu dnes s námi byla. Ať se vám daří, naschledanou.
1: Naschledanou, děkujeme.
0: A vám, milí posluchači, přidávám informaci, že záznam dnešního rozhovoru pro vás bude připraven v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín,

Je to závěr úterního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zítra po 11. hodině bude tématem poradny pro zdraví domácí péče. Kolegyně Sylvie Pospíšilová přivítá vrchní sestru Miladu Mikulíkovou. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný den. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí chystá na příští rok opravu lávky pro pěší, nový chodník i nové zastávky pro autobusy. Příběhy žen, které prodělaly rakovinu prsu, představí nová výstava na Zlínské univerzitě Tomáše Bati. Zemědělský fond ukončil kvůli Babišovu střetu zájmu 8 projektů Agrofertu. Dnes bude jasno na teploměru až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré poledne. Zastupitelé ve Valašském Meziříčí schválili na příští rok investice za 83 milionů korun. Nejdražší je oprava dešťové kanalizace mezi kasárnami a tenisovými kurty. Další investice vyjmenovává mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Máme hotové podklady pro 5 velkých staveb. Město nechá postavit novou točnou a zastávky v podlesí a díky tomu naše červené autobusy MHD dojedou až k tamnímu sídlišti. Kompletní opravou projde také lávka pro pěší u přístavu a budeme také pokračovat druhou etapou chodníků v horní části Hrachovce.
0: Na prevenci rakoviny prsu i zkušenosti žen s tímto onemocněním upozorní výstava Pořád jsem to já, každá jizva. Má svůj příběh na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vznikla ve spolupráci s organizací Belis a prostřednictvím autentických příběhů přibližuje život žen s diagnózou rakoviny prsu. Výstava je součástí Růžového října, který upozorňuje na význam prevence a včasného odhalení nemoci. Vernisáž začne dnes v 16 hodin ve vzdělávacím komplexu U18. Státní zemědělský intervenční fond ukončil 8 dotačních projektů firem z holdingu Agrofert za celkem 68 milionů korun. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, zjistil web i rozhlas. Firmy totiž o podporu požádali ještě před jeho jmenováním předsedou vlády. Podepsat dohody o poskytnutí dotací ale nestihli. Firmy se proti rozhodnutí obrátily na přezkumnou komisi ministerstva zemědělství, ale neuspěly. Na fond můžou ještě podat soudní žalobu. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský ale další kroky komentovat odmítl. Jako premiér byl Babiš ve střetu zájmu víc než 3 měsíce, do doby, než akcie Agrofertu převedl do svěřeneckého fondu. Francouzští studenti středních škol chystají na dnešek celostátní protest proti nevyhovujícím studijním podmínkám. Vyzvala k němu Středoškolská odborová unie. K demonstrantům by se mohla připojit také část učitelů. Vadí mimo jiné přeplněné třídy, nedostatek kantorů nebo špatný stav školních budov. Demonstrace pokračují už třetím týdnem. Na několika místech přerostly v ostré střety s policií.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 24 stupňů Celsia a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na osobní auto, srazilo cyklistu v Tylově v ulici v Otrokovicích a dvě dodávky havarovaly u Střílek na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už má slovo Ivana Slabáková. Začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Dobré poledne, přátelé, a krásný sluníčkový den. Je to první hodinka Moravy krásné země dnes s Ivanou Slabákovou. Vítám vás u jejího poslechu. No a spolu se mnou, jak jste určitě poznali, vás přivítala také mistříňanka a byla to Polka Antonína Pavluše Husárek. A teď už k dnešním oslavencům. Kdo dnes slaví svátek? U nás je to Hanuš a na Slovensku Natália. Tak, milí pánové, milé dámy, přejeme všechno nejlepší. Teď už zbývá jenom připomenout telefonní číslo 726465200. A už mám u telefonu paní Janu Zrapotic. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Přeji vám i všem posluchačům. A prosím zahrát písničku paní Aničce Štěpánkové ze Studence, která dneska slaví své narozeniny. Přeji jim hodně zdraví a do dalších let jenom pohodu a radosti, jak v rodině s dětmi i s vnoučaty. Ať se s nima těší ještě dlouhá léta. A hlavně to zdravíčko, to je nejdůležitější. Moc vám děkuji.
0: Máte pravdu, paní Jano, je to úplně nejdůležitější, i když to štěstí teda, to se taky hodí. Tak se mějte hezky, nashledanou. A mám tu ještě jeden telefon, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková, u telefonu Zdena ze Štěpánova. Dnes bychom chtěli poslat po rozhlasových vlnách hudební dárek a přání do Mikulovic u Znojma paní Haničce Křížové, která oslaví narozeniny zítra 7. října. Hani, ať ti každý den přinese radost, úsměv, lásku, pohodu a spokojenost. Ať se ti splní přání, o kterých sníš, a život ti přináší jen to, co tě dělá šťastnou dnes, zítra a každý den. Hodně zdraví a krásných chvil do dalších let ti přejí Jirka a Zdena. Písnička ať potěší i tvého manžela Káju. Paní Slabáková, děkuji a přeji vám pěkné odpoledne. Naschledanou.
0: Naschledanou, paní Zdeno. A já přidám ještě další. Dnes se dožívá významného životního jubilea 80 roků pan Josef Těthal z Ostrožské Lhoty. Tak věřím, že pan Josef poslouchá, protože tu mám pro vás přání. Milý dědečku, přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a taky krásných chvil s celou rodinou. Ať ti nikdy nechybí dobrá nálada, energie a důvod k úsměvu. Máme tě moc rádi. To ti přejí manželka a syn a dcera s rodinami. No a pravnučka Andělka posílá velkou pusu. No a my písničku, kterou zaspívají Jitka a Břeťa Osičkovi a taky jejich mladší syn Vojta a jmenuje se Šla jsem se podívat z té Lanžotské věže.

0: Tak jsme nechali doznít cymbál. Byla to, přátelé, písnička lanžotského rodáka Vojtěcha Bartoše Kociana. Jak jsem říkala, zaspívali Jitka a Břeťa Osičkovi a jejich mladší syn Vojta Osička, který zpíval ten třetí hlas. Na cymbál hrál pan František Šulák. Ale teď už zdravím kousek od lanžota do Kostic. Paní Maruško Jeřábkovou, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, já vás tam zdravím v rozhlase a chcela bych popřát k narozeninám. Zajtra 7. října oslaví moja svatka 90. narozeniny. Je to paní Hedvika Kujová, je rodačka z Lužit, pochází z Lužit a je rodačka z Dolních Bojanovic, byla za Svobodna Šindarová Hedvika, tak já jí ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých a k tomu také boží požehnání. Přání je aj od syna Milana s rodinou, od dcery Jany s rodinou, 4 pravnoučata ti posílají pusinky a nech se ti daří v životě, nech se máš dobře. 90 roků do stovky to máš kousek, nech ty nožky trošku ještě běhají aspoň po baráku a to ti přeju teda a za celou rodinu to přání je.
0: Dobře, paní Maruško.
1: Hlavně jak tak se obejí trochu. A ještě mám jedno přání, paní Slabáková, zajtra slaví také svoje narozeniny moja kamarádka Anička Brumovská z Kostic. Tak Aničko, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a radost vnoučat a tvojich 3 pravnuček. Přání se připojuje celá tvoja rodina a nech vás to ta písnička potěší aj tvojeho muže a celou rodinu.
0: Dobře.
1: Paní Slabáková, omluvám se, ale ještě opožděně bych chtěla poslat písničku Fanovi Kurcovi a Fanovi Prokopovi Františkovi.
0: Dobře.
1: Nedovolala jsem se.
0: Dobře,
1: děkuju,
0: paní Maruško.
1: Zdravím všech a přeju.
0: Ano.
1: Zdraví.
0: Tak to my vám přejeme taky, mějte se hezky, nashledanou. A já tu mám ještě jeden telefon, kdo pak se k nám dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Jezeřa Maršovic. Já bych chtěla, to už jste ve vysílání.
0: Ano, už jste ve vysílání, paní Maruško.
2: Tak vám děkuji. Já bych chtěla popřát jen tak pro dobrou náladu dlouholetým posluchačkám a mojím kamarádkám Mařence Šlezové a Emilce Hamalové, sestrám Aničce Křížové a Elice Peterkové a doterné rodině Popelové. Všem dobrou náladu, zdraví a ať se jim všechno daří. A vám, paní Slabáková, a celému vašemu kolektivu přeji také hlavně hodně zdraví, dobrou náladu a ať se vám ve všem daří. Děkuji moc a někdy naslyšenou.
0: Tak, paní Maruško, budeme se těšit zase někdy naslyšenou. A pro koho budou další gratulace, slaví také 3 členové našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Je to paní Anna Štěpánková, ta je ze Studence, pan Hinek Kudláč, kterého zdravíme do Hrotovic, no a paní Věroslava Zetková tady z Brna Vinohrad. Tak milé oslavenkyně.

0: dohrála Dambořanka a já už zdravím do Moravského Krumlova pana Šlapanského. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Zdravím vás, všechny ve studiu a všechny posluchače vašeho krásného pořadu. Mám dvě přáníčka dneska. Chtěl bych ještě dodatečně blahopřát ke jmeninám mému bratrovi Františku Šlapanskému z Moravského Krumlova. Hodně zdravíčka, který tolik potřebuje. A druhý přáníčko, už to tam zmiňovala, pan Hinek Kudláč z Hrotovic, můj bývalý kolega elektrárny, tomu bych taky k dnešním narozeninám chtěl popřát všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka.
0: A je to všechno. Dobře, pane Šlapanský. Rádi zahrajeme. Naschledanou. A ještě si ale poslechneme našeho stálého posluchače ze Slovenského Záhorí, pana Milana ze Smolinského. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Slabáková. Zdravím vás, aj vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrajte pěsničky pro kamaráda Mírka Šúbíka z Horních Bojanovic. Jeho narodeninám, ktorý sa dnes dožíva 87 rokov života. Prajeme mu veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Prajú mu to priateľka Anuška, dcéra Mírka a synovia.

0: rodina Masárová a všetci kamarádi, ktorí ho poznajú. Zahrajte pre radosť a potešenie a jeho priateľke Anuške. Ďakujem pani Slabáková, niekedy nashledanú.
1: Nashledanú, zdravíme na slovenské Záhorí. No přátelé, ja věřím, že mnozí z vás vědí, že narozeniny dnes slaví také skvělý muzikant, skladatel a kapelník dechové hudby Gloria Zdeněk Gurský. Tak Zdeňku, já doufám, že posloucháš. Já bych ti totiž velice ráda popřála samozřejmě nejen za sebe, ale i za všechny naše posluchače, za celou tvoji krásnou rodinku, všechny muzikanty a zpěváky, nejen z kapely Gloria a všechny další kamarády a fanoušky, ale teď hlavně, co bych ti chtěla popřát. Samozřejmě jen to nejlepší. Hodně, hodně zdraví. O tom tady pořád mluvíme, že to je úplně nejdůležitější. No a taky spoustu štěstí, pohody, elánu a pozor, ještě spoustu inspirace k napsání dalších písniček a taky instrumentálních skladeb, které má ve svém repertoáru skoro každá dechovka. Napsal si úžasné množství písniček, ani přesně sama nevím kolik, ale vím, že to je hodně, hodně, hodně. Takže my se budeme těšit na ty další. Tak ať je taky každý den tvého života plný drobných radostí a ať to tomu vašemu autorskému tandemu pořád tak skvěle klape. Takže já samozřejmě zdravím i Milušku, protože to je jenom nejen skvělá manželka, matka, babička, ale taky skvělá textařka. Tak doufám, že to s celou rodinkou pořádně oslavíš a nezapomeň to samozřejmě oslavit i se svými muzikanty a zpěváky. Takže všechno nejlepší. A pozor, já tu mám ještě jedno přání, které ti posílá Jarda Wolf. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a ještě mnoho krásných let mezi muzikou, kterou tolik miluješ a která dělá tolika lidem radost. Ať ti to pořád krásně hraje, ať máš stále spoustu nápadů na krásné písničky a skladby, ať se ti daří jako kapelníkovi Glorie i jako hudebnímu skladateli. Moc si vážím tvé muziky a toho, co jsi za všechny ty roky pro moravskou dechovku udělal. Přeji ti, aby ti život přinášel co nejvíce krásných chvíl, úsměvů a radosti. Všechno nejlepší k narozeninám, Jarda. Krásné přání, no a samozřejmě je tu připraven dechová hudba Gloria, kdo taky jiný. Je to písnička, kterou Zdeněk složil, Miluška otextovala. Zaspívá Katka Burešová a Ivana Šůstková. Nechoď švarný šohajíčku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
4: Teď už ovšem Morava krásná zem a slovo má paní Zdenka Růžičková z Velkých Němčic. Dobrý den.
5: Děkuji, děkuji vám moc a posílám velký pozdrav vám i vašemu mistrovi. A já mám mimořádné přání. Já bych chtěla poslat do Velkých Němčic na farnost velké, moc velké poděkování pro pana faláře Petra Havláta, který nám vykonal v sobotu službu, požehnal kapličku, kterou nechal postavit syn Zdeněk s celou rodinou a lidičky, co mu pomáhali. Takže moc a moc všem děkuji, hlavně, že ji máme požehnanou, tu kapličku. Ano. Je to tak na podna vzpomínku Zdeněk syn to na tatínka. Ano. Ten si to přál, když byl nemocen, tak si přál tady tu kapličku, takže je to krásný a děkuji ještě jednou tému panu faláři, synovi Zdeňkovi a všem lidičkám, protože jich tam bylo hodně, všem lidičkám patří velké poděkování, že na tuto slavnost přišli pod studalý manželovi mému Karlu Růžičkovi, který si toto přál a toto přání mu syn Zdeněk splnil. Takže moc a moc děkuji všem lidičkám.
4: No to je krásné, a paní Zdenko.
5: Je to moc krásná kaplička, moc krásná. Pro nás je to teda velká jako taková vzpomínka pro další generaci.
4: Ano,
5: že
4: určitě, paní Zdenko.
5: Takže moc vám děkuji, že toto jsem mohla si... Teda já jsem se nedovolala v pondělí a já jsem to tak trochu synovi slíbila, že...
4: Dobře.
5: Děkuji tomu panu faláři a vám moc děkuji za prostor.
4: Paní
5: moc,
4: Zdenko,
5: moc děkuji.
4: Mějte se hezky a ať vám ta kaplička přináší radost, protože kdykoliv ní přijdete, tak si na manžela vzpomenete. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď mám u telefonu kapelníka z Dounečanky, která se právě, teda z Dounečanky, Žadovijáku, kteří se právě vrátili z Ameriky. Láďa Svoboda, tak vítej doma.
6: Ivanko, moc tě zdravím, všechny posluchači a všechny v tom rozhlasě. No, říkám, ještě jsme nebyli ani na letišti a už jsme sobota neděle hráli hody v kostelci.
4: Já to vím, my jsme tady měli pozvánky na ty hody.
6: Aby toho nebylo málo, ale hlavně volám, protože dneska má narozeniny náš velice dobrý kamarád, dlouholetý, kdysi i člen Žadovijáku, Zdeněk Gurský. Tak já bych mu chtěl jménem mým, mojí rodiny a hlavně za kapelu Žadovijáci popřát hlavně zdravíčko, to je to nejnutnější, ať konečně už začne něco psat.
4: že by už dlouho nic nepsal. Ano, Miluška se postará, neboj, teď už to slyšel z více stran.
6: No, dobře. Ale ne, to je jenom tak řečeno, protože málo kdo to ví, Zdeněk totiž byl nejhranější autor v zahraničí.
4: Ano, já to vím, protože k nám chodí z Osy časopis, takže ano. Ano.
6: Takže Zdenkovi hlavně zdravíčko a ať se pořád tak scházíme v takovém kamarádském duchu a že spolu nikde nebojujeme, nezávodíme, nesoutěžíme a je to opravdu kamarádská záležitost.
4: Ano, zkrátka máte se rádi, jasně.
6: Ano.
4: Dobře, Ladi.
6: Tak
4: já se omlouvám.
6: Tak mi tam něco pěknýho zarej.
4: No ale ty tomu nebudeš věřit, ale právě jste tady na řadě vy, v té staré porotě. No tak si strepil si se dobře. Tak jo, Ladi, tak já ještě Zdenka tak taky jednou zdravím. Měj se hezky, pozdravuj
6: děkuji,
4: kapelu a zpěváky. Ahoj.
6: Měj se hezky, ahoj.
4: Tak to by Láďa Svoboda a přání, které k nám poslala paní Maruška. Svému manželovi Ivanu Metelkovi bych k 80 nám chtěl nechat zahrát písničku a popřát především pevné zdraví, stálou pohodu, ať mu nožky běhají, cítí se dobře a s energií, elánem a úsměvem i nadále zvládá všechno, co ho baví a dělá rád. A také bych mu touto cestou upřímně velice ráda poděkovala za ochotu, vstřícnost a trpělivou péči, kdykoliv jí já nebo ostatní, co ho máme rádi, potřebujeme. S láskou, manželka Marie Metelková. A pane Ivane, ještě jedno, tady je napsáno, že pan Ivan Metelka je z Daskabátů, že slaví krásné jubileum. Srdečně ho zdravíme a přejeme mu pevné zdraví, spokojenost a mnoho síly zvládat vše, co život přináší. Těšíme se na každé setkání s ním při písničce. Ta písnička, jak už jsem říkala, se jmenuje V té staré forotě a zahraje ji Žadoviár.

0: dohráli žadoviáci a než dostane slovo další gratulant, tak mám tu pro vás pozvánku. Folklorní soubor Javorník vás zve, přátelé, na další večer plný nejkrásnějších moravských písní. Samozřejmě na zpívání a je to už desetileté výročí, které oslavíme. Hraje cymbalová muzika Mirko Otáhala, jako pokaždé zaspívá Jindra Hovorka, a toto všechno se koná tento pátek 9. října v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně na Jamborové. Takže nezapomeňte a přijďte si zaspívat. Moc se tam na vás těšíme. A ještě pozvánka na 19. evropskou mysliveckou pouť svatého Huberta u Panny Marie v Dubě nad Moravou. Ta se koná v sobotu 10. října. V 10.15 to budou myslivecké signály. V 10.30 svatohuberská mše. V 11.30 žehnání knihy Dušana Pořízka. Pak bude pasování na mysli, ukázka vábení jelenů a tak dále, čili velice pestrý program. Tolik pozvánky a teď už má slovo paní Dětková z Popovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková. Prosím vás o zahrání písničky pro paní Kovou Zdenku z Popovic ke kulatým narozeninám. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a radost celé rodiny. To jí přejí kamarádky z Popovic.
0: Dobře, rádi děkuji, zahrajeme, děkuji, paní Dětková. Mějte se hezky, nashledanou. No a ještě paní Anička Zapletalová z Olšan. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Klabáková. Zdravím celý Brno a i vás. A chtěla bych zahrát Helče Jurčíkové, která má narozeně dneska. Heli, hlavně zdravíčko, štěstíčko. A moře lásky a i zdraví tě přeju, Anička. A i Františkovi, ten měl taky svátek. A kdyby byl můj Laďa, tak by se připojil. A pozdravovala bych manžele Soldánovi a manžele Ječmínkovi a mojou velkou rodinu. Ať se máme rádi a jsme trochu zdraví. A vám taky do rozhlasu. Mějte se fajn, Slaváková. Zdraví.
0: Naschledanou, paní Aničko, taky přejem zdraví a další přání. 6. říjen je významným dnem pro pana Jana Bureše z Rosoch. Milí Jeníku, k tvým narozeninám ti z celého srdce přejeme vše nejlepší, hodně a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání a hodně radosti z celé velké rodiny, synů, vnoučat i ostatních příbuzných i všech tvých dobrých kamarádů. To vše a ještě mnohem víc ti z celého srdce přeje z Jaroměřic nad Rokytnou celá rodina Antonina Rigra. A pro radost, potěšení a povzbuzení prosíme také zahrát i jeho manželce Marušce. No a jak jsme před chvilkou od paní Aničky slyšeli, své narozeniny dnes slaví taky naše dlouholetá posluchačka paní Helča Jurčíková z Uherského Hradiště. No, milá paní Helčo, vaši nejbližší, manžel Fanek, dcera Heluš a syn Radek s rodinou, tak všichni ti vám z celého srdce přejí hodně štěstí, ale hlavně zdraví, abyste tu s nimi ještě dlouho byla. No a my vám také samozřejmě k dnešním narozeninám blahopřejeme, hlavně ať to zdravíčko slouží. No a paní Helča by zase ráda popřála všechno nejlepší k nedělnímu svátku svému manželovi Františkovi, také panu Františku Urbánkovi z Křepic, Františku Kedrušovi z Halenkovic a panu Františku Kašnému, který pracuje v technických službách a kterému také patří velké poděkování. On prý už bude vědět za co. Takže všem jmenovaným přeje paní Helča hodně štěstí a zdraví. A teď už Moravanka, Tykelčanské Vinohrady.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Moravanka a jsou tu další přání. To následující přání letí do Újezdce u Luhačovic pro našeho tatínka Zdeňka Patáka k 80. narozeninám. K tvému životnímu jubileu ti přejeme z celého srdce především zdraví, protože to je v životě nejcennější. Ať ti každý den přináší radost, klid a spokojenost. Ať tě provází Boží požehnání a ochrana. A ať máš ještě mnoho krásných let prožitých mezi těmi, které máš rád. Zdravíčko, ať ti slouží, srdce se raduje a každý nový den stojí za to. Všechno nejlepší s láskou přejí dcery Marcela a Ludmila s rodinami. No a dnešek, jak píše pan Emil, je také narozeninovým dnem pro mého bratra Jiřího Konráda z Chropině a proto mu chceme vaším prostřednictvím popřát a zahrát písničku pro potěšení. Hodně zdraví, lásky a pohody, ať se ti dobře daří a užívej si života. To ti přeje bratr Emil s celou rodinou z Podlesí. S další písničkou je tu připravená Krumsíňanka. Pozor na šohaje.

Tak to byla svižná polka Pozor na šohoje a podle času nám zbývá ještě na jednu písničku. Tu zahraje Zounečanka Tóny k tónu.

to byla poslední písnička Polední Moravy krásné země. No a v tuto chvíli už posloucháte orchestrální skladbu Pod ořechama, kterou hrají Vrcoviáci a kterou složil dnešní oslavenec Zdeněk Gurský. Tak ještě jednou, Zdendo, tě zdravíme. Za Polední Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková a nezapomeňte poslouchat krásné písničky a přání taky krátce po 18. hodině. Hezký den, přátelé.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Vodárna Zlín od rána řeší dvě havárie vody v napajedlích i ve Zlíně. Letošní úroda hroznů v Česku bude o zhruba 30 až 40% nižší. Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na COVID. Dnes bude jasno na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Z důvodu havárie došlo k přerušení dodávky vody ve Zlíně v ulicích Zelinova, Voženilkova a Plesníkova. Ze stejného důvodu neteče voda i v napajedlí v ulicích Jiráskova, Zábraní, Husova a části ulice Komenského. Vodárna Zlín na obou místech zajišťuje náhradní zásobování vodou cisternami. Předpokládané obnovení dodávek vody by mělo být mezi 15. a 16. hodinou. Kvůli suchu bude letošní úroda hroznů zhruba o 30 až 40% nižší, než je pětiletý průměr. Podle prezidenta svazu vinařů Martina Chlada nedostatek srážek způsobil, že hrozny navíc mají nižší výlisnost. Jeho slova potvrzuje i majitel šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích na Uherskohradišťsku Zdeněk Habrovanský.
5: Úroda není až tak veliká, jak se to jevilo, protože ty bobule byly takové zaschlé, chybělo šťávy prostě. Ještě to nemám všechno přesně spočítané, ale myslím si, že výsledek bude tak o 30 až 40% nižší než jiné roky.
4: Volby do Senátu a vedení obcí začnou už za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad, ale podle zjištění Českého rozhlasu dostali lidé na Ostravsku.
6: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
7: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
6: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
8: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
6: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
9: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
6: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Stát nebude od příštího roku zajišťovat vakcíny na COVID, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos končí. K dispozici jich ještě bude 900 tisíc.
0: Počasí.
4: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 24 stupňů Celsia a povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní navazuje Alex a host s Alexandrou Minářovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
11: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
12: Krásný dobrý den.
10: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel sem, zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce
1: dostal,
0: je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěřujete.

0: že práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit. Že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
1: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
0: A nevím, opravdu to nevím.
1: Multižánr.
0: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Dol samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
1: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
0: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
1: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu, jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle, říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě, Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa, vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem, a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: Říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tenhle kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce
1: jedné. Dvoj roli v pohádce.
0: Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezma.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmilmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: no, určitě.
0: I pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Martin Stránský, herec, daber a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vědět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl, 19 měsíců. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stával, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
0: Nevyčítají vám, kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí dělat máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Školáci z Karolinky na Vsetínsku dočasně chodí na oběd do restaurace. Zlínský kraj přispěje 120 000 korun na nový komiks o cestovateli Miroslavu Zikmundovi a jeho zlínské vile. Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Halsen. Dnes bude jasno na teploměru až 24 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Školáci v Karolince na Vsetínsku dočasně obědvají mimo školu. S vychovatelkami chodí pěšky asi kilometr do centra města, kde na ně čeká pronajatá restaurace. Školní jídelna a kuchyně se přestavují. Až bude hotovo, budou si děti jídlo sami nabírat podle toho, kolik snědí.
4: Obědy v restauraci jsou podle třeťáka Lukáše příležitostí, jak se seznámit s ostatními dětmi.
5: Asi tu je víc stolů a ostatní si můžou popovídat s těma, co ještě asi tak moc nepoznali.
4: Ve škole už je připravená nová samoobslužná jídelna. Podle ředitele školy Ondřeje Šrámka to bude pro děti velká změna.
6: Chceme, aby ty děti dostali tu kompetenci, že si to naberou sami a očekáváme od toho, že bude méně odpadu.
4: V tomto týdnu se budou kuchařky zaučovat na nové zařízení kuchyně. Poprvé spustí finské stravování 12. října. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 000 korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu. Podrobnosti doplňuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
7: Komiks má veřejnosti přístupnou formou představit nejen život Miroslava Zikmunda, ale také jeho vilu, která je kulturní památkou. Zlínský kraj letos v první výzvě stejného programu podpořil dalších 7 projektů a rozdělil mezi ně téměř 600 000 korun.
3: Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle jejího dnešního oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Návrat do mezinárodní hudební soutěže v dalších letech nevylučuje. Příští ročník Eurovize bude v květnu hostit bulharský Burgas. Nobelovu cenu za fyziku získal belgický vědec Francis Halsen. Nobelův výbor Švédské královské akademie věd ocenil jeho zásadní přínos pro výzkum neutrin. Ocenění si společně i s laureáty v dalších kategoriích převezme v prosinci. Kromě zlaté medaile získají taky finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun.
0: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 24 stupňů a povane slabý vítr jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dvě osobní auta se srazila v ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady. Tak teď možná, jak se říká, hrklo v leckterém posluchači, který si naše vysílání naladil za volantem. Alespoň já se při policejní silniční kontrole vždycky lehce zachvěji, byť k tomu nemám absolutně žádný objektivní důvod, možná už z toho respektu k autoritám. Možná ale máte vy pocit, že podobnou větu už byste slýchat neměli. I když už sebou při cestách autem nemusí mít lidé řidičský průkaz fyzicky, musí být stále platný. Tisícovkám řidičů ale teď hrozí, že jim tento doklad brzy propadne. Téma, kterým otevřeme už za chvíli dnešní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, u kterého vás přesně 5 minut po 14. hodině vítá Pavel Vacek. Krásné úterý s námi přeji.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Pokud sledujete vysílání Českého rozhlasu Zlín prostřednictvím našich kamer umístěných ve studiu, tak možná vidíte, že mám před sebou teď svůj řidičský průkaz. A možná leckdo z vás při našem následujícím povídání také nenápadně zaloví v kabelce nebo peněžence, prostě tam, kde nosí doklady. A podíváte se, kdy vám končí platnost vašeho řidičského průkazu. Podle údajů Ministerstva dopravy v poslední čtvrtletí letošního roku čeká výměna dokladu 13,5 tisíce lidí ve Zlínském kraji. Ve studiu je teď reportérka Blanka Kovandová, se kterou informaci podrobněji rozebereme. Ta už si asi řidičák a jeho platnost zkontrolovala, protože se už jen usmívá. Hezký den.
1: Hezký den a není zač, Pavle.
0: Blanko, máš informace, kolika řidičům a řidičkám končí platnost v jednotlivých částech Zlínského kraje?
1: Tak podle údajů společnosti Bankovní identita se to týká třeba 2224 řidičů ve Zlíně, 2085 řidičů v Uherském Hradišti. Výměna řidičáku čeká 1457 lidí ve Vsetíně anebo 1660 v Kroměříži. A když zabrousíme do menších měst, tak třeba Vizovice 386, Otrokovice 669, Bystřice pod Hostýnem 375 a tak bych mohla pokračovat. Celorepublikově pak platí, že nejvíc dokladů je potřeba obnovit ve věkové skupině řidičů nad 61 let.
0: Tak věřím, že máte všichni zkontrolováno. Patříte mezi některá ta čísla, která tady zazněla? V tom případě jistě uvítáte také odpověď na otázku, jaká je nejrychlejší cesta k novému řidičskému průkazu, Blanko.
1: Tak o výměnu z důvodu končící platnosti mohou řidiči požádat zdarma, a to 90 dnů před skončením platnosti toho dokladu. Klasická cesta takto vede na úřad, jednodušší a rychlejší je ale podat žádost online prostřednictvím portálu dopravy, kde vyřízení zabere opravdu jenom několik minut. Nový doklad si pak řidiči vyzvednou buď na obecním nebo městském úřadě, a nebo si jej za 100 korun nechají doručit do některé z více než 11 tisíc výdejních míst a boxů po celé republice.
0: A jaká je vůbec platnost řidičských průkazů?
1: Aktuálně je to 10 let, ale ministerstvo dopravy uvádí, že v mezirezortním připomínkovém řízení je teď novela zákona o silničním provozu, která mimo jiné počítá s prodloužením standardní doby platnosti řidičských průkazů na 15 let.
0: A teď, co se stane řidiči, kterého policejní hlídka přistihne s propadlým řidičákem?
1: Tak na to jsem se samozřejmě zeptala někoho povolaného a tím povolaným byla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
2: Přestože již u sebe řidiči nemusí nosit řidičský průkaz, stále platí povinnost mít doklad platný. Pokud platný není, dopouští se řidič přestupku, který policisté mohou vyřešit domluvou nebo v příkazním řízení. Neplatný doklad musí řidič bezodkladně zlikvidovat nebo odezdat příslušnému úřadu.
1: Zařízení s propadlým řidičským průkazem tedy hrozí pokuta, a to zhruba od 1500 korun na místě v blokovém řízení až po 2,5 tisíce korun ve správním řízení, takže určitě je lepší mít doklady v pořádku.
0: Radí také reportérka Blanka Kovandová, která přišla do studia Českého rozhlasu Zlín upozornit na fakt, že řadě řidičů do konce kalendářního roku vyprší platnost řidičských průkazů. I z toho důvodu se vyplatí poslouchat Český rozhlas Zlín. Děkujeme za důležité informace, Blanko. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jak vypadaly po domácku vyrobené pálenice na moravském venkově? To je naše další téma. A jak vynalézaví dokázali být jejich majitelé? Tak to se dozvíte ve Vlčnově na Uherskobrodsku v Muzeu lidových pálenic, které představuje historii domácího pálení ovocných destilátů. Přímo na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která zjišťuje, jaké nejzajímavější exponáty muzeum ukrývá a co všechno si tam můžou návštěvníci prohlédnout. Tak poslouchejte ještě za chviličku.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Vlčnově najdete jedno velice zajímavé muzeum, které je věnované poměrně netradičnímu tématu. Lidovým pálenicím a domácí výrobě destilátů. Stálá expozice vznikla před více než 15 lety a návštěvníci v ní můžou nahlédnout do historie pálení na moravském venkově. Přímo ve Vlčnově na Uherskobrodsku je teď naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, a já jí tam přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Vlčnovského muzea lidových pálenic, který se nachází v památkovém domku, konkrétně ve stodole. Slovo lidových bych klidně označila v tomto případě za synonymum slova domácích, protože když si lidé chtěli vypálit vlastní slivovici, byli někdy opravdu vynalézaví a dokázali si poradit v každé situaci. V muzeu jsou tak k vidění desítky destilačních přístrojů a jejich částí, ale také nejrůznější nádoby, viněty, dokumenty a další předměty, které s domácím pálením souvisejí. No a právě o tom, co všechno se do muzea podařilo za léta získat, si povídám s muzejním průvodcem Josefem Šobáněm, kterému přeji krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Pane Šobáni, pojďme si nejdříve stručně říct, co si člověk může představit pod pojmem lidová pálenice.
3: Tak jsou to destilační přístroje, většinou doma vyrobené, v kterých se provádělo to nelegální černé pálení. Některé jsou doslova na koleně zhotovené. Je to taková ukázka lidové vynalézavosti a tvořivosti.
2: A lidé byli opravdu velmi tvořiví v dobách minulých. Když se podíváme tedy přímo na exponáty, máte tady kolem 30 destilačních přístrojů a také jejich částí. Který z nich vás osobně nejvíc překvapil právě tou vynalézavostí nebo způsobem, jakým byl vyrobený?
3: Tady v muzeu je jich několik. Například pálenice vyrobená z pračky romofulnek, anebo destilační přístroj zabudovaný v kuchyňské lince panelového bytu. A máme tady i nejmenší funkční pálenici na světě, mobilní pálenice, kde obsah kotle je 17 ml. Topí se pevným lihem, za 5 minut vykape 2,5 ml destilátu, obyčejně vínovice.
2: Tak to je určitě zajímavé, to měl někdo spíš jako cestovní pálenici, než jako domácí, řekla bych, že si to bral třeba sebou na výlet a když měl chuť, tak si našel nějaké ovoce, možná. A v každém případě, když tady ty člověk vidí všechny ty přístroje, které tu máte, jsou z různých období, který z nich je vůbec nejstarší a jaký je naopak nejmladší exponát, který jste do muzea zatím získali?
3: Nejstarší exponát do muzeu je bedněný chladič z roku 1900. Je to jenom část pálenice. Co se týká kompletních pálenic, je tady několik z 20. 30. let minulého století.
2: A co se týká nějaké té novější, ta už jste mi prozradil, že není úplně černou pálenicí v tom pravém slova smyslu.
3: Není to černá pálenice, není to doma vyrobené. Pro muzeum to vyrobil profesionální podnik, který má licenci na výrobu destilačních přístrojů.
2: A má vlastně ukázat, jak by to mělo opravdu vypadat a jak by se to vlastně mělo dělat, ale ne doma, právě tím legálním způsobem. A vy osobně si myslíte, že i současná doba by mohla nabídnout nějaký zajímavý předmět pro vaše muzeum, že

0: od pondelí do pátku otvíráme od 9 do 17 hodín, ale na předchozí objednání. V sobotu a v neděli je otevřeno od 13 do 17 hodín bez objednání.
1: To byl průvodce Muzea lidových pálenic Josef Šoban, kterému děkuji za prohlídku muzea i za rozhovor a přeji, ať vám tady tohle naše vysílání dnešní přivede co nejvíce návštěvníků v následujících víkendech.
2: Petro, i my děkujeme, zdravíme do Vlčnova, za poučné téma se jistě vyplatí cestovat. Naslyšenou, měj se hezky.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. I dnes nás zavedla na jedno zajímavé místo v našem kraji. Příště se může objevit třeba i u vás. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na nějakou zajímavost, akci nebo třeba příběh z vašeho okolí. A to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz. A když budete poslouchat Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín i dál, tak zjistíte, jaké máme, ale hlavně budeme mít počasí.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Hraje se zahraničními hudebními hvězdami, vede jazzový big band a za hudební projekt s Alfem Carlsonem získal cenu Anděl za jazzové album roku. Jiří Kotača, trumpetista, skladatel a kapelník, je zároveň učitelem na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Jakou součástí jeho hudební cesty je výuka? Zeptám se ho už 8. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, písně

0: Karel Gott zpíval necelé 3 minutky před 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Zlín píseň s názvem Byl by hřích. Mně se tak chce teď dodat, že byl by hřích možná nejít dnes ven, protože to tam úplně táhne. Věřím, že to podpoří i meteorolog Mojmír Martan.
1: Počasí.
0: Jehož předpověď teď bude na místě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak vás zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, pane Martane. Pěkný den.
2: Dobré odpoledne.
0: Mně se tedy alespoň pěkný jeví. Jak se jeví vám, respektive za vás budou mluvit fakta?
2: No, můžu potvrdit, že opravdu ten den je velice pěkný, slunečný, tak takřka bez oblačnosti nebo úplně bez oblačnosti. Teploty jsou celkem vyrovnané, i v těch vyšších polohách jsou kolem 20 stupňů, v nížinách až do 23 stupňů a také moc nefouká.
0: Věřím, že většině posluchačů se právě tohle počasí líbí, ale kdo si říká, tak třeba to ještě nějakou tu hodinku vydrží. Co vy na to? Vy to víte?
2: Vydrží to až do večera, akorát samozřejmě potom k tomu večeru už budou teploty pozvolna klesat.
0: Ochladí se, také zajde slunce, to vím já. Vy ale víte přesně, jak se ochladí a případně, jestli třeba nespadne z nebe i nějaká ta kapka. I ponílec, kdo může toužit. Jak to bude během noci?
2: Během noci by mělo být zpočátku jasno, kránu se v údolích výjimečně vytvoří mlhy, ale zároveň také začne od jihozápadu přibývat oblačnost na oblačno až skoro zataženo. Teploty poklesnou na 11 až 8, v údolích místy budou hodnoty i kolem 4 stupňů a výjimečně se zde mohou objevit i přízemní mrazíky. Vítr slabý proměnlivý, kránu lokálně mírný jihovýchodní až jižní.
0: A jak to bude zítra přes den?
2: Tak zpočátku očekáváme převážně velkou oblačnost, ale v průběhu dne začne oblačnost od jihozápadu ubývat na polojasno, později odpoledne a večer i skoro jasno nebo jasno, takže v průběhu toho odpoledne bychom se dočkali i slunečního svitu. Odpolední teploty podobné jako dnes 21 až 24 stupně. Oproti dnešku ale bude více foukat mírný jihovýchodní až jižní vítr. Ráno a večer, zejména v údolích, bude místy vítr slabší.
0: Co se týče biozátěže, ta bývá v tomto období většinou přívětivá. Potvrdíte i pro ten zítřejší den?
2: Pro zítřek platí dvojka střední zátěž.
0: Vida, tak ještě, že vás máme jako odborníka, člověk už by to tak typoval na tu stabilní jedničku, ale pozor, zítra tedy střední zátěž a uvidíme ještě, jestli to bude znamenat nějakou změnu počasí pro čtvrtek.
2: Tak ve čtvrtek dojde ke změně počasí, bude vrcholit sice příliš teplého vzduchu, ale večer nás postupně ovlivní studená fronta, což znamená, že ten čtvrtek začne jasnou nebo skoro jasnou oblohou, v průběhu dne začne od západu pozvolna přibývat oblačnost, odpoledne večer se mohou začít vytvářet lokální přehánky, výjimečně i bouřky. V noci pak bude od západu přes větší část kraje postupovat pásmo deště. 13 až 9 stupňů budou nejnižší noční teploty, ty odpolední vystoupí ještě na 20 až 24 stupňů. Vítr v noci a ráno slabý, na některých místech mírný, jihovýchodní až jižní. V průběhu dne ten vítr bude zesilovat na čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Později večer se po přechodu fronty vítr změní na jihozápadní až západní a částečně zeslábne.
0: Čtvrtkem pohled na budoucí počasí v tuto chvíli přerušíme, určitě v něm budeme pokračovat zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín, ale ještě než se rozloučím s panem Mojmírem Martanem, tak nám jistě prozradí, když otevřeme takovéto historické okénko, jaké byly rekordní teploty 6. října v našem kraji.
2: Nejtepleji bylo v roce 1966 v Rožnově pod Radhoštěm a to 27,5 stupně. Nejchladněji v roce 1959 v Holešově minus 6,5 stupně Celsia.
0: Vyda, tak to už byl pěkný mráz tedy historicky. Tak buďme rádi, že máme teď to počasí takové přívětivé. Mějte se hezky, pane Martane, a naslyšenou zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnes se s Jiřím Tomášem vydáme na cestu podzimními chřiby. Či, abych byl přesný, musím říct, že těch cest bude rovnou několik a budou pěkně organizovány v rámci jedné tradiční akce. Už jen vteřiny nás dělí od toho, abychom se dozvěděli víc. Dobrý den, pane Tomáši.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak prozraďte, co jste nám dnes přinesl za turistickou inspiraci.
1: V dnešním typu na výlet vás pozvu na 55. ročník turistického pochodu podzimními chřiby. Jehož pořadatelem je Klub českých turistů Odbor Napajedla. Start bude tradičně v Napajedlích na Kapli od 7 do 10 hodin. Cíl tamtéž do 18. Pořadatelé připravili pěší trasy v délce od 9,5 do 26 kilometrů a cyklotrasu 65 kilometrů. Pochod se bude konat v sobotu 10. října a je zařazen mezi akce TOM, což jsou turistické oddíly mládeže, a turistiku mládeže. A jak bude probíhat prezence na startu? Pro trasy 17, 20, 22 a 26 kilometrů to bude v době od 7 do 8.30. Potom budou účastníci převezeni autobusem pořadatelů na ostrý start do Žlutav. Trasy 9,5 a 14 kilometrů mají vyhrazený čas prezence od 8.15 do 9 hodin a pak budou účastníci odvezeni do lokality Zadní Březí na start. Účastníci cyklotrasy se mohou prezentovat na Napajedlích od 8 do 9 hodin. Zpět z cíle všech tras na Salaši budou účastníci převáženi postupně po naplnění autobusu, počínaje 14. hodinou. Poslední autobus odjede v 17 hodin.
0: Tolik tedy údaje, abychom přišli včas. Pojďte nám, pane Tomáši, ale ještě stručně načrtnout, kudy se půjde. Což může být také lákadlo k účasti, případně inspirace pro ty, kterým třeba nebude vyhovovat termín akce, ale trasy by si rádi prošli někdy později.
1: Trasa 9,5 kilometru povede ze Zadního Březí na vrch Kozinec a přes Jankovice do cíle na Salaši. Stoupání je 302 a klesání 318 metrů. Trasa 14 kilometrů startuje na Kudlovské dolině, odkud se půjde ke Komínským skalám na Bunč a do cíle na Salaši. Trasy 17, 20, 22 a 26 kilometrů mají shodný start na Žlutavách a cíl rovněž na Salaši, liší se však průběhem trasy dle kilometráže. Dvě nejdelší vedou i přes vrchol Brdo. Pořadatelé z KČT Odbor Napajedla zvou na procházku podzimními chřiby, tak neváhejte a přijďte.
0: Vše je nádherně připraveno a pořadatelé budou rádi, když se zúčastníte v sobotu 10. října už 55. ročníku pochodu podzimními chřiby. Svou účastí uděláte radost nejen jim, ale především sobě. Český rozhlas Zlín drží palce krásné akci, ať se vše vydaří.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Ano, internet je plný výmyslů a lží, šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé, chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v tomto seriálu povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin. Tak zůstávejte s Českým rozhlasem Zlín. Nejen dnes v úterý 6. října máme krátce po 3:15. Příjemné odpoledne stále přejem.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Od začátku prvoligové hokejové sezóny neuplynul ještě ani měsíc. Ve Zlíně už přesto mluví o velké krizi a možných změnách v kádru i realizačním týmu. Právě tomuto tématu se tedy za okamžik budeme podrobněji věnovat také v našem vysílání.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Píseň Pavla Bobka o ubývání sil jakoby už nějak nechtěně předznamenávala naše dnešní sportovní téma v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. V úvodních třech zápasech sezóny bodovali, od té doby ale zlínští hokejisté nezískali do prvoligové tabulky ani bod. Celkem to už dělá 7 proher v základní hrací době za sebou a taky pád na poslední místo soutěže. Klubové vedení zatím přesto neudělalo žádné zásadní změny a to nejspíš i proto, že s podobným vývojem už má své zkušenosti.
1: V minulé sezóně zlínští hokejisté v základní části dlouho bojovali u dna tabulky a do play-off se dostali až na poslední chvíli. Přesto nakonec získali prvoligové stříbro.
2: Zatím mi to přijde, že to úplně kopíruje tu loňskou sezonu a absolutně nevím, jako, jak to, nebo letos jsem věřil, že bude klidnější ta sezona nebo ta základní část, takže uvidíme, jak to dopadne.
1: Říká útočník Robert Říčka, jeden z nejzkušenějších hráčů zlínského týmu, a připomíná, co v minulé sezóně nakonec vedlo ke zlepšení a jízdě do prohraného finále.
2: Loni se vyměnil trenér právě, tak to byl takový impuls. Asi jako nějaký impuls přijde, jako už jako říká se, že nějaký dobrý tým neprohraje 3-4 zápasy po sobě, no. My už jich máme 7 a je to ostuda, no. Jakože s takovým kádrem nebo s takovou sílou, jakou máme hráčskou, že se nám nepodaří prostě žádný zápas jako urvat teďka, no, poslední dobou.
1: Právě od zmíněné loňské změny trenéra vede Zlín kouč Peter Oremus. O jehož možném odvolání se pochopitelně čím dál častěji mluví. Trenér to vnímá, ale neklidný kvůli tomu prý není.
3: To není tlak nějakým způsobem taký, že si to musíte brát na seba nějaký způsob. Ano, je to nepříjemné, keď prehrať. Je to příjemné, keď vyhráte, ale treba nabíjať energiou, mňa nabíja energiou to, keď nejakým spôsobom sa posúvate, tedy keď to nejde. Čiže ja som tam na to, aby som tých chlapcov posunul dopredu.
1: Změny v kádru by Oremus uvítal. Necelý měsíc po startu sezóny je podle něj ale složité přivádět nebo vyměňovat hokejisty.
3: V této chvíli na začátku tých súťaží, hovorím, trénujeme to 21 rokov, není jednoduché doniesť nejakých hráčov, nejaké trady, nejak toto. Máme tam možno vytipovaných niektorých hráčov, a hovorím, uvidíme, co přinese najbližších dnech trh.
1: Další utkání odehrají Berani ve středu doma proti Kolínu a klubové vedení se rozhodlo snížit vstupné na tento zápas jen na 11 korun, aby v kritické chvíli přišlo týmu pomoct co nejvíc fanoušků. Jejichž počet v minulých domácích zápasech klesl pod 2000 hranici. Další akci pak připravili sami hráči, kteří zaplatí fanouškům sobotní výjezd na další utkání v Litoměřicích. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A hokeji se budeme věnovat i v druhé hodině dnešního Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Tentokrát ale tomu ženskému. Po 15:15 uvítám živě ve studiu hokejovou reprezentantku, rodačku ze Zlína, Natálii Mlínkovou. Teď do zpráv ještě Phil Collins. Už jistě poznáváte jeho píseň Two Hearts podle prvních tónů. Krásné odpoledne, stále s námi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Polovina z 92 zaměstnanců společnosti Baťa v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku má skončit do konce letošního roku. Základní škola Komenského ve Zlíně Malenovicí dokončila rekonstrukci sociálního zařízení. Město Zlín investovalo přes 2 miliony korun. Češi za vlastní bydlení platí nejvíc v EU, dvakrát víc než v Belgii. Dnes bude jasno, nejvyšší teploty až 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hitmánkovou. Dobré odpoledne. Polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí má skončit na konci roku 2026, zbytek koncem března. Uvedla to na webu odborového svazu pracovníků textilního, odivního a kožedělného průmyslu předsedkyně odborů v Dolním Němčí Magdalena Pančíková. Od dubna do srpna 2027 se má pak továrna vyklidit. Podobný harmonogram už minulý týden potvrdil Českému rozhlasu mluvčí společnosti Baťa Petr Souček. Firma v Dolním Němčí má 92 zaměstnanců. Přes 2 miliony korun stála město Zlín modernizace sociálního zařízení na prvním stupni základní školy Komenského ve Zlíně Malenovicích. Rekonstrukce přinesla žákům i zaměstnancům školy modernější a komfortnější zázemí.
4: Součástí rekonstrukce byla instalace nových sanitárních prvků, úsporných baterií i nového osvětlení s automatickým časovačem. Modernizací prošly i přilehlé prostory, mají tady například nové šatní skříňky. Do budoucna město plánuje vylepšení systému regulace topení, včetně zateplení budovy. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Evropská komise souhlasí s odložením takzvaného metanolového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
5: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i Slovinsku. Data taky ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidi mezi 18 a 29 lety.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 24 stupňů a povane slabý vítr jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor si dejte na porouchanou dodávku u Vizovic na silnici 4932. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je tady opět připraven Pavel Vacek. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A pro vás budu mít v následující hodině dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín dobré zprávy. Mezi ně určitě patří to, že první část cyklostezky, která povede z Otrokovic k Vítkovic směrem na Zlínské Malenovice, je hotová. Stavba stála téměř 7 milionů korun. Podrobnosti k tomu se dozvíte v našem vysílání už za chviličku. A dobrou zprávou jistě také je, že ve svém nabitém programu si udělala čas na rozhovor hokejová reprezentantka Natálie Mlínková, zlínská rodačka. Do studia Českého rozhlasu Zlín dorazí po čtvrt na čtyři. Já věřím, že vás potěší i kapela Redikirken a jejich 1+1. Píseň, kterou uslyšíte právě teď, není potřeba si přepočítávat, ten příklad není až tak složitý. Vy ale počítejte s tím, že když s námi zůstanete, tak budete mít dále regionální informace jako na dlani a věřím, že vám s námi bude i nadále dobře.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dobrá zpráva ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kterou jsem avizoval už před chvílí. Cyklisté a pěší můžou nově využívat první dokončenou část budované stezky, která vede z Otrokovických Kvítkovic pod mosty dálnice D55 a napojuje se na síť polních cest směrem k Malenovicím, Oldřichovicím a Pohořelicím. Jak moc je stavba důležitá, to vysvětlí přímo z terénu reportérka Tereza Chrastinová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Hotová část stezky je první etapou dlouhodobě připravovaného záměru bezpečně propojit právě tu část Otrokovic-Kvítkovice se zlínskou místní částí Malenovice. Přestože jde v tomto případě o poměrně krátký úsek, který je dlouhý 259 metrů, jeho příprava zabrala několik let. Vedení trasy pod dálničními mosty totiž vyžadovalo složitá jednání s řadou institucí i vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Samotná výstavba úseku tak začala až letos v červnu.
0: Co se vlastně v rámci stavby vybudovalo, Terezo, a kolik to stálo?
1: Výsledkem těch stavebních prací je 3 metry široká stezka, která vede po pravé straně silnice 3. třídy 4973 ve směru od Kvítkovic v prostoru původního příkopu a zpevněného svahu pod dálnicí. Za mosty pak navazuje na ty polní cesty, po kterých lze pokračovat například k Malenovickému hřbitovu nebo, jak už bylo řečeno, do okolí Oldřichovic nebo k Pohořelicím. Hotový je taky nástupní chodník a úprava napojení stávajícího schodiště pod dálničním mostem. Došlo i k úpravám odvodnění, dešťové kanalizace, okolí stezky pak doplnili terénní úpravy a nové travnaté plochy. Tohle všechno si vyžádalo investici ve výši 6,75 milionů korun.
0: Obliba cyklistiky a cykloturistiky v posledních letech roste. Víme o nějakých dalších úpravách, které cyklistům cesty zpříjemní nebo ulehčí?
1: Víme a výraznou pomocí pro cyklisty nejen v tomhle podzimním období je například instalace nočního osvětlení. Otrokovice navázaly spolupráci s vedlejším městem Napajedla a na cyklostezce, která města propojuje a která vede podél řeky Moravy, postupně instalují solární světla. Nejde tady ale o plošné nasvícení okolí, světla jsou umístěna přímo ve středu cyklostezky, čímž zvýrazňují její středovou linii a přispívají tak k lepší orientaci a viditelnosti. Solární knoflíky se během dne nabíjejí a po setmění se automaticky rozsvěcují. Otrokovice na úseku dlouhém 1896 metrů osadili už celkem 207 solárních knoflíků. Náklady města za tuto akci činily 500 tisíc korun.
0: A jak dlouhý úsek cyklostezky je osvětlený v Napajedlích?
1: V tomto případě se jedná o úsek dlouhý zhruba 850 metrů. Město Napajedla instalovalo v tomhle úseku 108 solárních LED svítidel a to s rozestupy 8 metrů. Je to úsek od Chmelnice po železniční most, kde právě začíná katastrální území Otrokovic a právě v tomto místě Otrokovice instalací světel navázaly.
0: Cyklisté a pěší konec konců také můžou nově využívat první část budované stezky, která má propojit otrokovickou část Kvítkovice a zlínskou místní část Malenovice. Nejen o tom jsme mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s reportérkou Terezou Chrastinovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín posloucháte i krátce po čtvrt na čtyři a díky tomu se dozvíte, jak například můžete strávit nejen dnešní večer. Městské divadlo Zlín na dnešek připravuje představení Zvuk slunečních hodin, jde o adaptaci románu uznávané spisovatelky zlínské rodačky Hany Andronikové. Začátek je v 19 hodin ve studiu Z Zlínského divadla. Rakovina prsu každoročně zasáhne do života tisíců žen i jejich blízkých. Na význam prevence i podpory upozorňuje Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve spolupráci s organizací Belis připravila výstavu věnovanou ženám s rakovinou prsu s názvem Pořád jsem to já. Každá jizva má svůj příběh. Vernisáž se uskuteční dnes v 16 hodin ve foaje vzdělávacího komplexu U18 a k vidění bude výstava do konce tohoto měsíce. Výstavy vzácných i běžných druhů hub rostoucích v našem regionu zahajuje dnes Muzeum regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně a na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Součástí budou v dalších dnech komentované prohlídky mykologické poradny, velice žádané, a také přednášky či lektorské programy pro školy. Výstava živých hub bude k vidění v běžné otevírací době, a to až do neděle. A Slovácké divadlo v Uherském Hradišti má dnes od 18 hodin na repertoáru muzikál o Tomáši Garriku Masarykovi. Jde o muzikálovou prvotinu o bývalém prezidentovi, osvoboditeli, profesorovi filozofie. Tvůrčí tandem Dodo Gombára, Robert Mankovecký uvedou muzikál v rapovém beatu, tedy v rapovém beatu, který můžete zhlédnout, tedy jak už zaznělo, dnes od 18 hodin. Beseda s autorem knihy Dětské lékařství Cyrilem Děckařem pořádá Dům kultury Kroměříž. Autor pomáhá rodičům zvládat dětské nemoci s klidem, nadhledem a rozumem a zájemce provede světem dětského zdraví bez složitostí. Po přednášce, která začíná v 19 hodin, bude následovat autogramiáda. Tak tedy Dětské lékařství s Cyrilem Děckařem v Domu kultury v Kroměříži dnes od 19 hodin. A my už se za chvíli vrhneme, jelikož je úterý, na sport a čeká nás hokejové téma, ale budeme mířit za ženským hokejem, ne až tak obvykle, ale určitě velice zajímavé. Česká hokejová reprezentantka Natálie Mlínková má za sebou životní sezónu. Zlínská rodačka totiž s Montrealem Victoire v 25 letech jako třetí Češka ovládla severoamerickou profesionální ženskou hokejovou ligu, tedy obdobu kanadsko-americké NHL. Jak náročná byla premiérová sezóna mezi ženskou hokejovou elitou a následné oslavy třeba také, a jak významná změna ji nyní čeká, to nám všechno a ještě mnohem víc prozradí už po písničce přímo živě ve studiu. Zůstaňte s námi.
1: Nemusí každý den začínat v čekárně u lékaře nebo na nemocničním oddělení. Moderní domácí péče přivádí zdravotní služby přímo za pacientem. Jaké výkony mohou sestry poskytovat doma? Kdo má na tuto službu nárok a jaké jsou její výhody? I na vaše otázky bude odpovídat vrchní sestra domácí péče Zlín Milada Mikulíková. Už 7. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Zámoří úspěšně vystudovala vysokou školu a v květnu v dresu Montrealu Victoire zvedla nad hlavu pohár pro nejlepší ženský hokejový tým. Zlínská rodačka Natálie Mlínková se nyní i v dresu reprezentace chystá na novou sezónu a ve čtvrtek doma ukáže trofej, nebo možná to bude ještě trošičku jinak, tu trofej podobnou jako vítězové NHL, ale má určitě jistou, tak jestli si na ní sáhla, co už s ní zažila a co s ní ještě hodlá zažít, i o tom nám teď živě popovídá ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Pěkné odpoledne.
1: Zdravím vás, děkuji moc za pozvání.
0: Hned v první sezóně jste s týmem Montreal Victoire ovládla nejlepší ženskou ligu světa, to bezesporu je. Tak splnila jste si tím svůj sen?
1: Tak určitě jeden z těch snů, určitě, a hned jako vlastně čerstvě draftovaná první ročník a hnedka to dotáhnout až na vrchol bylo něco nepopsatelného a obrovská zkušenost do života.
0: Snad můžu v tomto případě prozradit i ten váš velmi mladý věk, 25 let, tak takhle brzy už dosáhnout svého snu. Je tam ještě motivace pokračovat a je tam hlad potom třeba obhájit?
1: Tak samozřejmě ta motivace tam je veliká a když si člověk na to sáhne, tak neříká se nadarmo, že to chce zažít znovu, takže ta motivace tady na to určitě je a mimo jiné jsou tam samozřejmě jiné cíle, konkrétně s reprezentací. Ty cíle jsou vyšší a reprezentovat českou zemi je zase něco jiného, něco. Co je na tom topu úplně.
0: Takže určitě ještě sní Natálie Mlínková. Jsme rádi, že i ve spojitosti s reprezentací. Ještě se ale vrátím na váš týmový ligový úspěch. Jak náročná byla ta cesta s týmem Montrealu za tím vítězstvím na ten absolutní vrchol? V čem třeba byl ten tým výjimečný? Cítila jste od začátku, že má ty ambice a schopnost, že je to reálné sáhnout si na tu trofej?
1: Jo, tak tam zrovna v tom Montrealu, na takovém marketu, tam ty ambice jsou vlastně každý rok, takže ten tým je obrovsky silný, celá ta organizace a já jsem ráda, že se nám to konečně povedlo a že jsem toho mohla být součástí, ale partu jsme měli výbornou a jako holky jsme tahali za jeden pro vás od začátku až do konce, ale určitě to nebylo nic lehkého.
0: V reprezentaci jste zvyklá na to být tahounkou a určitě hrajete významnou úlohu. Jaká je vaše role v rámci klubu? Tedy teď už se bavíme o bývalém klubu.
1: Tak byla jsem nováček, takže jsem si samozřejmě musela zvyknout na spoustu věcí. Jiný režim, jiné cestování. Doteď jsem cestovala hodně, ale opravdu v té lize cestujeme pořád a není to nic lehkého. Takže to byla asi největší změna pro mě. A taky by tam jedna z nejmladších.

0: a snažit se učit od nejlepších hráček světa a sedět v kabině po boku nejlepší kanadské hráčky všech dob a bylo opravdu něco neuvěřitelného a učit se od těch největších men v tom ženském hokeji a pro mě obrovská podsta.
1: A jsme Český rozhlas Zlín, takže žádný bulvár přesto. Letos prosáklo, jak byly divoké ty oslavy. Proslýchalo se, že trvaly snad 10 dnů a že byly hodně bouřlivé, tak alespoň lehce můžete naznačit.
0: Jo, určitě, žádné tajemství to není, je to pravda, tak přece jenom vyhráli jsme celou ženskou NHL a nejlepší ligu světa. To se samozřejmě musí oslavit, takže oslavy byly dlouhé, byly náročné, ale byly nádherné a kor v tom Montrealu, tam ti fanoušci tím hokejem žijou i tím ženským a opravdu na oslavy nám přišlo až moc lidí a až jsme tomu sami nemohli uvěřit, ale když se vám do srdce Montrealu sleze přes 20 000 lidí, tak je to znát a určitě na to budeme vzpomínat až do konce života.
1: Říká Natálie Mlínková, hokejová reprezentantka a také vítězka nejprestižnější ženské hokejové soutěže na světě. Jejíž pohár podle předběžných informací měl ve čtvrtek dorazit do Prahy nebo snad i do Zlína. Vy jste mi tady naznačila těsně před tím, než náš rozhovor začal, že to bude možná trošku jinak. Tak kde můžou fanoušci pohár vidět? A je naplánovaná i s ním nějaká oslava třeba i v našem krajském městě?
0: Pojedu pohár vyzvednout tento týden, takže doufám, že v pátek už tady bude vlastně fanoušci se můžou přijít podívat na hřiště Mlacova v pátek odpoledne a budeme tam mít nějakou oslavu, ale i fanoušci jsou vítáni a můžou se s tím pohárem vyfotit a popřípadně něco podepsat a určitě jsou vítáni se vlastně přijít podívat na tady ten obrovský pohár, protože je opravdu velký a těžký a nepřeváží se jednoduše.
1: Zve Natálie Mlínková, my zveme k dalšímu poslechu rozhovoru, který bude pokračovat hned po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Natálie Mlínková je, dá se říct, ještě stále čerstvou vítězkou Walter Cupu, což je obdoba ženského Stanley Cupu. Tedy ženská obdoba toho slavného Stanley Cupu. I tento pohár můžete vidět na vlastní oči, protože ho přiveze do svého rodného Zlína, jak už jsme slyšeli v pátek odpoledne na hřišti na Mladcové, říkám to správně. Tak i to může být jistě pozvánka. Vy jste vyhrála tedy nejlepší ženskou hokejovou ligu světa, jak už tady zaznělo. Dají se vaše podmínky srovnat s hokejisty v NHL?
1: No, jak bohužel nedají. Nedají, jako tam ty peníze jedou v jiných rozpočtech.
0: Když nebudeme mluvit třeba zrovna o honorářích, tak třeba co se týče zázemí a co se týče vašeho servisu a tak podobně, je to přece jenom...
1: Hodně je to, naklonuje se to na podobu jakoby NHL, takže spousta týmů začíná hrát na těch NHL zimních stadionech, takže dám příklad, teďka vlastně máme ten nový tým v Kalifornii, kam se budu přesouvat a přes nové angažmá budeme trénovat i hrát vlastně na stejném stadionu, kde hraje San Jose Sharks, takže ty podmínky se tam dostávají a jinak si nemyslím, že si můžeme najít stěžovat, zázemí máme dobré a ať už je to jakýkoliv tým a máme to jako každodenní práci, takže si myslím, že se to bude jenom zlepšovat, ale zájem o to je obrovský a fanoušky to ohromně baví.
0: Vy jste se do týmu San Jose dostala na základě rozšiřovacího draftu. Je to nováček soutěže. Tak je to pro vás podsta? Cítíte to jako poctu, že sáhli právě po vás v tom draftu?
1: Jo, tak určitě je to skvělý pocit, že se člověk se někomu líbí a někdo ho chce mít ve svém týmu, takže za to jsem určitě ráda. A mimo jiné hrát v hokeji v teplém období nebo vlastně na tom západě, kde v Kalifornii, takže to je takový trošku sen a jsem za to ráda, jsem vděčná, že budu moc hrát hokej někde, kde není úplně zima, takže moc se na to těším.
0: Ano, bude teplej, zároveň se stěhujete z Kanady, z Montrealu do Ameriky, do Spojených států amerických, tedy ať jsem přesný. I tohle bude třeba rozdíl, protože asi co se týče toho mužského hokeje, tam jsou ty fanouškovské základny jednoznačně rozděleny a ta miska vah je hluboce tedy přetížená na straně Kanady, tam určitě je o ten hokej větší zájem. Jak je to s ženským hokejem? Protože tam je velice úspěšná americká reprezentace dlouhodobě, tak je třeba o ten ženský hokej v porovnání s tím mužským větší zájem v Americe?
1: Asi je to podobné. Nemůžu to úplně srovnávat, ale každý ten tým má vlastně svoji fanouškovskou základnu a asi převážně víc těch fanoušků zatím v Kanadě, ale v té Americe tam spíš záleží na tom, kde ten tým se zrovna nachází. Vím, že takový New York je těžký se dostat na zápasy, ale na druhou stranu taková Minnesota nebo třeba Boston, tak tady ty týmy jsou na tom dobře a opravdu tam to žije, Seattle, Vancouver, ten západ, tak tam opravdu na ten ženský sport mají rádi, ať už je to hokej, ať už je to basketbal, fotbal, to může být cokoliv a co jsou takhle ohlasy zatím, tak to vypadá, že i v té Kalifornii to bude vypadat velice, velice dobře, takže...
0: Už jste si zjišťovala, kolik fanoušků budete mít v San Jose?
1: Nezjišťovala, ale už nám říkali, že vlastně jsme prodali víc permanent, tak dá se říct, než nějaké ostatní týmy v lize, takže tam, když to porovnám s basketbalem, tak tam na basketbal pravidelně chodí kolem 20 tisíc lidí na každý zápas, takže ohromně se na to těšíme a už tak dá cítit ta podpora, i když jsme tam třeba ještě nebyli.
0: Američtí fanoušci si budou kupovat lístky na zlínskou rodačku Natálii Mlínkovou v příští sezóně, která ale samozřejmě kromě své klubové kariéry má i bohatou reprezentační, k té se dostaneme v našem povídání za pár okamžiků.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Natálie Mlínková je už několik let nedílnou součástí české hokejové reprezentace. Jak jste spokojená s výkony a výsledky na nedávném turnaji ve finském Lahti? Eurohockey Tour a dlouze jsme drželi palce, čekání na gol bylo dlouhé. Jak jste to vnímali vy na ledě?
1: No, tak asi úplně podobně, jako tam samozřejmě trošku to vázne a je to začátek sezóny, nový realizační tým, noví trenéři, nějaká nová identita toho týmu a dolaďujeme ty detaily. Já si myslím, že nějaké ty pokroky tam jsou, ale bohužel koncovka už nás trápí několik let a já doufám, že si to všechno teďka vybíráme a že na mistrovství světa nám to půjde trošku líp a najdeme víc puků v bráně než mimo.
0: Šetříte tady ten střelný prach na blížící se mistrovství světa?
1: No, tak doufáme v to samozřejmě, ale musíme věřit tomu procesu a říkám, ono je to těžké. Hrajeme maximálně 9 zápasů před mistrovstvím světa. Spousta z nás jakoby přes léto nemá tu možnost být na ledě nebo jsme v Česku a sezony nám teprve skončily a zase do toho musíme hnedka vlítnout znova, takže zvykáme si na nový režim, což samozřejmě většina týmu, ale věřím tomu, že si to nějak sedne nějakým způsobem a tým na to máme, teď už jenom to doladit, aby jsme to přetavili v ty góly.
0: Mluvila jste o změnách v realizačním týmu, přinesl trenér Brian Idalský nějaké nové postupy, něco, na co si musíte zvykat, na co nejste třeba zvyklí právě z klubových soutěží a je to takové to takzvané, co si musí ještě sednout?
1: Jo, určitě, tak je to vlastně proces za pochodu. Učíme se každý den, ať už je to vlastně v té struktuře toho, jak máme hrát v pěti na ledě, nebo třeba speciální týmy, oslabení, přesilovky, všechno je pro nás nové, takže si na to zvykáme a říkám, prostě čeká nás dlouhá cesta dopředu, ale člověk musí být trpělivý a musí věřit tomu procesu, což může být někdy i náročnější než ta fyzická část.
0: O dlouhé cestě mluví ve vysílání Českého rozhlasu Zlín hokejová reprezentantka Natálie Mlínková, která už ale za sebou úspěšnou velmi cestu má a také poměrně dlouhou a jistě ne jednoduchou. Kdy a jak se vůbec děvče dostane k hokeji? Zvlášť tedy, vy jste začínala v době, kdy určitě teď asi všichni vnímáme, že je na vzestupu i fanouškovská podpora, alespoň doufám, že to vnímáte i tak vy. V České republice tedy rozhodně. Přesto začínala jste asi v době, kdy to nebyl úplně typický sport pro holky. Jestli se nepletu, tak vy jste i koketovala s fotbalem, tak táhli vás tady tyto sporty od malička?
1: Jo, já jsem vlastně od malička hrála hokej, fotbal a moc mě to bavilo a hokej jsem měla vždycky jako číslo jedna, opravdu mě to bavilo, tam jako v té době jsem vůbec neřešila, jestli je to holčičí nebo kočičí sport, prostě jsem dělala to, co mě baví a měla jsem obrovské štěstí v tom, že mě v tom rodiče podporovali a myslím si, že si myslí, že mě to časem přestane bavit a mě to nikdy nepřestalo bavit, takže jsem u toho vydržela, ale jsem za to ráda ať už byla ta cesta jakákoliv, kdyby ty úspěchy nevyšly, tak prostě neměnila bych to.
0: Uvědomujete si tu zodpovědnost, protože spousta malých holčiček teď vzhlíží právě k vám, sleduje reprezentaci a vnímáte to tak, že oni už to budou mít třeba lehčí, než jste to měla vy?
1: Tak je to krásné a samozřejmě přáli bychom si to, všechny holky bychom si to přáli, aby ta cesta byla trošku jednodušší a nebyl to úplně ten stereotyp, že je to jenom mužský hokej, protože když to srovnám se světem, tak to vůbec není a moc bychom si přáli, aby to tak bylo i v tom Česku, aby se to prostě bralo jako normální věc a jsme rádi, že ty holčičky to můžou vidět a zahřeje to u srdíčka, když to můžou vidět na vlastní oči a mají vlastně před sebou takové ty vzory, které už si tím prošly.
0: My můžeme dát třeba ještě jeden návod, protože ta cesta nebo startovní čára je často různě posunutá v rámci nějakého zázemí. Vy jste, jestli se nepletu, jako první dítě byla podporována Českou olympijskou nadací. Jak významně vám právě třeba tato finanční podpora pomohla na startu vaší snové hokejové kariéry?
1: Jo, tak vznikla mi taková menší přezdívka vlastně olympijské dítě, protože jsem jsem byla první dítě, co se dostalo až na olympiádu a z podporovaných dětí a nevěděla jsem to, že jsem to byla zrovna já, ale moc si toho vážím. Říkám, ta cesta nebyla jednoduchá, ať už v klučičím sportu nebo z finanční stránky, když třeba rodina má nějaký zádrhel v životě, takže moc si toho vážím a říkám, bez nich bych tady asi dneska přes váma neseděla, takže jsem za to ráda a doufám, že budu to moc splatit trošku a zase pomáhat dál, protože to je určitě jeden z těch cílů, ať už vlastně hokejově nebo mimo hokej, pomáhat dětem, ať se věnují tomu sportu, protože za mě jde to hokej nebo cokoliv jiného a děti sportují, je to něco neuvěřitelného a určitě je to velice pozitivní věc v tom dětství.
0: Říká úžasně Natálie Mlínková, které sezóna v zámoří začíná, jestli se nepletu, až někdy na začátku prosince, tak jaký program vás čeká do té doby? Bylo hře mistrovství světa, respektive už jsme ho lehce zmínili, tak je to teď to hlavní, na co se soustředíte?
1: Jo, tak teďka vlastně jsou ty reprezentační povinnosti. Vlastně měli jsme dva turnaje, ještě nás čeká hnedka před mistrovstvím jeden turnaj ve Švédsku a pak se přesouváme do Dánska na mistrovství světa začátek listopadu, do půlky listopadu. Takže vlastně změnil se nám trošku ten hormonář s tím, že máme teďka jenom vlastně reprezentační srazy plus mistrovství světa, které se datumově změnilo z dubna na listopad. Takže tradičně, co to bývá po sezóně, je to teď před sezónou, takže začínáme mistrovstvím světa a poté se přesuneme do svých klubů na tréninkové kempy a pak budeme teprve začínat sezónu.
0: Jak často se jako zlínská rodačka dostanete sem k nám domů? Přece jenom už asi 16 let žijete prakticky v zámoří, tak jsou to vzácné návštěvy. Užíváte si to teď?
1: Jsou. Je to těžké samozřejmě. Domů se dostanu jen pár týdnů do roka, takže nic velkého. Já i vlastně tréninkové podmínky mám zařízené v Americe, takže já už asi šestým, sedmým rokem v létě trénuju v Americe. O to míň jsem doma. A samozřejmě ten čas s rodinou chybí, když mám malého synovce, který mě tak nějak zná spíš z televize, takže tomu jsem vzácná, když přijedu domů a samozřejmě, když jsou v tom děti a je to něco těžší a myslím si, že rodiče už jsou zvyklí, ale prostě tak to je a můj život je spíš v zámoří než doma, ale samozřejmě vždycky se ráda vrátím domů a navštívím rodinu.
0: A jak uvažujete o své budoucnosti? Jste velmi mladá, takže ještě je to vzdáleno, máte před sebou zářnou kariéru v Severní Americe, o tom jsem přesvědčený. A potom plánujete život tam, nebo vrátit se sem mezi kopce a louky našeho kraje?
1: Uvidíme, jak to půjde. Tím, že už spíš žiju pryč než doma, tak to nevidím moc, že bych se vrátila do Česka. Nemyslím si, že mě to zpátky táhne. A nevím, kde bych se zasídlila. Já teďka jdu teda den ode dne a užívám si to, že můžu hrát hokej jako profesionální hokejistka a soustředím se jenom na to a co bude potom, bude potom.
0: Dobře, tak o tom si ještě třeba někdy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín popovídáme. Dnes jsme moc rádi, že jste ve svém nabitém itineráři našla čas právě pro tento rozhovor. Ještě jednou pozveme velice sympatickou hokejovou reprezentantku Natálii Mlínkovou. Můžete vidět také naživo, a to v pátek odpoledne na hřišti na Mladcové. Je tam i nějaký konkrétnější čas, nebo...
1: Od pěti hodin,
0: kde se můžete také podívat na Walter Cup, který sama získala, tedy se svým týmem samozřejmě. Tak ať přidáte hodně dalších úspěchů a přejeme si my všichni, ať i na té reprezentační úrovni. Ať se vám daří.
1: Mockrát děkuji, budeme se snažit.
2: Český rozhlas Zlín.

0: píseň kapely Olympik už předznamenává, že i dnešní Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín spěje ke svému konci. Ještě si ale můžete vychutnat něco z Petrovy cukrárny, to už za chviličku. A pak po 16. hodině vás jistě pobaví další vydání Humoriády. Dnes velká pozvánka a velký komik Jiří Lábus s moderátorem Pavlem Kučerou se na vás těší hned po zprávách po 16. A Pavel Vacek zítra opět po 14. u dalšího Dobrého odpoledne. V té době přeji vše dobré k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Když má někdo na startu své hudební kariéry tatínka známého kapelníka a mámu zpěvačku, to se to přece jenom o poznání snadněji dobývá svět. Pro dnešek zajdeme zase hodně daleko do minulosti, vlastně až do období zrodu rock'n'rollu, protože Ricky Nelson vydal svou první desku v roce 57, jenom o něco málo později než Elvis. Toho zmiňuju záměrně, protože když bylo Ricky mu 16, chtěl udělat dojem na svou přítelkyni Dianu, která byla Elvisovou faninkou. A přestože v té době ještě neměl žádnou nahrávací smlouvu, řekl jí, že také natočí desku, takže v tom najdeme podobnost. Nedá mi to a ještě nabídnu jedno srovnání. Od roku 57 do roku 62 měl Ricky Nelson 30 hitů v top 40, víc než kdokoliv jiný. Ovšem, kromě Elvise, který jich dokázal protlačit 53. A aby toho nebylo málo, i on byl nadmíru úspěšným hercem a zemřel předčasně v pouhých 45 letech. Ale už si pojďme hrát. Písnička Hello Mary Lou, kterou si hned pustíme, je nejenom hezká i po tak dlouhé době, ale navíc i muzikantsky zajímavá. Všimněte si. Uprostřed obsahuje výrazné kytarové solo Jamese Bartna, často citované a obdivované mnohými pozdějšími hráči, jako je třeba Brian May ze skupiny Queen. A oni si Queen, pamětníci to vědí, taky tu skladbu zahráli, když jeli své Magic Tour v roce 86. Teď nám ale zaspívá Ricky Nelson.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radoštěm hledá jméno pro nové náměstí na místě bývalé Tesly. Zájem o senior taxi v Kroměříži roste. Spotřebitelské ceny v září podle statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. V noci bude jasno, nejnižší teploty kolem 4 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Už jen do zítřka můžou lidé v Rožnově pod Radoštěm navrhovat název pro nové náměstí u bývalého areálu Tesly. Vzniká tam prostor k odpočinku, setkávání i pro kulturní akce. Mezi návrhy se zatím objevuje třeba u Tesly nebo náměstí Tesla. Jak může nové jméno vypadat, vysvětluje mluvčí města Eva Javorová.
2: Název může být tradiční i úplně originální. Klidně inspirovaný historií Rožnova nebo tím, jak nové místo vypadá. Návrhy posílejte přes anketu v aplikaci Munipolis. Z nich pak vybereme ty nejzajímavější a lidi o nich budou hlasovat. Jméno náměstí tak nakonec můžou vybrat sami Rožnováci.
0: Už 3 vozidla poskytují v Kroměříži službu senior taxi. Zájem lidí totiž roste. Od ledna do konce srpna letošního roku byl průměrný počet výjezdů za měsíc 170. V září jich bylo 379. Službu mohou využívat lidé nad 65 let a držitele průkazu ZTP či ZTPP s trvalým pobytem v Kroměříži a jejich místních částech.
3: Cílem je umožnit seniorům nebo zdravotně postiženým výhodně cestovat po městě a vyřídit si tak své osobní záležitosti nebo návštěvy u lékaře. Za jízdu zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Od září se musí zájemci prokázat platným průkazem senior taxi. Ten si mohou vyřídit na městském úřadě. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem dnes uložil okresní soud v České Lípě lékaři z Českolipské nemocnice za pád dítěte na zem při porodu. Událost se stala v roce 2022. Dítě po něm nemá zjevné trvalé následky. Lékař má také podle soudu dívce zaplatit odškodné 350 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, zdravotník vinu odmítá a na místě se odvolal. Případ bude řešit krajský soud. Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%, to je o 0,6% víc než v srpnu. Meziměsíčně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily také alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno, později přibývání oblačnosti, kránu v údolích výjimečně mlhy, nejnižší teploty 11 až 4 stupně Celsia a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připravena humoriáda. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: chtěl. Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano,
3: a je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. Hele, a prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady.
2: Vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Taková sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Žhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo. Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak, přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénárista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Mm-hmm. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první 13 už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože dvakrát 13, no, takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo, ano.
1: No, ano. A koho jste si vybral? A nebo B?
5: Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Naschledanou. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejší
8: mates. To jo, bych vám ani mat nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, koukám, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: No jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No, kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje, no. Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. To když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No, to je pravda.
8: Aby jsme daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy, jo, velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádka, ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a v divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly ty rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. aby to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně. Jo, s vámi, tak, samozřejmě. Ano. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a jdu-li pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně nechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí, však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho, slouho!
4: Slouha! Ty řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
3: Au!
5: Ty tohle, ty čuješ tenhle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak...
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantika, no. Pojď, no.
5: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, nech to, nech to, nech to. Dej tu špičku pryč.
4: Ještě máš jedno oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopnej? Ano, ten je krásnej.

0: je hezký jako já.
1: No.
0: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já tohle. No, takže...
1: No a co teďko?
0: No a teďko jako... No a teďko vem si ho.
1: To je volovina, ten mě zabije.
0: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
1: Tomu lítají z nosu plameny, když mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle. Dublera. Přátelé,
0: no
1: to jsem já.
0: No těžší váha ovšem.
1: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď. Hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
4: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
3: Aha.
4: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
3: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
4: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
5: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů.
3: Tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to Ačko, toho pana Cíblera, a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od nich dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček, Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábus, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím, že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě, já nevím.
2: Ano, já si myslím, že
3: no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť, že to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů, si
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Jak se říká, pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc těmi děti. Mám vás hodně ráda, je to sranda.
3: Ano.
2: Že jo? Tak jo.
4: To vydrží.
2: A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pane Lábuse, tady máme,
3: zdravím,
2: ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
5: Dobrý den, tady František Jalupy nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No,
5: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čemu činkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. Stále zdravím stehu, díky.
3: Ano, nashledanou, nashledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy, zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam, mějte se hezky.
6: Zbytek dne na skle.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Díky, z Valašska.
2: Zdravíme.
7: A zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulicická jízda máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
8: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
9: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
9: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká.
2: Napovězte indicii další, prosím.
9: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: a s Jitkou Moravcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
3: To by se odehlo v Eldence.
2: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
10: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí.
11: Aha.
10: Jo, to je takový to velký černý.
11: Ona je tady, ta bude.
10: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
11: No. Jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak. Tvoče, tak to nos.
10: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesla.
11: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte? To.
10: Rozumím.
11: Ne, to Čeka to poznamená a učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
10: Slavku.
11: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
10: použít. To jsou tvoji žáci,
11: jo, ne,
10: to... tohle to je katedra, ano. To je tabule, uč. Ano, já si jdu sednout do lavice.
11: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
10: Vem to, jak
11: máte zvoneček?
10: Ježišmarie.
11: Použij svůj teda šíp, jo?
10: Crrrr.
11: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
10: Crrrr.
11: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
11: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
8: Maťová.
11: No, Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
8: Matějová.
11: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale
8: to
11: Maťová. No. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
8: Zuzanka.
11: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
8: Zuzanka Matějová.
11: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
2: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
3: Mějte se hezky taky, naschledanou.
2: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když okne...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Polovina z 92 zaměstnanců společnosti Baťa v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku má skončit do konce roku. Letošní úroda hroznů v Česku bude oproti pětiletému průměru o zhruba 30 až 40% nižší. Čeští fotbalisté nastoupí v Lize národů v Londýně proti Anglii. V noci bude jasno, nejnižší teploty kolem 4 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí má skončit na konci roku 2026, zbytek koncem března. Uvedla to na webu odborového svazu pracovníků textilního, odivního a kožedělného průmyslu předsedkyně odboru v Dolním Němčí Magdalena Pančíková. Od dubna do srpna příštího roku se má pak továrna vyklidit. Podobný harmonogram už minulý týden potvrdil Českému rozhlasu mluvčí společnosti Baťa Petr Souček. Firma v Dolním Němčí má 92 zaměstnanců. Kvůli suchu bude letošní úroda hroznů zhruba o 30 až 40% nižší než je pětiletý průměr. Podle prezidenta svazu vinařů Martina Chlada nedostatek srážek způsobil, že hrozny navíc mají nižší výlisnost. Jeho slova potvrzuje i majitel šlechtické stanice vinařské v Polešicích na Uhersko-Hradišťsku Zdeněk Habrovanský.
4: Úroda není až tak veliká, jak se to jevilo, protože ty bobule byly takové zaschlé, chybělo šťávy prostě. Ještě to nemám všechno přesně spočítat. Ne, ale myslím si, že výsledek bude tak o 30 až 40% nižší než jiné roky.
3: Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury je v uplynulých týdnech otevřel návštěvníkům zdarma. Nabídku využilo během obou dnů více než 120 tisíc lidí. Pětina těch, kteří si vstup předem rezervovali, ale nakonec nedorazila. Rezort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu alespoň část výpadku ze vstupného nahradí. Pokračuje jeho generální ředitelka Nadia Goričková.
5: Věříme, že do konce roku, respektive v nejbližší době, tu kompenzaci obdržíme. Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté zakončí reprezentační program Ligy národů v Londýně utkáním s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport ve 20 hodin 45 minut českého času. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl nahradit, přiblíží trenér národního týmu Santi Denia.
6: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí. Za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
0: Počasí.
3: V noci bude v regionu jasno, později přibývání oblačnosti, kránů v údolích výjimečně mlhy. Nejnižší teploty naměříme 11 až 4 stupně a ojediněle přízemní mrazíky. Zítra čekejte převážně oblačno, odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme od 21 do 42 do 24 stupňů. Povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Komunální volby 2026.
1: Už tento pátek a sobotu proběhnou volby do zastupitelstev obcí, jak zní celý název komunálních voleb. Minulý týden jsme se podrobně věnovali předvolební situaci v jednotlivých okresních městech. Dnes otevíráme už druhou ze tří živě vysílaných debat z krajského města Zlín. Český rozhlas v nich napříč regiony dává prostor zástupcům všech kandidujících subjektů v krajských městech. Jejich pořadí a rozdělení do jednotlivých debat určilo veřejné losování, které se odehrálo po konečném potvrzení kandidátních listin za dozoru notáře v budově Českého rozhlasu v Praze. Bylo veřejné a jeho záznam je k dispozici na webu Českého rozhlasu. U druhé živé předvolební debaty Českého rozhlasu Zlín vás teď vítá Markéta Janíková. Ještě připomenu, že letos o hlasy Zlíňanů usiluje 9 politických subjektů a celkem 369 kandidátů. Z nich budou lidé stejně jako v uplynulém období volit celkem 41 členů zastupitelstva. V dnešní debatě jsou mými hosty losem vybraní tito tři volební lídři. Můj první pozdrav patří panu Aleši Duvkovi za Společně pro Zlín, společnou kandidátku KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí Nestraníci. Jejich kandidátní listina má číslo 3. Přeji vám dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer všem.
1: Mým druhým hostem je volební lídr kandidátní listiny číslo 9 hnutí Zlín 21. Vítám pana Čestmíra Vančuru, dobrý podvečer.
3: Také dobrý podvečer.
1: A třetím dnešním zlínským volebním lídrem je dnes pan Miroslav Chalánek za Občanskou demokratickou stranu. Jeho kandidátní listina má číslo 8. Dobrý podvečer i vám.
4: Hezký podvečer.
0: Komunální volby 2026.
1: Na úvod tedy stejná otázka pro vás, kteří stojíte v čele svých uskupení. Představte se nám prosím zhruba v minutě, tak aby posluchači mohli lépe poznat vaši osobnost, odbornost, motivaci a vaše priority. Nejprve tedy poprosím o odpověď Aleše Duvka za Společně pro Zlín.
2: Tak, je mi 52 let, jsem rodilý Zlíňák, skoro 30 let se živím právničinou, jsem advokátem, ale taky od roku 2010 jsem aktivní v politice. Mám za sebou 7 let služby jako náměstek primátora tady ve Zlíně, ale poslední léta jsem žil v Praze, kam mě vynesly volby v roce 2021. Působil jsem jako poslanec, končil jsem jako předseda poslaneckého klubu. Bydlím ve Zlíně na Lazech.
1: Moc děkuji. A stejný prostor na úvod i pro Čestmíra Vančuru za Zlín 21. Přibližte prosím zhruba v minutovém intervalu voličům svou osobnost, odbornost a také vaše priority.
3: Děkuji. Já jsem začínal v roce 1978 v tehdejším ZPS ve Slévárně. Od roku 92 pak soukromě podnikal, zakládal jsem kovárnu Viva. V současné době se věnuju především Zlín Film Festivalu, ale také dalším projektům, jednak obrábění, jednak galerii, jednak vile Miroslava Zikmunda a také podporu vzdělání. Já jsem spolumajitelem školy Inotaj. Hnutí Zlín 21 jsme založili před 8 lety, protože jsme nabyli dojmu, že Zlínu chybí skupina nezávislých osob, které by pomohly Zlínu řešit věci, které ho pálí. A jsme vlastně vždycky docela slušně dopadli, byli jsme druzí, letos je to naše třetí volební období. Takže těšíme se na výsledek.
1: Děkuji za odpověď a obracím se i na Miroslava Chalánka za ODS. I vy tedy prosím v následující minutě představte posluchačům svou osobnost, motivaci k práci pro obyvatele Zlína, také vaše priority.
4: Děkuji. Tak je mi 63 roku. Já kdyby se měl stručně charakterizovat, tak já jsem v životě dělal dvě věci. Do svých 35 jsem se profesionálně živil hokejem. Potom jsem přešel na manažerské posty, čili dělat manažera, to je něco, co provází celý můj život. Napřed samozřejmě v těch začátcích to bylo na úrovni liniových manažerů, potom jsem přecházel do vrcholového managementu. Posledních 10 let jsem dělal ve strategickém managementu firmy. Ta oblast, které jsem působil, byla finančnictví a ty důvody, které mě vedou k tomu, že kandiduji, Je to vlastně pokračování v tom, co děláme, nebo co jsme jako ODSka dělali, protože jsme součástí koalice. Já v současné době jsem ještě do soboty vlastně ekonomický náměstek primátora města Zlína, čili to je vlastně pro mě to znamená navázat na to, co jsme dělali a pokračovat v tom, co jsme započali a připravili.
1: Děkuji za vaše odpovědi. No a před námi je teď téma, které je nejen součástí programů všech kandidujících subjektů, ale hlavně Zlíňany i návštěvníky krajského města tíží každodenně.
0: Komunální volby 2026.
1: Dopravní situace ve městech je kritická. Pro Zlín to platí několikanásobně. Hlavní tah centrem, parkovací kapacity, doprava ve špičce, to jsou jen některé z komplexu problémů, které město a jeho obyvatele zatěžují. Jaká má tedy vaše hnutí řešení pro dopravní situaci ve Zlíně? S otázkou se obracím nejprve na Čestmíra Vančuru, volebního lídra hnutí Zlín 21. A buďte prosím konkrétní.
3: Tak ta situace, ten příští vývoj, jak se bude řešit dopravní situace ve Zlíně, je v podstatě nalajnovaná, narýsovaná. Víte, že ty velké projekty, které zásadně ovlivní tu dopravu ve Zlíně, ať elektrifikace železniční dopravy, případně čot Frištáku a dále obchvat Zálešné, mimo Rovňová křižovatka a u Albertu, pravobřežní komunikace, Prištinská příčka, to všechno v podstatě dneska čeká na realizaci a myslím, že v tuto chvíli nemůžeme udělat víc, než postarat se o to, abychom dohledli na to, aby ty projekty byly řádně připraveny, tak, aby nás při realizaci nečekala některá špatná překvapení. A samozřejmě vidíme velký problém v koordinaci vlastně všech těch staveb, protože mělo by to vypuknout částečně už v příštím roce a to si myslím, že bude extrémně důležité.
1: A od toho se s vámi na chvíličku zastavím. Co je podle vás opravdu reálné v dalším funkčním období, protože o tom se teď bavíme, z těch rozsáhlých plánů na Prštenskou příčku, pravoběžku, které souvisejí také s modernizací a elektrifikací trati, Otrokovice, Vizovice stihnout a pane Vančuro, co zaplatit?
3: Myslím, že reálné je a musí být reálné Prštenská příčka, protože ta by se měla začít realizovat v příštím roce a ta samozřejmě souvisí s pravobřežní komunikací. Nejsme si vůbec jisti obchvatem Zálešné, ten by byl potřeba samozřejmě v návaznosti na ten dálniční přivaděč. A myslím, že mnoho víc, jako než tady ty stavby, a samozřejmě uvidíme, jak bude pokračovat ta elektrifikace trati, tak ani ve Zlíně najednou zvládnout nebudeme schopni. Nemůžeme město vlastně najednou zestavit ze všech stran.
1: A kdybyste měli jednoduše seřadit pořadí priority těch chystaných nejdůležitějších dopravních staveb?
3: No, určitě pravobřežka spolu s tou křižovatkou, protože tam to přeci jenom slibuje, abychom měli alespoň nějakou alternativu, co se týče centra města. Víte, že dneska je to docela zoufalý stav.
1: Dopravní situace ve Zlíně a Čestmír Vančura za Zlín 21. Děkuji za některé aspekty, které jste nám objasnil. No a totožná otázka pro Miroslava Chalánka, lídra zlínské kandidátky ODS. Jaká má tady vaše strana konkrétní řešení pro kritickou dopravní situaci ve Zlíně?
4: No tak to konkrétní řešení je, aby jsme pracovali dále na tom, aby ty věci, které se teďka připravili v tomto drtivé většině, v tomto volebním období, aby se dokončily. Já bych řekl, že my samozřejmě v celém tom komplexu těch dopravních staveb, které jsou, tak máme některé, které jdou vyloženě za námi, co znamená za městem. Jo? To je Peroutkovo nábřeží, jako jo, v napojení na komunikaci a na most, který bude stavět kraj. Je to Prštenská příčka, ale ta má zase návaznost vlastně na elektrifikaci, protože tam je naší povinností postavit most přes Dřevnici. Čili já si myslím, jako, že co je potřeba a co město by mělo určitě dělat, musí zajistit součinnost a tlačit i na ty, kteří vlastně mají postavit část těch staveb, které jdou opravdu za nimi, čili tam je stát, kraj a město. A samozřejmě být připraveni na to, že v momentě, kdy budeme muset jaksi začít stavět, tak aby jsme byli připraveni technicky, protože tam je ještě ta věc, že musíte připravit projektové dokumentace a tak dále, všechny povolovací procesy mít nachystané a samozřejmě mít nachystané i peníze.
5: Což zatím u obchvatu Zálešné nemáme ani termín, protože zatím není schválený územní plán, ale ta otázka zopakujuji, co je tedy reálné v dalším funkčním období z těch rozsáhlých plánů skutečně zrealizovat, ať si občané představí, co v těch dalších 4 letech nového funkčního období, v čem se jim uleví konkrétně?
4: Já si myslím, že určitě bude pokračovat dálniční přivaděž a propojení D49 a 1/49. Tam je potřeba jako pracovat, protože od Kostelce po vlastně Kauflan je to záležitost kraje, ale třeba Sokolská už je záležitost naše. Takže já si myslím, jako, že určitě se pohneme v Pražské příčce, v přípravě i v realizaci. A myslím si, že ten obchvat Zálešné je taky důležitý, jako aby se na něm začalo pracovat a vlastně ten zas bude mít návažnost vlastně na Peroutkovo nábřeží. Takže já si myslím opravdu, že Zlíňáci se můžou připravit na to, že ty dopravní stavby nám tady opravdu v příštích 5 letech jako zkomplikují život, ale zásadním způsobem posunou dopravu kupředu.
5: Budoucnost dopravy ve Zlíně, alespoň některé aspekty a Miroslav Chalánek za ODS. No a stejnou otázku položím v dnešní živě vysílané debatě lídrů zlínských kandidátek i poslednímu hostu Aleši Duvkovi za uskupení Společně pro Zlín, kandidátku Lidovců, TOP 09 a Hnutí Nestranici. Jaké tedy budou vaše kroky pro řešení kritické dopravní situace ve Zlíně?
2: Tak musíme vyjít z dat a ta data nám říkají, že vlastně nejkritičtější co do dopravy a co do množství aut a osob, které projíždí Zlínem, je úsek Otrokovice centrum Zlína. To znamená, tam je soustředěno asi 50% dopravy. To znamená, jakákoliv možnost, jakákoliv pravobřežní komunikace, jakákoliv elektrifikace trati, která zkapacitní tento prostor, je samozřejmě tím nejlepším řešením a je to vždycky priorita. Taky souhlasím s tím, že konkrétně jsme schopni dělat úsek pod Babou a Pršné v tom příštím volebním období. Pak je druhý exponovaný úsek směrem na sever, směrem na Fryšták, kde je třeba poloviční kapacita, tak na ten se musíme samozřejmě taky zaměřit. A pak je směr jižní a východní, které ty dva směry pouze jako doplňují. A protože já samozřejmě jako třetí, jak svůj předřečník už mohu pouze doplňovat, tak mi možná ještě připomněl takovou věc, jako je dopravní terminál a MHD. Nechci samozřejmě Zlín srovnávat s Brnem nebo s Prahou, jo, ale z takové srovnatelná města, jako je Pardubice nebo Havířov, tak tam už je skutečně to nádraží hotové a kolem toho nádraží se sjíždí MHD a lidé na to postupně naskakují a rozjíždí se po městě.
5: Tak povězte, v čem to vázne, pane Duvku?
2: Bohužel množstvím subjektů, které už roky a roky vyjednávají. To znamená, prostě u nás ta vlastnická struktura tam toho prostoru na autobusovém nádraží a vlakovém je strašně složitá.
5: Pan Chalánek jenom měl k tomu poznámku, pravděpodobně dopravní
4: termín. Já jenom k těm věcem, samozřejmě dlouhodobě se připravovali, byly v tom i zahrnuté, třeba když se bavíme o dopravním terminálu, i soukromé firmy, které třeba v současné době jaksi mění svůj přístup k řešení celé problematiky a to samozřejmě vytváří tlak na to, aby se to řešení hledalo na jiném půdorysu a to samozřejmě ten proces zdržuje.
5: Děkuji za poznámku. A mám ještě jednu otázku na vás, pane Duvku, ale pan Vančura se taky hlásí o slovo pravděpodobně k tomuto tématu. Všechny nás to pálí, pojďte nám povědět váš postoj.
3: No, myslím, že z druhé strany vidíme, že sklízíme ovoce těch minulých let, protože ty problémy nejsou nové, teď se nám to kumuluje prostě do krátkého období a budem věřit tomu, že alespoň to, co je města, bude připraveno tak, jak se patří, aby potom Zlín mohl tlačit na ty ostatní partnery a nebylo tomu obráceně, tak to se nám snad podaří.
5: Děkuji za váš postoj. Já ještě se vrátím k panu Duvkovi. Vy totiž ve vašem programu jste trochu osamělé pro modré parkovací zóny. Vysvětlete důvod, prosím.
2: Tak jako my se zaměřujeme ve svém programu na Jižní svahy a víme, jaká situace je hlavně v té druhé etapě Jižní svahu a ta situace se nám zdá být neúnosná i na základě stížnosti obyvatel a modré parkovací zóny jsou zřejmě tím nejlepším možným řešením, byť neideálním a byť z nich nebudou všichni nadšení, jak tuto situaci ve Zlíně posunout. Je to takové kousnutí do kyselého jablka.
5: Rozumím, tak vám děkuji za názory. Budoucnost dopravy ve Zlíně podle Aleše Duvka za kandidátku Společně pro Zlín. Vy teď posloucháte druhou z živých předvolebních debat Českého rozhlasu Zlín, ve kterých vám postupně představíme všechny kandidující subjekty v letošních volbách do zlínského zastupitelstva. Teď v odpovědi na otázku, která je pro budoucnost města zásadní.
0: Komunální volby 2026.
5: Živě dnes ze studia Českého rozhlasu Zlín debatují Aleš Dufek, volební

0: Tak samozřejmě, že všichni si uvědomujeme význam toho udržet mladou generaci ve Zlíně, protože je to budoucnost. A naším úkolem je vytvořit takové podmínky nebo snažit se o to vytvářet takové podmínky, aby ten region byl pro mladé lidi atraktivní, aby jim nabízel to, co od regionu, v kterém žijí, pracují a vychovávají svoje děti, aby jim nabízel ty možnosti, které očekávají. Dneska se hodně mluví o bydlení. Samozřejmě já si myslím, že bydlení je jedna z klíčových věcí, které budou rozhodovat o tom, jestli mladí lidi tady zůstanou, protože když chcete někde zůstat, musíte někde bydlet. Ale je to, těch aspektů je víc. Samozřejmě neméně důležitý je i věc vlastně práce, možnosti pracovat, realizovat se, to znamená pracovní příležitost. Potom jsou to samozřejmě věci týkající se toho prostředí, to znamená, že když už někde zůstanu a založím někde rodinu a už můžu někde bydlet, tak se budu ptát, jaké mám školy, jaké mám sportovní vyžití, v jakém prostředí žiju, jaká je tady doprava, jak se můžu rozvíjet, cestovat a tak dál, jaké peníze si vydělám. Jo? Čili já si myslím, že těch aspektů, které budou rozhodovat o tom, jestli mladí lidi tady zůstanou a jestli to území pro ně bude atraktivní, je více. Ale samozřejmě jedno z klíčových je to bydlení. Jo? Já si myslím, že v tom bydlení máme jakýsi historický dluh, který by bylo dobré pracovat na něm, aby ty možnosti tady byly.
1: Zase trochu konkrétní, po 18 letech podle dostupných informací tento týden, dokonce myslím, že zrovna zítra, začne město Zlín nabízet občanům nově postavené nájemní byty na Slanici, to je v městské části Prštné a těch jsou nižší desítky podle informací kolem 30, 31 tuším přesně, řeší takové tempo navyšování městských bytů opravdu potřeby bydlení pro mladé, pane Chalánku?
0: Já jsem rád, že jste řekla to tempo, jo, protože to je klíčový, jo, protože ty mladí lidi samozřejmě tady jsou a oni se rozhodují teď, jako v reálném čase a čerpají z reálných podmínek a využívají reálné podmínky. Na Slanici jsme postavili bytový dům, 31 bytů, čili myslet si, že ten jsme vyřešili problém, určitě ne. Z hlediska toho času máme dvě možnosti, jak přistupovat k řešení bytové otázky a navýšení bytů, a to je, buď to budeme sami stavět jako město, což jako je náročnost z hlediska kapitálové připravenosti na takovou výstavbu, protože napřed byly dotace, potom dotace nebyly a tak dále, jako, čili toto je poměrně věc, kterou by muselo na své bedra vzít město, jako co se týče finančního zajištění takové výstavby. A druhá věc, že to zrychlíte, připravíte území, které toto poskytnou, přenecháte to developerům, kteří samozřejmě získáte té rychlosti stavby a využití toho území jsou daleko rychlejší, pružnější a tak dál. My jsme v tomto volebním období přistoupili k tomu, že jsme hodně pracovali na té druhé variantě, to znamená, že vlastně víme, že jsou připravené a vlastně už i koupené lokality, vznikají nové lokality Březnická a Voněcký rybník, což je dohromady 1000 bytů, předpokládaný ta výtěžnost toho území asi 1000 bytů.
1: Děkuji za vaše postoje k aspektům bydlení, pane Chalánku. Vy posloucháte druhou ze tří živých předvolebních debat s lídry zlínských kandidátek v nadcházejících komunálních volbách a probíráme, jak ve Zlíně udržet, případně do něj přivést mladé obyvatele. Jaké tedy řešení plánuje společně pro Zlín volební uskupení KDU ČSL TOP 09 a Nestraníku? Na to už se ptám Aleše Dufka.
2: Tak jedna pravda říká, že mladý člověk se od přirozenosti touží mít lépe než jeho rodiče. To znamená, nenaděláme nic s tím, když mladý student, úspěšný, zjistí, že v Praze jeho mzda je řádově o 30% vyšší než ve Zlíně a nevidí samozřejmě třeba ty náklady spojené s životem v Praze a chce dělat kariéru v Praze. Ale úplně stejným způsobem vnímají třeba Zlín obyvatele tady ze slovenského Pováží nebo z jižního Valašska nebo z nějakých chudších moravských center a jdou do Zlína, jo? To znamená, tohle je...
1: Jak do toho skutečně konkrétně může zasáhnout samo město?
2: Samo město, možná je to moje utopická vize, ale jako myslím si, že pro ty mladé je hrozně důležité jako vytvářet jakýsi populární vztah tady k tomuto regionu. To znamená, my tady pořád mluvíme o Zlínu, o baťovské tradici, ale když se podíváme na náš region, tak náš region není jenom Zlín, ale je to celá Střední Morava. A ta Střední Morava z hlediska nějakých dat a z hlediska jakýchsi budoucích čísel a

0: perspektivy je možná ještě lepší místem k žití než třeba ta Praha, ale o tomto se strašně málo mluví a myslím si, že je to trošku takové malozlínské naše téma, že neustále hovoříme pouze o Zlíně. Takže žít na střední Moravě je možná lepší těm mladým vnucovat, než žít ve Zlíně. No a pak je samozřejmě ten konkrétní aspekt toho města, co může dělat, a tady se samozřejmě zhoduji jako s předřečníkem, že je to o výstavbě bytů a bytů o ničem jiném a možná právě v nějaké té populární oblasti mezi Otrokovicema a centrem města a jsem hrozně rád, že se podařilo dotáhnout ten areál na Březnické, protože to je přesně ty bydlení, které se těm mladým líbí.
1: Na druhou stranu v programu máte startovací byty pro mladé, tedy v tom vašem předvolebním programu plném těchto vizí má, ale pane Důvku, město dostatečně bytový fond na splnění takového plánu?
0: Město má kolem 2000 bytů, to znamená, je to možná o té odvaze, byť jsem v tom mírně skeptický, ale jako gesto by se to udělat mělo, aby se mládež neměla pořád možnost vymlouvat na to, že nemá dostatek startovacích bytů. Ty startovací byty nejsou tak kvalitní jako nějaké byty normální a je možné, že by se možná ve stávající bytovém fondu města Zlína tyto byty mohly najít a nějací třeba chudší mladí nebo chudší sociální skupiny by ten prostor určitě měli dostat.
1: A jak město počítá s aktuálně téměř 9,5 tisíci studenty Univerzity Tomáše Bati, pro představu, to je téměř dalších 13% populace Zlína.
0: Tak přiznám se, že já tyto data znám posledních 16 let, co spolupracujeme s univerzitou tady o tomto počtu a vždy jsem velmi překvapený, jak ti studenti se do toho města vstřebali, jakým způsobem se tady tomu životu přizpůsobili, takže já prostě se domnívám, že jako vždycky je možnost u toho studenta samozřejmě mít nějaký sdílený byt současný, dělit se o nájmy, jako bývaly situace, kdy ve Zlíně si jeden student mohl možná dovolit jeden byt, teď už jsou to třeba dva studenti, ale třeba v Praze nebo v Brně tam se běžně 4 studenti dokážou podělit o jeden byt.
1: I vám děkuji za názor, pane Důvku, a stejná otázka teď míří i pro lídra kandidátky Zlín 21 Čestmíra Vančuru. Jak tedy ve Zlíně, který má ze všech krajských měst nejstarší populaci, udržet, případně do něj přivést mladé obyvatele?
2: Jo, otázka přivedení mladých obyvatel, to je dneska téma většiny vlastně dneska krajských měst a nejenom nich. A myslím, že to, co tady slyšíme, mají vlastně téměř všichni společné. A pokud to opravdu chceme a hodláme udělat tak, aby jsme ten stav změnili, tak je myslím na snadě, že musíme něco dělat jinak. Jo, dneska říkáme, že děláme to špatně, ale odešlo nám už za první kvartál 1000 dalších lidí pryč. My říkáme, že potřebujeme plánovat, lépe plánovat ty věci, aby nás plány na to střední dlouhodobé období nutili včas přemýšlet o těch věcech, abychom byli připraveni na tu situaci tam, kde to na těch datech jednoznačně vidíme, a ne abychom chytali vlastně ten vývoj za konec ocasu a ten vlak jako běžíme za ním, ale máme strach, že ty světla nám zmizí. Takže ano, souhlasím, že potřebujeme dostupné bydlení, ale když na něm nezačneme pracovat tak, aby vlastně, když už se ten projekt připravuje, bylo jasné, že to bydlení bude dostupné a postavíme byty v té střední nebo vyšší cenové kategorii, jak s tou uděláme to dostupné bydlení. To znamená, náš recept je o tom, aby jsme se vrátili, pokud si máme něco odnést z té Baťovy éry, k tomu, že ty lidé si s tím uměli lépe poradit než ty ostatní a to musíme být schopni.
1: Vy máte jednu z priorit, váš program se skládá z 21 jakýchsi bodů. Jeden je velmi jasně definovaný, absolvent zůstává. Co ti myslíte?
2: Tak my rozdáme tady ve Zlíně každý rok zhruba 2000 diplomů. A není samozřejmě v naší moci ani plánu, abychom udrželi všech 2000 absolventů, ale je to velká příležitost pro nás a nemůže v tom samozřejmě být radnice sama, ale je to samozřejmě z druhé strany. Především o tom, abychom na radnici si řekli, jakým způsobem to umíme udělat ve spojení především s těmi, kteří na to mají vliv, se zaměstnavateli, s nimi samými, říkáme, pojďme ty lidi brát vážně, ne až když je potřebujeme, ale když jsou tady v průběhu studia, abychom byli schopni zaměstnat v našich firmách, organizacích, institucích, aby ten vztah, pokud jsou přespolní k tomu Zlínu, abychom ho budovali dříve, než ten diplom dostanou, aby v tom Zlíně byli rádi, protože víte, že Zlín byl kdysi úžasným magnetem. No, my takovým magnetem se v nejbližší době samozřejmě nejspíš nestaneme, ale musíme být schopni připravovat a realizovat ty věci tak, aby mladé lidi to skutečně přitahovalo bez ohledu na to, jaké argumenty říkáme, jak je to těžké nebo jak je to komplikované. Musíme to být schopni, protože
1: prosím,
2: je to pro nás kruciální otázkou.
1: Děkuji. Děkuji vám, pane Vančuro. Další část debaty bych ráda věnovala právě vybraným konkrétním prioritám vašich volebních programů. Jaká řešení problémů, které město dlouhodobě trápí, nabízí mi dnešní hosté?
3: Komunální volby 2026.
1: Aleš Dufek jako volební lídr kandidátky Společně pro Zlín, Čestmír Vančura jako jednička hnutí Zlín 21 a Miroslav Chalánek jako lídr za zlínskou kandidátku ODS jsou dnes hosty druhé živě vysílané předvolební debaty Českého rozhlasu Zlína. Priority jejich volebních programů naším dalším tématem. S otázkami se tedy nejprve obrátím na Aleše Dufka za Společně pro Zlín. U vás hodně rezonuje téma místních částí. Vysvětlete a hlavně, jak konkrétně se mu chcete věnovat dál.
0: Tak místní části jsou spolu s jižními svahy a vlastně s takovým centrem Zlína třetí takovou nějakou oblastí, jako, která tvoří Zlín. A my samozřejmě jakoby vnímáme potřeby těch občanů tam žijících jako, a chceme skutečně trochu více posílit role komisí místních částí, které často v této chvíli mám pocit, že přestávají být slyšeny, to znamená zvláště v takových věcech, jako je třeba stavební řízení a vyjadřováčky k různým jako stavbám, které se v těch místních částí dělají. Myslím si, že to, byť je to v rámci třeba dobré vůle, že tam chceme nějaké stavby umisťovat do těch místních částí, tak fakticky to těm občanům vadí a pak nemají pocit té své autonomie, kterou by ty místní části měly mít. Jako to znamená, znovu říkám, ať to zjednoduším, chceme, aby komise místních částí měly větší hlas v rámci rozhodovací pravomoci na magistrátu města Zlína.
1: Vysoko ve vašich prioritách, pane Dufku, už sedmý bod je usilovat o omezení a zmenšení památkové zóny. Rozsah ochrany nesmí bránit v dalším rozvoji města ani lidem, říkáte. Vysvětlete podrobně, prosím.
0: Tak já jsem samozřejmě už nějakou dobu na radnici působil a vím, jakým způsobem jsme se my vždycky vevnitř toho Zlína dívali na to, jak památkovou zónu omezit, případně ji zmenšit. Ale byl to takový ten klasický pohled zevnitř. To znamená, že často jsme si ani neuvědomovali, že ten rozhodující subjekt je Ministerstvo kultury České republiky, které se na nás nějak dívá, na město, a když se podíváme na mapu památkové zóny, tak oni samozřejmě vnímají jako tu největší cenost právě ty části, kde my si právě říkáme, že by tam ta památková zóna být zrovna nemusela, jo, ale prostě bohužel s nimi zde neděláme. Oni nás fakt takhle vnímají. To znamená, přiznajme si, že městskou památkovou zónu nemůžeme zrušit, městskou památkovou zónu můžeme za určitých výjimečných okolností pouze zmenšit. A pokud se něco zmenšuje, tak se to zmenšuje od okraju. A samozřejmě, jako když se na to podíváme, co všechno je zahrnuto v městské památkové zóně, tak tam třeba vnímám oblast lesní čtvrti pod gymnáziem směrem někde dolů, možná po Boston, kde nejsou ani klasické jako půldomky. Já do jisté míry nechápu, proč zrovna tato oblast by tam měla zůstávat. Případně si myslím, že i do budoucna by nás brzdila oblast nebo západní část bývalých Baťových závodů nebo národního podniku Svit, protože tam by třeba byl prostor jako pro nějaké budování Zlína, ale on je zrovna teďka v té městské památkové zóně tady. To si myslím, že není racionální.
1: Říká k jedné z priorit před volbami Aleš Dufek, lídr Společně pro Zlín, kandidátky lidovců TOP 09 a hnutí Nestraníci. Díky za přiblížení některých bodů, které máte v programu. Na priority se zeptám teď také dalšího hosta dnešní živě vysílané debaty. Obracím se na Čestmíra Vančuru, jedničku kandidátky hnutí Zlín 21. Prázdné dominanty ožijí, tak zní jeden z vašich 21 závazků pro Zlín. Které konkrétně ty dominanty myslíte?
2: Já bych se ještě s dovolením vrátil k tomu, co řekl předřečník, protože památková zóna ve Zlíně, to je skutečně obřím problém. To prakticky, pokud se nepletu, víc jak 400 hektarů. Jo. A já věřím, že město se to, ten stav nějakým způsobem dříve už pokoušelo změnit, ale patrně ne způsobem, který dovedl vlastně to úsilí k cíli. To je jedna z věcí, kde my musíme postoupit dál, protože jinak skutečně řadu věcí zablokujeme ve Zlíně na mnoho let dopředu. Ale jasné, že jistě se tak nestane hned po první návštěvě v Praze. Samozřejmě, že v to množství investic na jedné straně, které potřebujeme udělat, a to množství peněz, pane náměstku, které máme k dispozici, že tam je velká asymetrie. Ale samozřejmě, že my nemůžeme úplně dobře snášet to, že budova vedle radnice je mnoho let prázdná a ještě mnoho let bude. To není naše dobré vysvědčení. Víte, že o problémech se statikou kina víme 30 let a pak to prostě najednou vlastně začneme řešit, až nám to statik zavře a stejně nám to trvá 10 let, než se dostaneme alespoň ke smlouvě. To jsou věci, které musíme měnit, protože chceme-li být, pokud si přejeme být na radnici a řídit město, ať se nám to líbí nebo ne.
1: Rozumím. Dostanu se ještě k sociální oblasti. Tam, pane Vančuro, definujete, postaráme se o naše nejzranitelnější péče doma, ne v koloně čekatelů, jsou vaše slova. Jaké má, prosím, k tomu město nástroje? Vysvětlete.
2: Zase začínáme od těch vlastních pocitů, od tom, co si myslíme, že je skutečně důležité. Jo, vidíte, že to téma úplně nerezonuje nezlínem, tak jak by si zasluhovali ti lidé, kterých se to týká. Jsme skutečně nejstarší nebo druhý nejstarší region spolu s Hradcem a není to úplně téma, o kterém bychom mluvili na každém zastupitelstvu a na každém jednání, které se této oblasti týká, nenacházíme ty recepty. Je to problém samozřejmě nejenom Zlína, ale je to problém celého Zlínského kraje a myslím si, že je to jedna z věcí, kde potřebujeme ty věci dělat společně, ale potřebujeme zase už je dělat rychle, protože v tuto chvíli více spoléháme na to, že to obslouží soukromý privátní sektor, ale nám se nezdá být úplně správné, že 100% vlastně těchto povinností budeme vlastně delegovat na privátní subjekty a myslíme si, že Zlín u toho rozhodně musí být a také, že v tom musí být více aktivní než doposud.
1: Děkuji. Tolik odpovědi Čestmíra Vančury za hnutí Zlín 21. A třetího hosta dnešní debaty zlínských lídrů se teď zeptám na vybrané body programu Občanské demokratické strany. V čele je tu pro Zlín Miroslav Chalánek. Také s vámi se zastavím tentokrát u vašich odpovědí pro páteční předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín, konkrétně u dopravy. Zásadní projekty, které by kritickou situaci změnily, jsme zmínili. Podle vás se cituji, připravují řadu let, teď je potřeba je skutečně realizovat a město musí dát stavbám, které jsou v jeho kompetenci, jasnou rozpočtovou prioritu. Dosud to tedy tak nebylo? A s ohledem na náklady, před jakými projekty nebo sektorem navrhujete tyto stavby nebo investice preferovat?
4: Tak my jsme v rámci rozpočtu pracujeme tak, že máme preferované projekty. Jo, měli jsme je už v tomto volebním období, ty jsme označili, na těch jsme prioritně pracovali a ty jsme realizovali. Dneska jsou buď to hotové, nebo jsou už v konečné fázi realizace. Co se týče dopravy, tak tady je věc, která dříve nebyla a prostě stalo se to, že co se týče té dopravní situace na projektech, které se delší dobu připravovaly, tak dneska opravdu se začínají realizovat. A jak jsem říkal, ty projekty se připravují, elektrifikace je od roku 2010, jo. To znamená, že teďka se všechno posouvá už opravdu k tomu, že se začne pracovat. Já jsem za to strašně rád, že už konečně se ty věci se rozběhnou. Čili elektrifikace, Prštenská příčka, jak jsme tady zmiňovali, vlastně obchvat Zálešné, to jsou klíčové věci, na které i v rámci rozpočtu musíte jako je prioritně označit a najít na ně peníze, tak, protože ta situace se vás nebude ptát, jestli začnete teď nebo za rok, protože teď nemáte. Vy musíte začít, protože tam budou návaznosti a provázanosti s těma dalšíma investorama. To znamená, že pro další volební období při sestavování rozpočtu ho začnete sestavovat tak, že musíte z hlediska času a nákladovosti ty prioritní stavby označit, říct, kolik budou stát a teprve s tím zbytkem nějakým způsobem pracovat.
1: Rozumím.
4: Takže je to, my to máme spočítané z hlediska té dopravy o stavbách, o kterých jsme tady vlastně všichni mluvili a víme v podvědomí, že prostě začnou, tak vlastně v roce 26 SFDI už nakrývá jako elektrifikaci, to znamená, že už se to rozjíždí, od města vykupují pozemky, čili celý ten mechanismus vlastně se začíná rozjíždět. No a samozřejmě, jestliže to nechceme, a to bych nechtěl, jako aby město bylo ten, kdo to bude brzdit, protože mu to má přinést největší efekt, tak musíme být na to připraveni a v rámci rozpočtových priorit to připravit tak, aby jsme prostě byli schopni tady tyto stavy vykrýt. A znovu říkám, nebude to málo, protože celkové investice se pohybují 1,6 miliardy, to znamená, že bude hodně záležet na tom, jak se celkově potom, když se bude soutěžit a tak, jak se to bude vyvíjet, ale prostě bude to mít jednoznačnou prioritu.
1: I vám tedy děkuji za představení vašich především finančních priorit v následujících volbách a děkuji za vaše odpovědi. Stále Český rozhlas Zlín a dnes druhá předvolební debata s lídry kandidátek v krajském městě.
3: Komunální volby 2026.
1: V dnešní živě vysílané debatě zbývá poslední, neméně důležitý prostor vyhrazený pro vás. Ve zbývající minutě teď máte postupně možnost jako kandidáti na primátora oslovit občany Zlína, abyste jim tak pomohli rozhodnout o budoucnosti svého města. Tak tedy prosím o výstižnou odpověď, jaký bude váš první krok jako primátora, čím zahájíte vedení města Zlín v dalším volebním období. Nejprve se obracím na volebního lídra hnutí Zlín 21, na pana Čestmíra Vančuru.
5: Pokud se tak stane, poděkuji našim a mým voličům. Pozvu si na radnici všechny partnery, kteří budou mít mandát řídit nebo spolu řídit radnici. Setkám se s jejich představiteli. Pozvu si také k jednání lidi, kterým ve Zlíně věříme a víme, že jsou pro Zlín důležití, abychom se o některých těch krocích s nimi poradili. A pak budeme dělat to, co máme v našem volebním programu. Stavět Zlín, který nejenom, že nebudou opouštět lidi, ale budou se do toho Zlína ve výsledku vracet. A i to téma, které jste načala, té sociální oblasti, je to naše vizitka, aby lidi, kteří pracovali celý život, tak aby odešli v důstojných podmínkách.
1: Děkuji. Stejný prostor, tedy zhruba minutu, nabízím i Miroslavu Chalánkovi, lídru ODS. Jaký bude váš první krok jakožto primátora? Čím zahájíte vedení města Zlín v dalším čtyřletém volebním období?
4: Tak určitě poděkováním všem těm, kteří se voleb zúčastnili a především těm, kteří nás podpoří. Budou nás vidět tu naději pro Zlín, že pomůžeme Zlínu v rámci rozvoji a že navážeme na to, co jsme zatím tyto 4 roky na radnici odvedli. A já řeknu to takhle, já mám jednu velkou zkušenost, my jsme byli dobrý tým, čili já si myslím, jako, že dělat dneska politiku je o tom a z hlediska a hlavně na městě je to o tom najít prostě společné průsečíky, spolupráci, respekt ke svým kolegům a prostě zapojit se do toho procesu rozvoje a tvorby, jo. Protože vidíme, že samozřejmě můžeme spolupracovat, můžeme proti sobě bojovat, ale to Zlínu určitě nepomůže. Já si myslím, že ta spolupráce je klíčová a já určitě se zapojím do toho projektu vytvořit takový tým, který prostě Zlín bude posouvat kupředu.
1: I vám díky. A poslední závěrečný prostor i pro Aleše Důvka, jedničku kandidátky společně pro Zlín. V čele své kandidátky aspirujete na post nejvyšší. Jaký bude váš první krok jakožto primátora? Čím zahájíte vedení města tak, Zlín pro další
0: čtyřleté voličům. A pak samozřejmě mám nějakou představu o řízení města, ale upřímně říkám, že je potřeba taky naslouchat, takže v období do Vánoc udělám jeden den v týdnu, kdy bude mít jakýkoliv občan města Zlína volný přístup do kanceláře primátora a budu se snažit naslouchat a pak pokusím se s radou navštívit města srovnatelná se Zlínem, to znamená Jihlava, Pardubice, Hradec Králové, Havířov, už se jmenoval, aby ti radní viděli, jak to jinde funguje. Já neříkám, že to tam funguje lépe, ale aby viděli, jak to funguje jinde a měli to srovnání, protože to si myslím, že nám trochu chybí, to srovnání se zbytkem země.
1: Děkuji za váš čas i za všechny odpovědi. Kdy se uleví přetížené dopravě, tedy i lidem ve Zlíně, co nabídne Zlín mladým obyvatelům, aby zůstali a rozvíjeli město? Jaké priority v krajském městě vidí pro další 4 roky mý dnešní hosté? O tom dnes přišel diskutovat Aleš Dufek, volební lídr Společně pro Zlín, společné kandidátky KDU, ČSL, TOP 09 a Hnutí Nestraníci. Přeji vám hezký večer.
0: Hezký večer všem.
1: Příjemný večer i Čestmíru Vančurovi, který stojí v čele hnutí Zlín 21.
5: Děkuji.
1: A do třetice hezký večer i Miroslavu Chalánkovi, zlínskému volebnímu lídru za Občanskou demokratickou stranu.
4: Děkuji a přeji hezký večer.
1: Zítra ve stejném čase po 17. hodině připravujeme poslední živě vysílanou debatu s lídry zlínských kandidátek. I jejich pořadí určilo veřejné losování. Pozvání přijali za hnutí ANO 2011 Jiří Korec, pro lepší Zlín volební sdružení pro Trikolory a Stačilo zastoupí Radek Košatka a za společnou kandidátku motoristů Sobě a Svobodných přijde diskutovat Martin Matela. Pro souhrnné informace a servis k letošním volbám vás pozvu i na naše stránky zlín.rozhlas.cz. Nenechte si i ve středu ujít další živý předvolební speciál ze Zlína, který vám pomůže rozhodnout o budoucnosti vašeho města. Příjemný poslech i dál. Markéta Janíková.
3: Komunální volby 2026. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: se zahraničními hudebními hvězdami, vede jazzový big band a za hudební projekt s Alfem Carlsonem získal cenu Anděl za jazzové album roku. Jiří Kotača, trumpetista, skladatel a kapelník, je zároveň učitelem na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Jakou součástí jeho hudební cesty je výuka? Zeptám se ho už 8. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Valašské Meziříčí chystá na příští rok opravu lávky, nový chodník i zastávky pro autobusy. Zlínský kraj přispěje 120 000 korun na nový komiks od cestovateli Miroslavu Zikmundovi. Spotřebitelské ceny v září meziročně vzrostly o 2,5%. Zítra bude oblačno, na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobrý podvečer. Zastupitelé ve Valašské Meziříčí schválili na příští rok investice za 83 milionů korun. Nejdražší je oprava dešťové kanalizace mezi kasárnami a tenisovými kurty. Další investice vyjmenovává mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Máme hotové podklady pro 5 velkých staveb. Město nechá postavit novou točnou a zastávky v podlesí a díky tomu naše červené autobusy MHD dojedou až k tamnímu sídlišti. Kompletní opravou projde také lávka pro pěší u přístavu a budeme také pokračovat druhou etapou chodníků v horní části Hrachovce.
4: Život a dobrodružství cestovatele Miroslava Zikmunda i příběh jeho zlínské vily přiblíží nový komiks Zikmundův svět v obrazech. Na jeho vznik přispěje Zlínský kraj nadačnímu fondu Zikmundova vila 120 000 korun. Projekt podpoří v rámci programu zaměřeného na poznávání, ochranu a popularizaci kulturního dědictví regionu. Více doplňuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Komiks má veřejnosti přístupnou formou představit nejen život Miroslava Zikmunda, ale také jeho vilu, která je kulturní památkou. Zlínský kraj letos v první výzvě stejného programu podpořil dalších 7 projektů a rozdělil mezi ně téměř 600 000 korun.
4: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Je to o 0,6% bodu více než v srpnu. Meziročně pak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%. Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy, řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznamu zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě, když ale zakáže jednou, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
7: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Ázii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
1: Počasí.
4: V noci bude v regionu jasno, později přibude oblačnost, kránů v údolích výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 4 stupně. Zítra čekejte oblačno, odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme od 21 do 24 stupňů. Povane mírný vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pořad Morava, krásná zem. Příjemný poslech.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Dnes jsme si, přátelé, ještě celý den mohli užívat sluníčka, tedy já mluvím hlavně o Brně, ale ve spoustě míst dnes svítilo sluníčko. No ale teď si pro změnu můžete užít písničky. Hezký večer při poslechu té druhé hodinky Moravy krásné země vám přeje Ivana Slabáková. No a jak jste sami slyšeli, tak tentokrát se o ten hudební úvod postarala dechová hudba Kněž Polanka. A sice polkou Slávka Smišovského a Jaroslava Hájka Muzika je láska má. No a já říkám, že muzika je láska všech, kteří poslouchají tento pořad. No ale ještě připomínám, že svátek dnes slaví Hanuš, ten slaví u nás, no a spolu s Hanušem pak na Slovensku slaví Natália. Milí oslavenci, ještě jednou přejeme všechno, všechno nejlepší. No a než dostane slovo paní Marie z Dobromyslic, tak připomenu telefonní číslo 7264652000. Tak paní Maruško, máte slovo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, prosím vás, já potřebuju přetlumočit prosbu, protože ta paní, co mě o to požádala, špatně vidí. Paní Alča Matoušková, Dobromilice, prosila, abyste nechali zahrát Lišce Matouškové z Křenovic u Kojetína. Ať jí to šlape ve škole, štěstí, zdraví. A ještě by prosila, aby Elišce Hladíkové z Hodu na Vysočině hodně zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Prosí o hezkou písničku, ta samozřejmě bude, že kdyby bylo možno za tu horu, za Vysokou, ale všechno nejlepší přeje i vám účinkujícím babička a teta.
0: No, paní Maruško, nikdo nám to nebude věřit, ale představte si, že právě s touto písničkou, o které jsem mluvila, kterou ta paní by moc chtěla, je tu připravený Jožka Černý se svojí sestrou Květou Nešporovou, ale tady mám svědkyni, že opravdu před písničky jsou samozřejmě vybrané dopředu. Tak vidíte, jak ta telepatie funguje a my samozřejmě moc rádi zahrajeme. A já jsem strašně šťastná, že to takhle dopadlo, že opravdu můžeme té paní splnit její přání.
1: No, tak bude paní, určitě no, šťastná no, i ona.
0: A my budeme všichni šťastní s ní. Tak se mějte hezky, paní Maruško, nashledanou. A já zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.
2: Paní Šeráková, dobrý den.
0: Kdopak?
2: Já bych chtěla nechat zahrát na rádiu Brno Elišce Kvapilové z Řešovic a Frantíkům.
0: Dobře. A chcete ty Frantíky jmenovat, nebo myslíte obecně Frantíkům?
2: Já.
0: Myslíte všem Frantíkům? Haló.
2: Dobrý večer.
0: No, já už jsem slyšela to přání, bylo to pro Elišku a taky Frantíkům. A chcete říct, kterým Frantíkům?
2: Dobrý večer, tady Elena Večerková a chtěla bych nechat zahrát Elišce Kvapilové z Řešovic, která včera měla svátek. Hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. A taky všem Frantům a Frantovi Pičovi z Řešovic. A tomu přeji Elena Večerková a Martička Kvapilová a všetci z Řešovic.
0: Dobře, tak konečně.
2: A taky chci poděkovat za krásné páteční oříškohraní tady ve škole a paní učitelkám.
0: Výborně, no tak to my moc rádi zahrajeme. Tak se mějte hezky, nashledanou. A já tu mám ještě jednu vzpomínku. Chtěli bychom zahrát nějakou pěknou písničku pro naši babičku, maminku a tetu, paní Vlastu Mivkovou z Provodova, která nás opustila před týdnem a dnes měla pohřeb. Má moc ráda dechovky, tedy měla moc ráda dechovky a taky cymbál a tímto jim ji zdravíme tam nahoru do nebe. Tak pro paní Vlastu Mivkovou to bude stejně jak pro všechny ostatní. Jožka Černý, Květa Nešporová, kapela Petra Olivy a krásná lidová Za tu horu, za vysokou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: krásná lidová písnička Joška Černý, Květa Nešporová a cimbalová muzika Petra Olivy. No a teď už mám u telefonu pana Františka z Vrchoslavic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Ivanko. Já zdravím a Český rozhlas Brno. A dneska by se měl dožít krásných narozenin kapelník a skladatel Glorie, pan Zdeněk Gurský. Přeju mu hodně zdravíčka a ještě hodně nápadů a krásné muziky. Děkuju za trstor a mějte se krásně.
0: I vy, pane
1: večer.
0: No, my vám přejeme krásný večer. Vidíš, Zendo, tak my ti taky ještě tady s Eliškou přejeme všechno nejlepší. A komu bude přát pan Karel z Nesovic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěl popřát sestře paní Marie Skotákové, momentálně je v domově důchodců v Bystrcu, která se dožívá dneska 90. roku. Já bych jí chtěl popřát hodně zdraví a hodně hlavně personálu, který o ní pečuje, děkuji. A při této příležitosti bych chtěl taky poslat písničku jenom tak paní Dvořákové, Jarmilce, Brnovou. Děkuji moc krát, hodně zdraví všem.
0: Naschledanou, pane Karle. Dnes má narozeniny, přátelé, paní Helča Jurčíková z Uherského Hradiště. Ve čtvrtek 8. října má svátek paní Věrka Foltinová z Topolné, nyní z Jindřichova Hradce. V pondělí 12. října má narozeniny její dcera Marcela Hovorková, 17. října její manžel Jiří Hovorka, no a 16. října jejich vnuk Petr Hovorka. Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví, ať si ještě dlouho užívají krásný společný život v lásce a rodinné pohodě. Písnička od vás, ať je potěší. A tuto písničku posíláme také do Uherského Hradiště Ivaně Hladké, spolupacientce na oční klinice Baťovy nemocnice ve Zlíně a všem hodným sestřičkám z lůžkového oddělení nemocnice. A tohleto přání a písničku posílá Ludmila Říhová z Dolního Němčí. Tak paní Ludmilku zdravíme, jmenovaným blahopřejeme a teď už směs pod horanky.

0: Tak to byla směs písniček dechové hudby Podhoranky a já mám u telefonu pana Milana Makovičku ze Štítar. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Ivanko. Já vás prosím, vaši kolegyni Elišku a všechny dechovkáře. Já bych dneska chtěl popřát a poslat písničku paní Helči Jurčíkové do Uherského Hradiště, když má takový pěkný narozeniny. Přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenost a stálou radost z dechovek, které tak má tak ráda. No a dále bych chtěl písničku poslat pro radost manželům Urbánkovým, Špačkovým do Kramolína, no vědce Svobodové do Petrova, no a Aničce do Miroslavy, Josefovi Prejovi do Beskova a zpívákům Janě a Antonínu Vlčkovým z Amatéru.
0: Dobře.
1: Ivanko, vám přeju všechno nejlepší, mějte se hezky a už na vás taky čekali ti ptáčci.
0: No ti vaši, a že tam nejsou dneska slyšet, pane Milane.
1: No protože už se to ukládá, už se takhle zpívá.
0: Ano, tak oni už se ukládají k spánku, jak slepice,
1: no,
0: jak se setmí. Dobře, pane Milane.
1: A manželce pro potěšení a bylo by to všechno.
0: Dobře, tak se mějte hezky, rádi vyhovíme, nashledanou. A já přidám ještě jedno přání, a sice pro paní Evu Langovou z Nivnice, která má narozeniny, tak paní Evo, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To vám přeje celá vaše rodina, všichni přátelé a známí a také muzikanti dechové hudby Nivničanka a dechové hudby Dolněmčanka a samozřejmě kamarád Broněk. A bude to Valčík za horama, za dolama a Šohajka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No a já tu mám ještě jednu pozvánku, přátelé, a sice na koncert ke 125. výročí vystavění a vysvěcení obecné školy ve Skoronicích. Ten koncert se koná tuto neděli 11. října v kostele svatého Floriána ve Skoronicích. Začátek je v 15 hodin a 30 minut. A v hudebním programu účinkují talentovaní mladí hudebníci ze Skoronic, Vlkoše, Milotic, Mistřína a Kyjova. Tak si určitě nenechte tento krásný koncert 11. října ve Skoronicích v kostele svatého Floriána ujít. No ale teď už zdravím do Prakšic paní Janu. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát paní Věře Gorčíkové do Bánova u Uherského Brodu. Je to manželka od bratranca.
2: Dobře.
3: No, tak já bych vše do Bánova chtěla popřát přeji to Kročilovi a Šmídovi z Prakšic.
2: Dobře, paní Jano, a co pak jí popřejete?
3: A všechno nejlepší, ať přijedu na návštěvu. Už tak často se teďka máme každá svoju rodinu, tak už se tak často
2: nevidíme.
3: A také bych chtěla vzpomínku do nebe poslat. Moje rodiče by měli 78 roků, byli spolem Ludmila a Ladislav Vlkovi. Měli svatbu, je to 78 roků, co se brali.
2: Dobře.
3: Sobotu.
2: Dobře, paní Jano.
3: Tak bych chtěla poslat vzpomínku.
2: Pošleme jim písničku jako vzpomínku, ano?
3: Děkuju moc, která dobrou noc.
2: Mějte se hezky, paní Jano, nashledanou. No a dnes slaví narozeniny taky paní Helenka Lakosilová z Vážan u Polešovic. Paní Helenka se narodila do rodiny, která měla krejčovské řemeslo v krvi. I ona se vyučila krejčovou, no a nejvíce jí učarovali kroje a jejich šití se věnuje už spoustu let. No a nás také těší, že je věrnou posluchačkou Českého rozhlasu Brno. K vašim narozeninám, paní Helenko, vám všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní pohody a aby vám šití krojů ještě dlouho přinášelo radost a uspokojení přejí manžel Jan, dcera Jana a sourozenci Jan a Marie s rodinou. No a k přání se samozřejmě připojuje i kamarádka Věrka a Šuránkovi a já vám, paní Helenko, taky přeju všechno nejlepší. A teď už Moravanka, viděla jsem šohajíčka.

Dohrála Moravanka a je tu další pozvánka, a sice, přátelé, na slovácké setkání. Koná se tuto sobotu 10. října od 18 hodin v besedě v Nivnicích. No a kdo bude účinkovat? Budou to dechové hudby Nivničanka, Gloria, Bučkovanka a cymbálová muzika Holůbek. Celým večerem vás provede Karlíček Hegner. Začátek je v 18 hodin, určitě si nenechte ujít. No a teď tu mám ještě přání pro Zdeňka Gurského z Vracova. Takže Zdeňku, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To ti přejí všichni tví nejbližší, taky muzikanti dechové hudby Gloria, dechové hudby Dolněmčanka a samozřejmě, určitě víš kdo, kamarád Broněk. A bude to valčík při měsíčku, který zahrají Bojané.

0: To byli Bojané, určitě jste poznali Vojtu Račického a Aničku Zlomkovou. No a teď už má slovo pan František z Frýdku Místku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková. Zdravím vás, zdravím Český rozhlas Brno a rodnou Jižní Moravu, takovou tu hodně jižní. Já bych chtěl poděkovat. Přání, které jsem dostal, a bylo to od Trutnova, Turnova, Liberce až po Lanžot. A všem moc děkuju, ne všichni tohle to slyší, ale dvěma bych chtěl poděkovat, a to je Jožka Gargula z Moutnic, který byl nešťastný, že se nedovolal, nebo zklamaný, že se nedovolal do Brna, do rozhlasu. No, já jsem to zkoušel taky, protože jsem chtěl popřát do Uhříc manželovi od sestřenice. 17krát jsem to zkoušel.
0: Taky no, jak jsou Františci, takže... pane Františku, tak víte, že je to těžké.
1: Ale já mám takové jedno přání. Přáli mě kamarádi, spolužáci z Dolních Dunajovic a já jsem tam byl nedávno na Hodech a potkal jsem se tam s jednou hodně dlouho známou paní, a jenomže problém je v tom, milá Věruško, já tě znám jako Beděrovou, jak se jmenuješ? Jsi byla vdaná, bohužel. Takže milá Věruško, já ti děkuju. Já mám telefon na tvýho Olina, je teda na bráchu Olina, jenomže ten telefon už je hodně asi starý, a takže mě nefunguje to číslo telefon. Takže Věruško, pokud to slyšíš, tak já napíšu do Dolních Dunajovic na obecní úřad a nechám tam moje telefonní číslo. Za to krásné přání, které si mě poslala, ti moc, moc děkuju. A Dunajovice mám opravdu hluboko v srdíčku. Paní Slabáková, já všem děkuju a hlavně vám, že jste mě to zvedla.
0: Pane Františku, tak i já vám dodatečně k svátku přeju všechno nejlepší. Hlavně, ať nám slouží, že? Ať nám slouží zdraví. Tak se mějte hezky, nashledanou. A mám tu poslední přání. Dnes se dožívá 65. obletu kolem slunce pan Vít Badin z Jezeřan Maršovic. Zdraví a pohodu, mnoho úspěchů při práci na zahradě a ve vinohradě, zdar při různých opravách, radost z vnoučat a boží požehnání. Tomu přeje bratr Petr s rodinou. A teď už Moravská dvanáctka a pro každého něco.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Moravská 12. No a na závěr si, přátelé, s krajankou Vaška Hlaváčka můžete zaspívat třeba lidovou Na břehu Blanice.

Tak to byla poslední písnička večerní Moravy, krásné země. A vy jste určitě zvědaví, na co se můžete těšit v dnešním pořadu na pěknou notečku, který začíná krátce po 19. hodině. Tak v té dnešní notečce vám Jan Káčer představí reálie ze života lidí na Slovácku, které se vztahují k podzimnímu období. Byl to čas pozdního vinobraní, posledních velkých pracích na polích a zahradách, ale také čas hodových zábav a pomalého sklidnění před zimou, tak si dnešní dobrou notečku určitě nenechte ujít. No a v tuto chvíli už vám měčickou polku hraje Moravanka, já bych tuhle tu skladbu ráda věnovala Milušce Gurské. Miluško, zdravím. Zdravím i vás všechny, milí přátelé. Loučí se Ivana Slabáková a přeje vám krásný a pohodový večer.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínský kraj uvolní 1 milion korun na nákup dalších dronů s termovizí. Ty pomáhají při jarních sečích hledat ukrytá mláďata. Školáci v Karolince se na Vsetínsku dočasně chodí na oběd do restaurace. Ve Francii dnes podle organizátorů demonstrovalo skoro 500 000 lidí. Zítra bude v regionu oblačno, na teploměru až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hitmánková. Dobrý večer. Celkem 1 milion korun vyčlení Zlínský kraj na nákup dronů s termovizí. Ty pomáhají s vyhledáváním skrytých mláďat v období jarních sečí. Uživatelé honiteb mohou o dotaci žádat od 2. do 27. listopadu. Peníze pak mohou v rámci svých projektů využít zpětně od 1. října 2026 do 16. dubna 2027. Zlínský kraj program poprvé vyhlásil v loňském roce, kdy 9 subjektům vyplatil dotace v celkové výši přes 883 tisíc korun. Školáci v Karolince na Vsetínsku dočasně obědvají mimo školu. S vychovatelkami chodí pěšky asi kilometr do centra, kde na ně čeká pronajatá restaurace. Školní jídelna a kuchyně se přestavují. Až bude hotovo, budou si děti jídlo sami nabírat podle toho, kolik snědí.
4: Obědy v restauraci jsou podle třeťáka Lukáše příležitostí, jak se seznámit s ostatními dětmi.
5: Asi tu je víc stolů a ostatní si můžou popovídat s těma, co ještě asi tak moc nepoznali.
4: Ve škole už je připravená nová samoobslužná jídelna. Podle ředitele školy Ondřeje Šrámka to bude pro děti velká změna.
6: Chceme, aby ty děti dostali tu kompetenci, že si to naberou sami a očekáváme od toho, že bude méně odpadu.
4: V tomto týdnu se budou kuchařky zaučovat na nové zařízení kuchyně. Poprvé spustí finské stravování 12. října. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Studentských demonstrací ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo asi 450 tisíc lidí, přibližně čtvrtina z toho v Paříži. Ministerstvo vnitra počty odhaduje zhruba na polovinu, informovalo o tom agentura AFP. Protesty ve francouzské metropoli doprovázely střety s policií. Větší demonstrace se konaly i mimo Paříž, například v Toulouse, Nîmes, Rennes nebo v Marseille. Studentům vadí nedostatek učitelů a špatný stav škol. K protestům se připojila i část učitelů a středoškoláky podpořili i univerzitní studenti nebo zaměstnanci státní správy.
0: Sport.
3: čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii. S ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
7: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
3: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
0: Počasí.
3: V noci čekejte v regionu jasno. Později přibude oblačnost, kránu se v údolích vyskytnou výjimečně i mlhy. Nejnižší teploty naměříme 11 až 4 stupně Celsia. Zítra čekejte oblačno, odpoledne se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme od 21 do 24 stupňů. Povane mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Podle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: napieknú notečku.
1: Krásný podvečer, vážení posluchači. Zdravím vás u dalšího dílu pořadu Na pěknou notečku, který jsem dnes tematicky nazval Podzim na Slovácku. Ve zkratce vám představím reálie z života lidí na jihovýchodní Moravě, které se vztahují k podzimnímu období. Byl to čas pozdního vinobraní, posledních velkých prací na polích a zahradách, ale také časem hodových zábav a pomalého sklidnění před zimou. Zpívá Jarmila Šuláková za doprovodu ostravského techniku.

Podzim na Slovácku představoval především období završení celoroční tvrdé práce na polích a vinohradech, hojnosti a klíčových folklorních tradic, které spojovaly celé komunity. Podzimní práce v lidové kultuře představovaly klíčové období celého hospodářského roku. Byly protkány tvrdou kolektivní prací, rituály poděkování a magickými úkony, které měly zajistit ochranu úrody a hojnost pro příští rok. Veškeré činnosti na venkově se řídily církevním kalendářem a svátky významných světců. Hraje cimbálová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště.

Hlavním symbolem podzimu bylo vyorávání brambor a sklizeň cukrové řepy. Sklízelo se také zelí, ale také se česalo ovoce ze sadů. Sbírali se jablka, hrušky a švestky, které se dále sušily, vařily na povidla nebo později destilovaly na pálenky. Zelí se krájelo na nožích, našlapalo se a nakládalo do zeláků. To vše patřilo k rodinným pracím. Vinařské oblasti žily vinobraním, kdy se ve vinicích sbírala vinná réva a v lisovnách se moštovala na lahodnou šťávu. Následovaly bujaré oslavy spojené s ochutnáváním burčáku a později i mladého vína. Usedlosti vonily bramborovými patenty, povidly, pečenými vdolky a koláči, ale i pečenou drůbeží. Zkrácením dnů a koncem polních prací se život postupně přesouval zvenčí do chalup, zpívá Věra Domincová za doprovodu Hradišťanů.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku. Příprava polí na ozimy patřila k nejdůležitějším úkonům. K podzimnímu hlubokému orání se vázaly pověry. Například pokud stál ve dvoře vůz připravený na pole, nikdo nesměl podlézt pod jeho ojí, aby se hospodáři nestalo neštěstí. V podzimních měsících se přistupovalo ke zhánění dobytka z pastvin, ke sklizni kukuřice, která se dosušovala v podstřeší, zpracování lnu, slámy, tabáku, ale stříhali se i ovce. Ovce byla a je univerzálním zvířetem, která nejenom spásá traviny, ale poskytuje především vlnu, mléko, maso, kůži a dříve i střívka na struny. Nesmím opomenout i drobné opravy usedlostí, především střech. Muži sváželi dřevo z lesa na otop, opravovali nářadí, čistili chlévy a zajišťovali zateplení hospodářství před příchodem prvních mrazů. Hraje a zpívá cymbálová muzika Radošov z Veselí nad Moravou.

Pro každou slováckou vesnici představovaly hody nejdůležitější společenskou událost roku. Konaly se v období začínajícího vegetačního klidu, kdy už byla veškerá úroda sklizená a zůstalo více času na odpočinek a zábavu. Šlo o poděkování za úrodu a oslavu patrona místního kostela. Jsou neodmyslitelně spjaty s oblékáním slavnostních krojů, stavěním máje, hodovými průvody s chasou a stárky a tradiční dechovou a cymbálovou muzikou. Hraje a zpívá cymbálová muzika Danaj ze Strážnice.

Pojem hody označují původně výroční slavnost, sváteční den, termín se vžil postupně pro hodování, hostiny, a to rodinné i obecní. Obce slavily hody trvající i celý týden v různém čase během celého roku. To se pokusil změnit císař Josef II., který v roce 1787 vydal patent s doporučením slavit hody o třetí neděli v říjnu v trvání 2 dnů, a to v neděli a pondělí. Do povědomí vstoupily jako hody císařské. Dalšími dny, kdy se hody slaví, je podle zasvěcení kostela nebo novodobé republikánské okolo 28. října. Hudební tečku za naším dnešním pořadem udělá Varmužova cymbálová muzika ze Svatobořic Mistřína. Od mikrofonu se loučí Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Krásný zbytek večera.

vámi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačerate šukaršuni ben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: poslech o Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzikem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzikem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbal, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když jsem řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi s nadšením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo. A konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomén, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene, to byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížděl ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout. A Kanatu Menge za Bašavna o Limale, no, Aven Upre, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, abych chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
1: Přesně to tak řekl, jak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbalovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
2: Přizpůsobit
1: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
0: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia. Bye.

0: A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gila, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
1: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály vy jste si přeložil sám do romštiny.
2: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
1: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
3: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
1: A vy, pane Kolomane?
2: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a holkama, který zpívají moderní.
1: Zanikly už tradiční romské písně?
2: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
3: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
1: Vy hrajete na kytaru, ano. Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
3: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
1: Hrál jste v nějaké kapele?
3: Ano, hrál, na kladně.
1: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
3: A hymna a to je Čajori Romani. Čajori Romani, já jde kermage já góri.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palika rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franc, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 25:40. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santidenia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek. Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel sem, zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyl to, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promluvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec
0: bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal skutečně. Jsem to opravdu ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako daber jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16 stopem magnetofonem trvalo asi 1/4 hodiny, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to, jako, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově, tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, nashledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, že jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu, radši, aby se mu to
1: No.
0: Nepletlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: Ne, v divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď

0: se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro na Národní třídě. Takže tam.
1: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
0: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle, říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
1: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující. A jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli. A trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: když jsi, vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné.
1: Dvoj roli v pohádce.
0: Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezma.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: určitě.
0: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál. No vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl, 19 měsíců. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
3: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
4: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
3: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
5: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
3: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
6: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se vztahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení, pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Prakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava 2 nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km² a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano, nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakap je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho z toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakap, to znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který dle dobového sloganu vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

noci přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelu ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme je lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelu.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem poženskou oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly Aiky, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek,

0: napěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
1: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
0: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
1: Tak jdem.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí. V Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakab významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žíly, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánanánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěří ti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče?
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže,
1: hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Jsi trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, hanět ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a Tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
2: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
2: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
2: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
2: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš, přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
2: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
2: Ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
2: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
2: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: paní Libuška Švormová a náramně, náramně. Ostatně posuďte sami v další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
1: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
2: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
3: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
2: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
3: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
2: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval... Když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
3: Ne.
2: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já? Marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidlečkou a ochutnala.
3: Oh.
2: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
3: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
2: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
3: 100 košů?
2: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
3: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
2: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na

0: Duchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprukov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 tisíce.
1: Měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
0: Co pak to máte, broučku?
1: Časový program vašeho benefičního turné.
0: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
1: Za 3 týdny.
0: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
1: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
0: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
1: Tady je seznam míst.
0: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
1: Sosnogorsk.
0: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
1: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
0: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
1: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí. A nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
0: Ach ano, odešla jsem jako malá.
1: A vrátíte se jako velká.
0: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
1: Jistě, Marfo Petrovno.
0: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
1: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
0: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
1: Ano.
0: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
1: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
0: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
1: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
0: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

kas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a z díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no, opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jo. Jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohy. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
3: bez
2: ten
3: obraz,
2: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
3: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
2: Já se odbourám.
3: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
4: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
5: Tragédie.
4: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
3: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
2: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
3: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
2: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr. Jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího z Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
5: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
5: Děkuji. To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě k královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
5: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme to jeviště, já jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palička a Miši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě? A přineslo vám to taky úspěch. Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, i Tulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost, ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché.
0: No,
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně mě, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji pamětí. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho
0: ano.
1: jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na povolání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No pánečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale jeli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano,
1: pro
0: ano, život. Ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě Dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě znáším nad zemí a no a to zpívání, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: A to jsem dostávala tu radost plnýma dušama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuju za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuju moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspěchy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil. Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste se dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci, já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zoologická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčka, já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetíkrát jsem už motorku nechal v Hradci. No a...
0: Bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni. Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt 2 plus 1 v Činžáku a už jsem už mít 3 děti, že jo? Měl jsem kde bydlet a to. A byl to byt 2 plus 1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch někdo dobře počívají všetci občania České republiky. Za 4 koruny štvorcový metr jsem koupil parcelu Hradci Králové, 8 árov, 3000 korun jsem mal peknou parcelu, no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíc rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupet, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou sečtenou, tak je to hlavně rodina, to, že jste jí zabezpečila, to, že se všecko takhle podařilo pěkně.
1: Ano, mám všetky 3 děti, vítáte v pořádku, všetko.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami vnuci.
0: Jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Ináč že se... mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Má jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky spisanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik, napísal prvou jako tu básničku, tak šel mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojatá z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavol Rosák, vyzoslal po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a mějte se...
1: Tak se pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková, tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům Mlčí linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále?
1: Tak já vám to řeknu, paní Jiduško, od začátku,
0: ano,
1: do školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premiánu, takové jako samé jedničkář nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadilo, nemělo to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To se nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny. S manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařené, nebo méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás takovou celkem rádi, jo, a ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme si dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo?
0: Jo, jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřely se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řeku a vidím ty lány, tu táčku a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme do zamrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělají, to už většinou

0: Ano, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no nebo na té práci, no jo, uh-huh. Trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to připouštím na kluka, ale kluk už taky, no, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, takže...
0: Ono to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je to tak. Bude, no, takže...
0: Tak
1: říkám, tu rácu jste spokojené, jo?
0: Tak to je dobře.
1: Říkám,
0: to no. Je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krása po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zmínit na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začal můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě. Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se
1: já
0: vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý. Toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme. My jsme byli československé učitelé. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochrana mě vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohla. A toho jsem vezla k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák, on potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl, že v těch se musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Ty moje, ta nevlastní matka, otec přišli prvního a dostali od milostaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím, rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale neskonců šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Mm-hmm. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, až jsem dělala ve zdravotnici. Mm-hmm. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. Mm-hmm. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Teda. Jo, jo, jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Mm-hmm. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodruh. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem žádno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já panu, do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bečko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: Mm-hmm. A Eliško, a prosím, už jenom to... stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně, já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech podstatě.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povedlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto no, se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Děkuju, Jitřiška, mějte se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježorážsko Pina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika, no a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roku, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že? My to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje,
0: že jo?
1: Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten, a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc, poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se tež, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně?
0: No věřím. Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Tu je. Klídeček, rybky jakési narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže lídeček a tak, jo?
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuji moc za návštěvu, jo. Ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Mějte se hezky. Teď. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Stojím v dešti.

0: Tohle je hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta tu měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roku, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho
0: jasně,
1: spadnu.
0: Ježiš.
1: Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechnych možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování. Tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicma.
0: Jo.
1: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříci propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
0: Jo, jo, jo. Tak,
1: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým. A...
0: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
1: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
0: Ano.
1: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově jsem se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
0: Jo, jo, vzpomínáme, ano.
1: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři vnučce, samozřejmě to tam budu sama, muž mě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
0: Tak
1: že
0: jste tam ráda.
1: A to, že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
0: tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Tak do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného, no a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak pojď, tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skladangu, tak je to pro něj úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16, 17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco, samozřejmě, že jo. No, abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený. V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí, dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo. Robert, vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. S Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání. No a k těm úspěchům, já jako včelaření jsem začal dost pozdě, teď 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru, ani, neměl jsem ani zájem, protože on když včelaři, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žijadla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce. Jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží. Mají 18, 19 a pak mám ještě jednoho 8letého vnuka. Tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelař, nebo založil. V domě dětí byl založen s pomocí naší organizace Včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když se tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krása.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26, 27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě,
0: no je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě
0: chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my tady se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to s vás, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedny, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu,
0: no,
1: hodinu a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí panem doktoru a s paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesitelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozjímu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám celou páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Budete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: Musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím, co vše o čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím, tak já zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší.
0: Uh-huh.
1: Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to. Pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu konečně. Věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách,
0: že to bylo...
1: jsme skládali.
0: Mm.
1: No... Nebyl jsem sám, no byli jsme tam alkoholici všichni, no. Mm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic.
0: Mm-hmm.
1: Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal.
0: Mm-hmm.
1: Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení.
0: Uh-huh.
1: A on mě řekl, že bych mohl dostat 2 roky,
0: uh-huh.
1: což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000
0: uh-huh.
1: a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný
0: jo.
1: a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly.
0: Mhm, mhm.
1: Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal reverse a šel první na pivo,
0: a šel
1: no.
0: pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal.
0: Hmm.
1: Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti.
0: Hmm.
1: Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus.
0: Uh-huh.
1: Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, držel se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola.
0: Takže
1: ty kola pod to auto, na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven sama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to
1: dokázal.
0: Určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace
1: hrůza.
0: A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jet Roota.

0: Mm-hmm. Takže to je taková duchovní věc.
1: Ano, ano.
0: Pak je další ústě, že ten se ze ženou vzali.
1: Mm-hmm.
0: Žili jsme spolu celkem 22 let, dva roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
1: Mm-hmm.
0: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
1: No je, je.
0: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už tu 3 roky a 2 měsíce vdovec, protože žena se mě utopila.
1: Mm-hmm.
0: Takže jsem si našel kamarádku.
1: Mm-hmm.
0: A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná, nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak spíš jako, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
1: Mm-hmm. Ano, ano.
0: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi Moroka půl, tak... A zatím na to není připravena, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bez točit, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě je strašně smutná, co sám, víte.
1: Mm-hmm.
0: A to je i důvod, proč jsem se... Vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
1: Mhm, tak to je dobře.
0: A mám radost, když se teda dovolám. Když se nedovolám, no nedá se nic dělat, no. Tak, prostě
1: tak to se stane, jasný. Ano, přesně tak.
0: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky, ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu, no.
1: Mhm, no tak vám budu držet palce, aby to...
0: Začíná od nuly, no, takže mám 2,50, no.
1: Mhm.
0: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
1: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
0: Stavíme spolu pucle, to je primo.
1: Uh-huh.
0: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
1: Uh-huh.
0: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
1: Jo.
0: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
1: Mm-hmm.
0: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
1: Ano, ano.
0: A teď mám možnost si to přečíst, a protože to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, no nevím, jestli máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci. Oni jsou mě moc sympatičtí. Jako mají pak pěkné písničky. Tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit. No nejde tady hodně.
1: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo? Děkuju. Máme
0: jo,
1: tady
0: tak
1: na...
0: zbytečný,
1: no,
0: tak.
1: Ano, přesně.
0: Dobře,
1: tak.
0: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
1: Dobře.
0: Já tam půjdu.
1: Dobře. Není vůbec zač.
0: Pozdravujte Olina,
1: mm-hmm.
0: Pozdravujte Vastičku, pozdravujte Odmilu, zkrátka všechny linkaře.
1: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
0: Závěrem chci říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
1: Tak děkujeme mnohokrát.
0: Mě to pomáhá překonat to těžké období. Moc děkuji. Naschledanou.
1: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch. A mě hned napadlo, víte, že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napříjmu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no. Předně pracovat jednou v jakém směru, že? Já jsem měl to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, a jsem si tady poznali. A já jsem se s mojí matkou následovala manžela jako do Československa, jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: Ani nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude. No. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik. No a 35 roku, v 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem ho taky někdo slyšel, mi připomíná smutného muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěch úplně a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to vynikající žena, a jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: To bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: No to jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, to není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju, na dálku zdravím a mávám, přeju vám zatím hezký podvečer u vás, hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím, dobrou
0: díky,
1: noc.
0: Díky, hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi teď, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaši vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Пейте Роджерс, jen dvom život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám, tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis, teďko v letě, kde mám vzít sníh, červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím, nech si prosím tebe pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, vakáš, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, čeká celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě jednou.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho čeka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opajej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zdevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: A to zkus sám. To není bábovka, to je vodlitek. Ona nám v té troubě zkameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď už jsem to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jejda, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: no. No co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co Napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
5: No a co má být?
4: No.
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní.
4: No,
6: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: Jo, takhle, no.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No.
5: Počkat.
4: No.
5: Ha. Počkat, první sníh.
4: No.
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťulinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No, aspoň chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťulo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč? Kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: No, to je hezký jméno.
5: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: víte.
4: Odrazit se. Letět.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl. Letěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
6: No. Jo, tak.
4: A jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dýce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jo. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega. Aha. Snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, už. No, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak ne? Trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem
2: ne.
4: se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal, není důležité zvítězit,

0: Že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
1: A když já si strašně rád vymýšlím.
0: Aha,
1: ty... Já vás taky chci pobavit.
0: No,
1: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili. Já jsem se tolik smál. Tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
0: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
1: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale... Když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
0: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku. No já poslouchám, no prosím,
1: pojď. Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
0: Výborně.
1: Protože tady ta... Ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
0: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
1: Tak rozplyne.
0: Rozplyne.
1: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního.
2: Do Dardanela.
1: Výborně.
2: Už jsem se zakousal.
1: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
0: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
1: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
2: ano,
1: si nemůže
2: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
1: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a rada.
0: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
1: Ano, to je konfese.
2: To je odpověď vyzrálého umělce.
0: Ano, bylo to lichotivé mistře.
1: A přehnané
0: ale říká mistře,
1: to
0: že?
1: Vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
0: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba
1: učitelem.
2: Učitelem,
1: no.
2: Ano.
1: No, právě, to ne.
0: No a...
2: Ještě jeden malý nový džus?
1: Ano, rád.
0: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
1: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
0: Ano.
1: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, mm-hmm. jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
0: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, Žana, aby mládež měla příklad. Smím ještě otázečku?
1: Ano, prosím.
2: Hrajete rád v pohádkách?
0: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
2: Tak se zeptej.
0: Hrajete rád v pohádkách?
1: Strašně.
0: A když tak koho?
1: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je prince mi nedali, ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
0: Ale?
1: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
0: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
1: někdy
0: rád...
1: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
0: To zní velice hezky.
1: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
0: To snad ani není pravda.
2: Je, jak slyšíš. No.
0: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. No. Jak se má na divadle hrát?
1: Jak se má na divadle hrát?
0: Ano.
1: No, dobře se má hrát.
0: Jo, jistě to chápu.
1: To je šalamounská odpověď.
0: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
1: Aha, tak já vám to povím.
0: Aby pochopili tu postavu, kterou právě vytváříte. A mohl bych pokračovat, ale...
2: Radši ne.
0: Ne. No, jistě.
1: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale

0: Budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
1: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
0: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
1: promiňte.
0: Ale... Ano, ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyšíme hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
1: Ale co, prosím? Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
0: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
1: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
0: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
1: Taťuldo! Posunu se, pardon.
0: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držet ti zrcadlo před přírodou. Ukázat ti ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
1: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
0: Nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
1: Aha! A to nebyl Našinec?
0: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
1: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
0: Ne. Tak star zase nejsem.
2: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
1: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
2: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
1: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
0: Velmi, velmi rád.
2: Mistře, máte potomka?
0: Ano, mám potomici.
2: A jak se jmenuje?
0: Moje potomice, tedy můj potomek, vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
1: Poslouchá vás?
0: Tak moc ne, zrovna.
2: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
0: No ano, tak to z toho poslouchá.
1: No vidíte, takže...
0: No prosím, můžete poslouchám.
1: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
0: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
1: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
2: To je zrcadlo, Taťuldo. Mistr stojí tady, vedle.
1: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
2: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Taťuldy, vznést poslední prosbu?
0: Ano, jsem s ní. Psst, Taťulda už spí.
2: A ještě poslední otázku.
0: Ano, prosím, jakou?
2: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
0: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
2: Děkuju. Tak já jdu. A natáhněte se vedle Taťuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí. To je
4: tatí.
2: Střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě no, tak,
3: no tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik, šmik, šmik, no i hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ustřih jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je. Umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko, to by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš... Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: Zbožená!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou. Ha!

jak splaszone konie.